0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tematiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čertví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se rozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to

Tak se kůň jednou zastavil a nechtěl dále jít. Ke stromu jsem ho postavil, abych měl chvíli klid. Pod tím stromem jsem zakopnul o zlatý podloží. Tak jsem to všechno vykutal a

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počeštěný Michalem Tučným s Zdeňkem Rytířem.

Tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelené kapely Lístek z Prahy. Pražská trymská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské tramské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

že jsem stará vesta, já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím, odjíždím stříc vzpomínkám.

jsem stará vesta, já jsem člověk

Takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. Když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adžie Nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

třídou zvonek zvoní, učitel stiskl kliku a vilné víly vily věnce.

0: srdce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň sveskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí? Končí.
2: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
3: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i z Digi rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Pan Kajnar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kajnarovi skládal Zdeněk Borovec.
1: Tak, ano, ano.
0: Abychom se to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena, to probíhá,
1: se,
0: jo,
1: abychom se věděli. Otužuju se, takže si namočím hlavu, pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedle jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, někdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: Jo, stála ta moje motorčička na štyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. A poněvadž měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem vlastně nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodna své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy a automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím
0: vás. Taková prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Jo. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia.
1: Prošel
0: můžeme
1: jsem,
0: začít.
1: Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo, a zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspívat, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povel prezentujete.
0: No, tak
1: já zůstanu jako mluvit. Já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom čtyřhodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal: pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho ká měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... zítra to nějak uděláme. Propocenej jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, i když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou špečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje špečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte špečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží.
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru. Jo? Mm-hmm. Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží. No tak to jsem se
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit
1: jsem se hezky učesal.
0: Se tvářit.
1: Jo, no. Ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak já jsem někdy zůstával takový poloslečený. Takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to. A pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera. Tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Ale. Tady svoboda spočívala v tom, že tady můžem sedět
0: se tvářit,
1: nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka, ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo, v čem to je? V něčem to je? S tebou mě baví svět? Nebo co, jak ona přiběhne na poslední chvíli?
0: A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, vezme si jenom halenku.
1: No nestihne to, že jo, jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to. No ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco, obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celý ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, že jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak. O těch kamerách. Ale tady se můžete sléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat. Ano, jako...
0: Ale zkusíme to s scénkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovost scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dobré odpoledne všem z dnešní Humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera. A vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak se říká, ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, proto se nám to asi propojilo.
4: Dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když se tenkrát bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. Bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne,
2: špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo led.
3: Ne, neobjeví se nic a používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal,
4: teď,
3: tu tušku, no, tak to
4: tu
3: je
4: tušku, ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, i mu to tam psalo v tom... Na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si toho, dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel v ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo. Už jste s námi.
5: Halo, tady je Jirka Střepčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Haduše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych to Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, dejte Přeuči.
5: Tak Ačko dám.
4: No,
2: nenechal se zvyklat, dal Ačko.
4: To jste hodně, že jste zavolal, no shledal.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdravím vás. Tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně.
4: Dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši. Mám vás strašně moc rád. Jako člověka si vás vážím. Jako člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej. Tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se chce dostat, jestli ten papoušek a jestli pořád ještě umíte krásně tu kyselnu herunovou základ.
4: No, ano, ano, pořád. Hned ráno to říkal. Jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano,
2: tak.
4: Platí to.
6: Tak dáme toho
2: Přeučila. Dobře, máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky. Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slučnu Julii, slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky dá všechno říká, stop, to není pravda, znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha a říkal, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti nežli filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A on říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučile, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mě tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Svrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmáčknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčí. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! Já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel. Humoriáda.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, ano, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak jsem se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem, jo. A moje dcery říkali, že to je, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: i s paní Hanušovou by
1: ženy
0: to
1: by mohly, ne, že ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, jo, nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, my jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou,
1: jo? No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečenej, no, takže nás přehlasoval jednohlasně. Ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude, jo, lepší v rámci, no, všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale...
0: Ale budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako.
0: Ano.
1: Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
0: Ani ne.
1: Ona se,

0: Ona se...
1: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
1: Výborně. Odkud voláte?
2: Z Prahy.
1: Z Prahy, výborně. Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
0: Jo.
1: Všeobecně, celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za Ačko.
1: Posloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
1: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
0: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
1: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa paní Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
1: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám
0: výhru.
1: Ne, Švormovou. Pan Hanuš už nezlobí v této chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra samozřejmě, každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
0: A tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladatel, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
1: Myslím si, že ano.
0: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že je sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
1: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuji Zoltánu Liškovi, Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička, ten mikrofon, a dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty, s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi, vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let, a řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem Solomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal. Oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal. V Praze mě udělali výstavu. Moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko. Tak jak jsem byl sám spanikařenej z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo? Tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správnej Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Bčko, Kostelka. Dobře. Děkujeme.
3: Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše,
3: ano.
4: Že se mi líbila ta historka, když ves na tom skutru tu ze záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno nás opustila.
4: Já vám chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze Záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové.
3: Ano.
1: Vzpomínáme na ně. Díky ano. za připomínku.
3: Ano, ale no? Jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
5: Zbytek ne,
3: čau, chlapi.
1: Dobrý den. Haló. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Ty už ví, kdo to je paní Kvitová.
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: Ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Děkujeme se moc hezky.
3: Díky.
1: Milane, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem,
1: jo.
3: Jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mm-hmm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Je. Dobré odpoledne. Haló?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou a ještě vy. Dobrý den. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Karel Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, potrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánovi, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis za to, nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a stále tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých slavíků, ale Waldemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Mickey Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Sláma říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dneska už dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, ona už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě
2: ano,
1: netuší,
2: je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžejní přátelé, a to no. To je vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, jo, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je klaun volaný děti. Aha.
1: Bečko. To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha, jo? No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já to zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chleb jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpě jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny a Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králové?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbče a strašidlo na křivoklátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný
2: díky,
1: den,
2: naschle.
1: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Elektřinu ze střechy školy bude radnice v zákupech sdílet. V Liberci se příští týden obnoví provoz ve Vítězné ulici. Svět loni zaznamenal nejvíc ozbrojených konfliktů od druhé světové války. Dnes bude zataženo, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 18 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. V zákupech na Českolipsku radnice zahájila výměnu střechy na základní škole. Součástí zakázky za 13 milionů korun je také instalace fotovoltaických panelů. Vyrobená elektřina se bude využívat i v dalších městských budovách, říká starosta Radek Lípa ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Škola nám jede i o prázdninách, jede ubytovna, jídelna, takže to máme jako trošku výhodu. A co nespotřebujeme, tak si pustíme do důchodňáku a na úřad. My jsme ty střechy stejně chtěli opravovat a potřebovali jsme je opravit. A navíc na tu fotovoltaiku máme překlepnutou dotaci asi ve výši 2 milionů korun.
2: Povodí Labe připravuje úpravu koryta Lužické Nisy před budovou krajského úřadu v Liberci. Proměna koryta souvisí s druhou etapou výstavby náplavky, kterou letos zahájí město Liberec. Podle generálního ředitele Povodí Labe Mariana Šebesty by koryto Nisy mělo dostat v těchto místech víc přírodnější charakter. V Liberci se příští středu po rekonstrukci otevře Vítězná ulice. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Konymová. Úsek od křižovatky s Masarykovou ulicí po náměstí u kasáren stavbaři opravují od loňského září. Na zimu práce přerušili a znovu se na stavbu vrátili začátkem března. Za opravu město zaplatí celkem 1,70 milionu korun.
4: Opravovaný úsek je jednosměrný. Řidiči projedou ve směru od kasáren ke galérii. V opačném směru musí jezdit objízdnou trasou přes Klostermanovu ulici. Místem aktuálně vede i objížďka pro autobusy, které běžně jezdí Jabloneckou ulicí. I ta je aktuálně kvůli opravě uzavřená. Aby mohly autobusy bezpečně vyjíždět z Vítězné na Husovu ulici, řídí v místě provoz semafory. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Na světě bylo v loňském roce nejvíc ozbrojených konfliktů od konce druhé světové války, uvádí to zpráva norského mírového institutu PRIO. Přímých obětí bojů nebo politicky motivovaného násilí podle ní loni bylo skoro 250 000 lidí. Uplynulý rok se tak stal třetím nejhorším od konce studené války. Nejzasaženějším regionem byla Afrika. Institut zároveň upozorňuje na prudký nárůst útoků, které přímo mířily na civilní obyvatelstvo. Jejich počet se meziročně zvýšil více než 5x.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně zataženo, odpoledne a večer se na řadě míst vyskytnou přehánky nebo déšť, zpočátku hlavně na horách, později i na ostatním území. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách to bude 11 až 14 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý nebo jižní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou postupně během dne dobré a biopředpověď dnes uvádí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí. Uzavírka platí až do konce června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Těší mě, že vás mohu přivítat u vysílání Českého rozhlasu Liberec také během středy 10. června a to teď už tedy v čase 4 minut po 5. hodině. A následující reportáž, to bude možná trochu znít jako návod, jak to jednoduše nedělat. Falešný řidičský průkaz, nelegální přechod hranice nebo přestupky v dopravě. To vše totiž odhalili policisté na hraničním přechodu v Harachově během společného cvičení s armádou. Proč zrovna do silničních kontrol na hranici byla zapojená také armáda, to se ve vysílání Dobrého rána dozvíte už za okamžik v dnešní první reportáži. Martin Kolín přeje od mikrofonu dobré ráno a dobrý poslech.

zeme, zmizela jako laň lesa ze nízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Tedy středeční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec, to jsme odstartovali v poklidu a nakonec velmi úspěšně, a to s dvojicí Jaromír Nohavica, také Čechomor a písnička Kometa. 11 minut po 5. hodině, to už tedy i vzhledem k oblačnosti hvězdy úplně pozorovat nemůžeme. Na druhé straně to teď není to, co nás trápí. My jsme nastínili, kterým směrem se vydáme. Řidiče totiž na hraničním přechodu v Harachově překvapilo včera množství policistů a vojáků. Zatímco jindy projedou do nebo z Polska bez problému, dnes se silniční kontrole nevyhnuly. Na první pohled byly kontroly jako každá jiná. Ve skutečnosti šlo o taktické cvičení, při kterém policisté učili své postupy při ochraně hranic své kolegy z armády.
1: Osvědčení o registraci vozidla máte?
2: Vozidlo je registrováno na vás.
3: Jo.
4: Na hraničním přechodu v Harachově probíhá jedna silniční kontrola za druhou, vždy ve dvojici policista a voják.
2: Jsem dobrý, kontrola drogová, prošel pána pravo jazdy a dovod osobisty od všecky. Ty od paní.
4: Nasazení armády na kontrolu hranic přitom není běžné, říká velitel krajského vojenského velitelství v Liberci Tomáš Gubáš.
5: My jako armáda nemáme právo samozřejmě přebírat úkoly české policie v míru. Cvičíme pouze to, jaké oni mají standardy, jakým způsobem vyhodnocují. Tak, abychom v případě, že bude armáda povolána pro doplnění, abychom to byli schopni zvládat.
6: Se můžeme dostat do situace, že vzhledem k tomu, že plníme i jiné úkoly, že prostě nemáme dostatek sil a prostředků.
4: Popisuje ředitel krajské policie v Liberci Libor Špráchal.
6: A v té chvíli má vláda možnost svým nařízením vlastně vyslat vojáky, aby vypomáhali policii při ochraně státní hranice.
7: Vlastně kor tady v příhraniční oblasti se to i nabízí, že?
5: Přesně tak. Celá ta zelená hranice, protože je poměrně členitá, tak je nutné, abychom ji měli zaprvé zmonitorovánu a za druhé, abychom věděli, kde jsou ty určité body v případě našeho nasazení.
8: Chcete vidět tohle všecko?
2: Jenom občanku a řidičák.
8: Aha, no tak to mám tady.
6: Nacvičuje se třeba, že přijede vozidlo plné migrantů, ti se rozeběhnou a my je musíme postupně pochytat. Pak to jsou různí lidé, kteří můžou být v pátrání a když ho zastavíte, tak se dá někde na útěk nebo bude se snažit teda vozidla mujet.
9: Půjde,
10: na břicho si lehněte, ruce za záda, dávám pouta.
11: Zatím bez zranění ani policisti, ani osoba.
4: I když jde o cvičení, kontrola řidičů na hranici byla skutečná, říká Libor Špráchal.
6: 22 přestupků v dopravě zjištěných a 21 přestupků týkajících se pobytu cizinců a jeden trestný čin, falešný řidičský průkaz.
4: I dnes v rámci cvičení odhalili policisté v polském autobuse tři občany z Jižní Ameriky, kteří neměli povolení pro vstup do Česka.
12: Bude s vámi provedena eskorta na nejbližší útvar policie.
6: Probíhá kontrola i státní hranice mimo hraniční přechod, kde používáme naši terénní techniku, drony a tak dále.
4: Výhledově plánuje policie i cvičení s polskými pohraničníky a tamní policií. Z Harachova Jana Pavličková, Český rozhlas.
13: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi. She's crazy like the fool.

0: počasí.
1: Dnes nás čeká převážně zatažená obloha. Odpoledne a večer se na řadě míst vyskytnou přehánky nebo déšť, zpočátku hlavně na horách a také v okolí, později postupně i na ostatním území. Teploty dnes o něco nižší, 15 až 18 stupňů Celsia, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni, k tomu hlášený slabý proměnlivý nebo jižní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. 5 hodin, 18 minut a dobré ráno vám přeje Český rozhlas Liberec.
2: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Naď a s ním také píseň A tak jsme frajery v 5:22 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Na okamžik se ale přece jen vydáme k odpoledním hodinám, a protože i po dnešní 13. hodině nabídneme ve vysílání pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, policejní instruktor sebeobrany a také spisovatel Pavel Černý. Dozvíme se například i to, že napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi. Během příprav zjistil spoustu zajímavých informací. Co se například dozvěděl o Lídě Bárové?
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje, reaguje jako na ženskou, jo, a byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to prý to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál, proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně, a že to bylo pochopitelné.
0: Vy si celý rozhovor s Pavlem Černým můžete poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.

0: Jaká je budoucnost libereckého koupaliště Vápenka? Ne, na to se podíváme v dalších zprávách s Miroslavem Holubcem.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Cenové stropy na pohonné hmoty dnes klesnou o několik haléřů. Litr benzínu stojí maximálně 1,40 korun a 40 haléřů, to je o 10 haléřů méně než včera. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Litr nafty budou v Česku řidiči čerpat na nejvýš za 39 korun a 1,90 haléřů, což je pokles o 14 haléřů. Liberecké soukromé koupaliště Vápenka je na prodej. Jeho majitel Jan Skalník letos sezónu nezahájí. Vápenka je jedním ze tří betonových venkovních koupališť v Liberci. Zbylá dvě patří městu. Sobor nad Úpou hledá název pro nové společenské centrum. Obyvatelé si mohou vybrat z nabídnutých možností nebo sami vymyslet originální pojmenování. Radnice návrhy přijímá až do konce června. Anketa je přístupná na webových stránkách města. Dnes je to 84 let od vyhlazení Lidic. Obec srovnali se zemí nacisté jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tragickou událost připomene páteční koncert na náměstí Muzea památníku Lidice. Tenistka Marie Bousková vstoupila vítězně do londýnského turnaje v Queen's Clubu. Kuděrmětovovou z Uzbekistánu porazila 2-0 na sety. Dnes bude převážně zataženo, odpoledne a večer se na řadě míst vyskytnou přeháňky nebo déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32, 10. června v kalendáři, k tomu tedy středeční dobré ráno, které pokračuje i po zprávách Miroslava Holubce. Čeká nás cesta na Českolipskou, konkrétně tedy do tamního archivu, ze kterého se na 3 dny stala galerie, a to k příležitosti Mezinárodního dne archivu, kdy tedy v tamní badatelně byl vystavený průřez tvorbou fotografa Vladimíra Richtermoce. Jehož dílo archiv získal z pozůstalosti. Co konkrétně bylo na místě k vidění, to se dozvíte už za okamžik v další reportáži Dobrého rána.

0: Za Hanou Zagorovou a také písní Málo kdo to ví jsme ukrojili další část našeho ranního vysílání středa 10. června 5 hodin 40 minut k tomu. Je to také čas, kdy nás čeká cesta do badatelny archivu v České Lípě. Kam se teď 3 dny k historickým listinám neposadíte? Stoly a židle nahradily velké panely s fotografiemi Vladimíra Richtrmoce. Před několika lety archiv získal kompletní pozůstalost po této významné postavě československé fotografie. Mimořádná výstava vznikla u příležitosti včerejšího Mezinárodního dne archivů.
1: Já tady vidím na obrázku dokonce vás na fotografii, ale to samozřejmě není součástí té samotné výstavy, ale to se tady přebírali, tu pozůstalost po panu Richtrmocovi, a koukám, že to je plné auto toho.
2: Tak, to je prehistorie té výstavy.
1: Popisuje vedoucí státního okresního archivu v České Lípě Petr Kozojet.
2: To je to, kdy nám paní doktorka Mauzrová, která je také na té fotografii z DOX, známá historička z DOX, bývalá kronikářka města, přivezla tu pozůstalost.
1: Přecházíme do badatelny, tady je trošku i jiná akustika, je tady mnohem víc věcí taky. A tady ta výstava samotná jako taková už je. Tady už vidíme tady fotografie pana Richtrmoce. Jsou to takové romantické, černobílé krajinky. Tady vidíme třeba nějakou chalupu v odrazu vody, takže jsou to takové jako umělecké věci.
2: Tak Vladimír Richtrmoc začínal jako samouk, ale potom samozřejmě v 70. letech absolvoval nějaké kurzy, nějaké studia, takže on se vlastně učil jako sám, ale vypracoval se až natolik, že byl potom i místopředsedou Svazu českých fotografů. Tohle to jsou zrovna třeba motivy z Doxka, nebo tedy od Máchova jezera, které bylo jeho takovým, řekl bych, skoro klíčovým krajinářským tématem.
1: Vy to máte takové jako dělené, tady byly krajinky, tady jsou takové solitérní věci a tady máme už různý život pouliční, tady malují nějací dělníci pruhy na přechodu pro chodce, tady u toho stojí esenbák, dohlíží na tu správnost asi toho procesu.
2: Ano, kolegyně, které tu výstavu připravovali, tak se právě snažili každý panel věnovat určitému tématu, samozřejmě těch témat bylo hodně, takže ne všechno, co v té pozůstalosti fotografické je, se na ty panely dostalo, ale myslím, že jako průřez to stačí. Tady třeba opravdu vidíme, že on nefotil jenom statickou krajinu nebo památky, ale že fotil i ten život kolem nás. Proto jsme taky té výstavě dali název Svět kolem nás.
1: Architekt budovy archivu s pořádáním různých výstav nepočítal, proto jsou panely instalované v badatelně, jejíž provoz je teď omezený. I proto zde fotografie budou vystavené pouze do čtvrtka 11. června. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Rozhodně se dnes nebudeme nudit. Převážně zataženou oblohu totiž očekáváme po celý den. Odpoledne a večer se také na řadě míst vyskytnou přehánky nebo déšť, zpočátku hlavně na horách a také v okolí, později pak už na ostatním území. Teploty mezi 15 až 18 stupni, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni Celsia. Biometeorologická předpověď mírna, tedy na jedničce, a hlášený máme slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: S texty divadelníka Jiřího Suchého se seznamují už děti ve škole. Vladimíru Bernáškovi před lety vyprávěl o tom, jak dostal kdysi od kolegy zapeklitý úkol, takový, nad kterým se i ostřílený textař a básník zapotí.
1: Když jsem pracoval v divadle Na zábradlí, tak za mnou přišel Jaromír Vomáčka, který tehdy tam taky pracoval. To byl pianista tam, ale zároveň to byl skladatel, který měl na kontě celou řadu dneska už zapomenutých hitů.
2: Jestli se nepletu, Zhasněte lampiony.
1: Zhasněte lampiony, lampiony, já chci vidět tmu.
2: A Běž dům, Ivane.
1: Běž dům, tomu zlomilo vás od té doby, jako končila jeho kariéra skladatele. A ten mě jednou přišel a říkal, hele, ty děláš ty texty, jaký je rým na slovo housle? Já jsem říkal, no na housle, tom, co by to mohlo být? Za 5 minut jsem říkal, není. On říkal, to viď, to já jsem taky myslel. A od té doby mě to nedalo a začal jsem vymýšlet a vymyslel jsem 2 takový pseudorýmy.
2: No.
1: Jeden je, ze školy si nese housle malé dítě s lým psem kousle. No, že správně má být kousnuté, že jo, ale takže, ale tomu, každý tomu rozumí. A ten druhý, to jsem vymyslel vnitřní rým, to je rým, který je uprostřed verše, že jo, že se tam, a sice, to je surrealistický, takový, uviděl jsem v nekonečnu na housle hrát, na houslečnu.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Absolventi středních škol mají status studenta až do konce léta. Do konce kompletní opravy libereckého bazénu zbývá rok. Vémolova lvice prozatím najde domov v liberecké zoo. Dnes bude zataženo, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 18 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Za absolventy středních škol platí až do konce srpna zdravotní a sociální pojištění stát. Jejich příjem z brigád ale nesmí překročit finanční limit. U dohod o provedení práce je to 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce korun měsíčně. Zdravotní pojištění si musí sami platit třeba ti, kteří po střední škole nepokračují na vysokou školu ani nenastoupí do zaměstnání. Je také potřeba to ohlásit zdravotní pojišťovně. Pro sociální pojištění to neplatí, to totiž není povinné. V libereckém plaveckém bazénu už je patrné, jak budou prostory po kompletní rekonstrukci vypadat. Do jejího konce zbývá rok. Lidem se má bazén otevřít v září 2027. Stavbaři už mají hotovou například přípravu pro recepci a pokladny s turnikety ve vstupní hale. Připravené jsou také základy pro šatny, sprchy nebo dětský bazén. Aktuálně firma pracuje na stropě stadionu. Pak navážou práce na technologiích nebo bazénové vaně. Připravené má už firma Metro Dostav také ikonické obklady, říká její zástupce Štěpán Werner.
3: Co se týče toho ikonického elektroporcelánu, což jsou ty bílé trubičky, tak máme podstatné množství už vyrobené, vyrábí se to tady v Čechách, to stejný můžeme říct o červené mozaice, ta už je taky vyrobená, ta se vyrábí tady za rohem v Desné.
2: Za kompletní opravu bazénu zaplatí město přes 800 milionů korun bez daně. Ministerstvo životního prostředí odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoly lvici Elzu. O zabavení rozhodla Česká inspekce životního prostředí v únoru. Chovatel nebyl schopen doložit zákonný původ lvice. Proti rozhodnutí se Vémola neodvolal. Lvice se proto stala majetkem státu. Prozatím bude v liberecké zoologické zahradě, říká mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.
4: Lvice Elza najde dočasný domov v zoo Liberec, která má s chovem šelem dlouholeté zkušenosti a v tuto chvíli má kapacitu, aby se o lvice postarala. V loňském roce liberecká zoo poskytla péči také tygrovi usurijskému Tajmirovi, kterého ministerstvo odebralo v roce 2025.
2: Turisty při cestě na Kubu teď většina pojišťoven v Česku nepojistí. Řídí se totiž doporučením ministerstva zahraničních věcí, které kvůli častým výpadkům elektřiny označilo Kubu za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Krytí neposkytuje třeba Česká podnikatelská pojišťovna Generali, Česká pojišťovna nebo Unika.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně zataženo, odpoledne a večer se na řadě míst vyskytnou přehánky nebo déšť, zpočátku hlavně na horách, později postupně i na ostatním území. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Teď už tedy 4 minuty po 6. hodině, od mikrofonu vás i v tomto čase zdraví Martin Kolín, těší mě, že se nacházíme na začátku dalšího nového dne. V tomto případě jde tedy o středu, a to 10. června. Co nás čeká za okamžik, tak to budou takzvané akcelerační zóny. Ostatně z výstavby větrných elektráren se totiž stává horké politické téma. Je to ostatně vidět i na počtu připomínek, které poslali lidé Ministerstvu pro místní rozvoj, a to právě kvůli navrhovaným zónám. A právě v nich by měly větrné elektrárny stát. Jak to ale celé nakonec skončí, tomu se pokusíme za okamžik společně věnovat v další reportáži našeho ranního vysílání. Řidičům přejeme také v tomto čase šťastnou cestu, hlavně v obecné míře úspěšnou polovinu pracovního týdne.

0: Někdo si u písně skupiny Rangers Vysočina pravděpodobně představí snídaní s tou dobrou uzeninou. Někdo se vydal do toho jednoho z 14 krajů. Já se tady v tomto případě přikláním spíše k té druhé variantě. 12 minut po 6. hodině, pokud ale snídáte, popřejeme dobrou chuť a k tomu se společně můžeme podívat na téma, které jsme před okamžikem avizovali. 8000 připomínek totiž poslali lidé, ale třeba i samosprávy na Ministerstvo pro místní rozvoj k akceleračním zónám. Ty mají na necelé stovce míst po celém Česku umožnit jednodušší výstavbu větrných a solárních elektráren. Pravidla pro jejich vymezování platí necelý rok a právě o to přesné určení akceleračních zón se vedou stále ostřejší spory. Střetávají se v nich energetické cíle státu s obavami částí obcí a místních obyvatel.
1: Udělala jsem to z vlastního osobního přesvědčení, protože tady nechci větrné elektrárny ze svých zdravotních důvodů, pro mě to nemá žádný kladný benefity. A poslala jsem na krajský úřad a poslala jsem na Ministerstvo místního rozvoje.
2: Libuše Živná prodává zdravou výživu na Plzeňsku v malém obchůdku. Právě v něm sbírala podpisy na petici proti výstavbě větrného parku na jižním Plzeňsku a shromažďovala připomínky k akceleračním zónám.
1: Mně leží na srdci Hadovka, les nad Řenčema a tam, aby stálo 10 větrníků, čtvrt kilometru vysokých, mně přijde absolutní nesmysl, protože ten les by vlastně padnul celý.
2: Svoje připomínky poslal i Josef Mašek, nezávislý starosta obce Vlčtejn. Na jehož katastru by mohly stát dvě větrné elektrárny vysoké 250 metrů. Přitom starosta proti jejich výstavbě není. Nelíbí se mu ale přístup vládních úřadů.
3: To nám taky vadí, že vlastně stát něco připravoval a nikomu nic neřekl. S nikým nic nekonzultoval, takže ty obce vlastně byly postaveny před hotovou věc.
2: Uzávěrka pro připomínky byla 1. června. Lidé je na Ministerstvo pro místní rozvoj ale posílají dál. Podle jeho mluvčí Veroniky Lukášové přišly různé námitky.
4: Spektrum připomínek je pestré. Od nesouhlasu s rozvojem zdrojů obnovitelné energie obecně, přes zásahy do krajinného rázu, nesouhlas s blízkostí navrhované akcelerační oblasti do bydliště daného občana, až po obavy ze zdravotních rizik vyvolaných případnou výstavbou zdrojů v akcelerační oblasti.
2: Připomínky podle mluvčí Lukášové ministerstvo zpracuje a odešle příslušným úřadům a samosprávám k vyřízení.
4: V průběhu července pak tento návrh případně upravíme na základě obdržených vyjádření.
2: O vymezení akceleračních zón v různých oblastech rozhodne s konečnou platností vláda. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Středa bude v Libereckém kraji převážně zatažená. Odpoledne a k večeru už se na řadě míst mohou vyskytnout také přehánky. Večer se následně bude od jihu na většině území kraje déšť rozšiřovat. Nejvyšší denní teploty 15 až 18 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 11 až 14 stupni. Hlášený máme slabý proměnlivý nebo jižní vítr a biometeorologická předpověď stále stabilní a stále mírná, tedy na jedničce.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli čtyřhru na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve čtyřhře.
3: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
2: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.

0: S jakými omezení by mi měli počítat řidiči aktuálně v Harrachově? To se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Jaká byla v květnu inflace, dnes zveřejní Český statistický úřad. Podle předběžných odhadů vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,1%, což by znamenalo zpomalení inflace. Analytici to připisují hlavně slábnoucímu tlaku na zdražování benzínu a nafty. Na Harrachovském přechodu musí řidiči i dnes počítat s kontrolami. Při hraniční kontrole včera policisté v polském autobuse objevili 3 Jihoameričany bez povolení vstupu na území České republiky nebo řidiče s falešným průkazem. Základní a mateřská škola v Čisté u Horek pořádá dnes společně s Vrchlabskou diakonií 4. ročník speciálního charitativního běhu. Výtěžek z této akce bude věnovaný na nákup speciálního kočárku pro 11-letou dívku, která trpí vzácnou chromozomální vadou. V Praze dnes pokračuje soud v kauze Dozimetr. Druhým dnem u něj bude vypovídat pražský zastupitel Adam Scheiner ze sdružení Praha sobě. Právě on podal na jaře 2020 trestní oznámení, kterým vyšetřování údajně ovlivňovaných zakázek v pražském dopravních podniku začalo. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel čeká další start v diamantové lize. Na mítinku v Oslu se dnes představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. Dnes bude převážně zataženo, odpoledne a večer se na řadě míst vyskytnou přehánky nebo déšť, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:58, přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání. To s datem 10. června pokračuje, a to hned po zprávách Miroslava Holubce. Co nás čeká v následujících 30 minutách ranního vysílání, už za okamžik společně probereme další aktuality a zkrátka přidáme informace, o kterých bude rozhodně dobré v Libereckém kraji vědět. To také stálicí, myslím si, v tomto případě bude také před 19:00 návštěva předškoláků. Za nimi zamíříme a dnes se s nimi budeme bavit o číslech. Z jakého důvodu, to vše se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Přejeme příjemný poslech, úspěšné a hlavně poklidné ráno.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: S Marí Rotrovou jsme vkročili do další části našeho ranního vysílání, teď už tedy 8 minut po 6:30. V případě, že se postupně probouzíte, tak vás zdravíme, popřejeme hlavně tedy příjemný poslech a v tomto momentě hlavně tedy doufáme, že po včerejší výluce tedy na vysílači na Ještědu už nás posloucháte na prostém pořádku. Je to také čas, kdy jsme si tedy připomněli píseň Marie Rotrové, můžeme se vrátit do roku 1979, a to tedy s kouskem a to nic. Zároveň můžeme nastínit a připomenout další aktuality a zajímavosti z Libereckého kraje. Ku příkladu, Liberecký kraj jako takový se dnes připojil k osvětové kampani na podporu lidí s roztroušenou sklerózou. Náplavka u budovy krajského úřadu Libereckého kraje se dnes tedy od 16. do 18. hodiny promění v místo setkání, sdílení a podpory. Návštěvníci se dozví informace o této nemoci a poslechnout si mohou příběhy lidí, kterých se nemoc dotýká. Chybět nebude ani společné sázení slunečnic, výstava dětských prací i informační stan pacientského spolku Roska Liberec. Tak to je akce, která skutečně může pomoci i tedy v případě, že třeba člověk nemá takové povědomí o tom, co to vlastně roztroušená skleróza znamená. Můžeme se také přesunout v tomto momentě do Lomnice nad Popelkou. Máme tu také informace pro řidiče. Zhruba jeden týden, a to právě až do 16. nebude možné z důvodu překopu křižovatky ulic 5. května Novodvorská k Cihelnám výjíždět do ulice Novodvorská. Obyvatelé této ulice, Nových dvorů a případně Želech mohou použít polní cesty z Rybníček. Na této cestě budou díry a výtluky následně tedy vyspraveny asfaltem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes spíše jarní, mezi 15 až 18 stupni, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni. Čekáme převážně zataženou oblohu, odpoledne a k večeru také na řadě míst přehánky a hlavně večer, to se bude postupně od jihu na většinu území kraje déšť rozšiřovat. Biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce, a hlášený máme slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Možná naše vysílání teď poslouchají pravidelní sázející příznivci loterie. Nezlákal vás třeba nedávný úspěch jednoho z Čechů, který vyhrál téměř 3 miliardy korun? Ostatně, jaká čísla byste vsadili? Možná třeba data narození někoho z rodiny? Nebo preferujete náhodný výběr? A nebo prostě čísla oblíbená? Ostatně, právě o nich si s dětmi povídala také redaktorka Tereza Brázdová.
1: Jaké je vaše nejoblíbenější číslo?
2: Moje stovka.
3: Moje 10.
4: Moje nekonečno.
1: Umíte už počítat?
5: Jo, já umím počítat do nekonečna.
1: To nejde, když to nekončí, ne?
5: Jo, ale já umím počítat do 20.
1: A už se to učíte ve školce?
6: Jo.
1: A proč musíme umět počítat?
3: Protože, aby jsme se aspoň učili počítat.
5: Aby jsme se i naučili plus 2 a plus 3.
4: Protože aby uměli ve škole to pak dělat a aby věděli, jak jdou čísla za sebou. A ten jeden, co už se to naučil sám od sebe, nebo jak to dávno věděl, tak to naučí, kdo toho neví moc.
1: Co počítají vaši rodiče?
5: No, oni počítají peníze, anebo dýška.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Liberci se dnes budou dražit zapomenuté a ztracené předměty. Policisté hledají seniora z Pardubicka. V Českolipském archivu uspořádali výstavu Vladimíra Richtermoce. Dnes bude zataženo postupně déšť nebo přeháňky a teploty do 18 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Lidé v Liberci si dnes budou moci v dražbě koupit věci ze ztrát a nálezů. Jde o zapomenuté předměty z roku 2022, o které se doposud nikdo nepřihlásil. Věci se 3 roky nepoužívaly, proto město za jejich funkčnost neručí. Dražba začne v 15 hodin v zasedací místnosti číslo 11. Po prohlídce dají zájemci své nabídky do obálky, nejvyšší předmět získá.
4: Nabídce jsou například hodinky, deštníky nebo trekové hole. Lidé si můžou pořídit taky elektroniku, třeba bezdrátová sluchátka nebo fén. Na výběr bude z několika jízdních kol, elektrokola i elektrokoloběžky. Vybrat si můžou taky zahrádkáři. Mezi předměty je totiž zahradní sekačka a nůžky na živý plot. Výtěžek z dražby město rozdělí potřebným organizacím. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Policie pátrá po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposledy před více než 2 týdny a telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by senior měl být vitální, bere ale léky. Muž je zhruba 170 až 190 cm vysoký, u sebe by mohl mít černý batoh. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158. K Mezinárodnímu dni archivů uspořádala pobočka v České Lípě výstavu fotografií Vladimíra Richtermoce. Výstava potrvá 3 dny a je kvůli ní omezený provoz badatelny. Vladimír Richtermoc byl významnou postavou československé fotografie 70. a 80. let a jeho dílo archiv získal z pozůstalosti, říká vedoucí státního okresního archivu v České Lípě Petr Kozojet.
5: Kolegyně, které tu výstavu připravovali, tak se právě snažili každý panel věnovat určitému tématu. Tady třeba opravdu vidíme, že on nefotil jenom statickou krajinu nebo památky, ale že fotil i ten život kolem nás. Proto jsme taky té výstavě dali název Svět kolem nás.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se zúčastnil summitu Ukrajiny, severských a pobaltských zemí. V Tallinnu oznámil, že Kyjev v nejbližší době zdvojnásobí počet dronových úderů na ruské cíle. Zelenský na setkání s novináři v Estonsku řekl, že Ukrajina teď vysílá do Ruska 300 až 350 nepilotovaných letadel denně, ale v blízké budoucnosti to bude 600 a více. Tím se podle Zelenského počty útoků prakticky vyrovnají ruským a Rusko válku pocítí doma. Ukrajinský prezident nabídl pobaltským i dalším evropským zemím specialisty na boj proti dronům.
3: Počasí.
2: Dnes bude převážně zataženo, odpoledne a k večeru se na řadě míst vyskytnou přeháňky, večer na většině území kraje déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách to bude 11 až 14 stupňů Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: S dopravním omezením počítejte až do konce června v Lomnici nad Popelkou. V části obce Želech je uzavřená silnice ve směru na Nové Dvory. Mimo pracovní dobu po 16. hodině je umožněn vjezd rezidentům.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: 10. června v kalendáři, středa a teď už 4 minuty po 7. hodině. Tolik tedy aktuální čas, dobré ráno pokračuje, my vás do něj zdravíme, hlavně tady popřejeme úspěšnou středu, tedy polovinu pracovního týdne a společně se budeme moci vydat za sportem. Myslím si, v řadách fanoušků libereckého Slovanu asi nebude jediný, který by neznal Tomáše Janu. S Libercem ostatně získal všechny 3 mistrovské tituly jeho historie. Otázka, jak to má vůbec po letech s fotbalem a hraje teď ještě tady vůbec něco? Na to se společně za okamžik podíváme a to v další reportáži. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Písnička, která věřím, že v tomto momentě měla možnost zpříjemnit nám ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec, hlavně kterou věřím, že jste bezpečně poznali. Mistr zkratky, tak jak o něm zpíval Petr Spálený 10 minut po 7 hodině. Je to také čas, kdy se budeme moci věnovat sportu, jak jsme před okamžikem avizovali. Ostatně s fotbalisty Liberce má 3 tituly. Dnes je mu 52 let a stále válí. Obránce Tomáš Janů je totiž v 5. lize, krajském přeboru Libereckého kraje, oporou týmu SK Jívan Běla. Byl také u nedávné výhry týmu 2-0 na hřišti Sedmihorek. Janů si proto vychutnal skandování fanoušků klubu z vesnice, která má necelé 300 obyvatel. A také pochvalná slova z úst kouče Josefa Hlouška.
1: Skandování fanoušků sledoval viditelně spokojený trenér Bělé Josef Hloušek. V minulosti muž, který usedal na lavičku Bohemians nebo Mladé Boleslavy.
2: On je skvělej v kabině, má obrovský respekt u kluků, možná u soupeře, u rozhodčích a tak dál. A navíc podává výkony. Prostě vážím si ohromně a že tady takový hráč je.
1: Tomáš Janů hlavně bez pohybu nemůže být. Ve Slovanu navíc trénuje, neustále se udržuje v kondici.
3: Tak baví mě to, jezdím na kole, chodím do lesa, trénuji ženský, tak musím se udržovat v kondici, bez toho to nejde. A samozřejmě zdraví. Když mám být doma, ležet doma den, tak mi bolí záda všechno, že tady jsou s malýma klukama zahrát a dokud mě to bude bavit a budu zdravý, tak si rád zahraju a rád klukům pomůžu. Samozřejmě ta rychlost tam samozřejmě chybí, ale zas na druhou stranu vinkla se mám postavit a to je obrovská výhoda proti tady těm mladým šílencům.
1: Osobnosti s ligou minulostí ale mohou být terčem tvrdší zákroku ze strany soupeře. Trojnásobný mistr ligy negativní zkušenosti nemá.
3: Právě si myslím, že ne. Tak já nejsem nekonfliktní, já se s nikým nebudu prát, já se s nikým nebudu dohadovat. Jako.
1: Jívan Bělá má hodně mladý tým. Klub z malé vesničky nedaleko Jilemnice se pohybuje v horních patrech tabulky 5. nejvyšší soutěže.
3: Je tady skvělá parta. Je nás tady, já nevím, 16 v kádru a když přijdu všichni, tak nás bude 16, teď nás je 13, 12, takže jakoby vždycky si někdo onemocní nebo to, tak si musím jít zahrát, ale jinak to nechávám. Chodím na každý zápas, na který můžu a musím říct, dobře se na ně dívá. Teď jsme vyhráli 5x po sobě, tak myslím si, že to je bělský rekord, takže určitě si to vychutnáme.
1: Fotbal ho zkrátka neuvěřitelně baví. Tomáš Janů zatím ve 52 letech nepřemýšlí o tom, že by s ním skončil.
3: Tak Jirka Novotný je 53, hrál třetí ligu, tak si myslím, že se to rád odchodit na stoperu, třeba do 60 si myslím, že asi jo, ale samozřejmě záleží na zdraví. S tím přibývajícím věkem to samozřejmě už je to náchylnější, to tělo na zranění.
2: Strašně nám pomáhá a doufám, že nic neprozradím, jsme domluvený na další sezóně.
1: Doplnil s potěšením kouč Josef Hloušek. Z Bělé Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes se patrně sluníčka nedočkáme, očekáváme totiž zataženou oblohu. Odpoledne a také k večeru se na řadě míst vyskytnou i přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes do 18 stupňů Celsia, na horách naměříme do 14 stupňů Celsia a hlášený máme slabý proměnlivý nebo jižní vítr. Biometeorologická předpověď ale mírná pro dnešek na jedničce. Tak takové počasí nás čeká ve středu 10. června v Libereckém kraji.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: prosím nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stály zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Cenové stropy na pohonné hmoty dnes klesly o několik haléřů. Litr benzínu stojí maximálně 1,40 korun a 40 haléřů, to je o 10 haléřů méně než včera. Litr nafty budou v Česku řidiči čerpat nejvýš za 39 korun a 1,90 haléřů, což je pokles o 14 haléřů. Liberecké soukromé koupaliště Vápenka je na prodej. Jeho majitel Jan Skalník letos sezónu nezahájí. Vápenka je jedním ze tří betonových venkovních koupališť v Liberci. Zbylá dvě patří městu. Několik let uzavřené schody v Mariánské ulici v České Lípě radnice opraví. Město hledá firmu, která zahájí první etapu kompletní obnovy prostoru okolo kostela Narození Panny Marie. Oprava schodů bude stát přibližně 5 milionů korun a má začít v létě. V reakci na noční americké údery vyslal Írán rakety a drony na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Odvetný úder oznámili íránské revoluční gardy, které tvrdí, že jejich útoky mířily na americké základny v Perském zálivu. Na travnatém turnaji v nizozemském Hertogenboschi se na úvod dařilo Barboře Krejčíkové. Mexičanku zarazovou přehrála 6-1 a 6-2. Dnes bude převážně zataženo, odpoledne a k večeru se vyskytnou přeháňky, večer na většině území kraje déšť, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli výstavbě mateřské školy v Jablonci nad Nisou je uzavřena ulice Rybářská po úsek k ulici U Přehrady. Objízdná trasa značená není.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik tedy další zprávy Miroslava Holubce. Pokud se postupně probouzíte do nového dne, připomínáme 10. června v kalendáři, připomínáme také středu a hlavně ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Po půl osmé můžeme přislíbit už za okamžik připomenutí dalších aktualit libereckého kraje. Samozřejmostí v následujících 30 minutách vysílání bude i telefonát meteorologům a k tomu můžeme dnešní datum připomenout také se smutnou historickou událostí. Ostatně dnes uplynulo 84 let od vypálení Lidic. V sobotu se tam budou konat pietní akce, otevřený bude také památník a muzeum a my před 8 hodinou smutnou událost připomeneme i z archivu Českého rozhlasu.

0: Myslím si, melodii tu jste poznali všichni, známá skupina ABBA, kterou ostatně ve vysílání nabídneme za okamžik, teď tedy v českém podání Helena Vondráčková a to z písní A ty se ptáš, co já. 7 hodin 40 minut k tomu. S datem 10. června se společně můžeme tedy podívat na další slibované aktuality z Libereckého kraje a ostatně hned tři zajímavé akce jsou naplánované na tuto sobotu, tedy 13. června, a to v Rychnově u Jablonce nad Nisou a blízkém okolí. Je to kokonínský vejšlap se startem v 9 hodin u kulturního domu, dále je to závod orientačního běhu, ten startuje v 10 hodin u Rychnovského koupaliště a do třetice je to oslava 100 let kaple, a to konkrétně v Radoňovicích. Tam se začíná v 10 hodin a 30 minut. Případně podrobné informace najdete na stránkách Rychnova, tedy rychnovjbc.cz. A dobrou zprávu máme pro obyvatele Desné na Jablonecku. Odstávka elektřiny v Desné a také sousedním Tanvaldu původně plánovaná na zítřek 11. června byla nakonec zrušena. Tak to je, myslím si, zpráva, která skutečně potěší. Dobré ráno pokračuje, my vás u něj zdravíme, přejeme nejen příjemný poslech, ale také úspěšnou polovinu pracovního týdne a už za okamžik nabídeme také přehled počasí a to společně s meteorology.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Během dobrého rána jsme slibovali také přehled počasí, v tomto případě ale samozřejmě i společně s meteorologem. Proto bych chtěl ve vysílání přivítat pana Jana Hrubého z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hrubý, myslím si, při pohledu z okna je zatím patrný ten výhled minimálně tedy na dopolední část dnešního dne, že se sluníčka nedočkáme, tak můžeme zkusit možná trochu troufale, zlomí se to odpoledne nebo nám zataženo zůstane po celý den?
2: Tak vypadá to, že by ta zvětšená oblačnost nebo i zataženo mělo být většinou celý den a aktuálně se nám srážky vyskytují spíše jenom výjimečně a to nějaké slabé přehánky, ale během dne pak očekáváme, anebo spíše odpoledne a na večer, že se vyskytnou místy přehánky, ale večer očekáváme od jihu ten déšť, že se bude rozšiřovat na většinu území, takže by nám mělo zapršet a teploty dneska očekáváme od 15 do 18 stupňů Celsia a na horách od 11 do 14 stupňů Celsia a aktuálně na stanicích měříme od 8 do 12 stupňů.
1: Když jsem říkal troufale, věřil jsem nakonec tedy v pozitivní odpověď, ta se tedy bohužel nedostavila, tak zkusíme výhledově v nějakém z následujících dní. Očekáváme změnu toho počasí nebo nám spíše zůstane takový to lehce jarní, potažmo podzimní zatím tedy výhled?
2: Tak jim to vypadá, že by se nám srážky měly vyskytovat i v těch dalších dnech, ale co se týče té oblačnosti, tak je to takové buď a nebo a vypadá to, že aspoň pokud se nepletu, že by se nám sluníčko mohlo na chvilku ukázat o víkendu, ale to je ještě docela daleko a budeme to ještě upřesňovat tu situaci.
1: Tak určitě počasí o víkendu, to si společně pohlídáme. Dnes tedy víme, že počítáme s deštěm a zataženou oblohou. I o tom nás informoval pan Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. My děkujeme za informace, popřejeme krásný den. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 10. června v kalendáři, 7 hodin a 50 minut na hodinách a před 84 lety, tedy 10. června, ale roku 1942, nacisté vyhladili středočeskou obec Lidice. Měla to být odveta za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na základě falešného podezření s pomocí parašutistům zastřelili 173 mužů, ženy deportovali do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili nebo odvlekli na poněmčení. Celkem si nacistická pomsta vyžádala 340 lidských obětí a obec byla srovnána se zemí.
1: Generál Heydrich oblíbil si naši zemi, byl naším přítelem. Těšili jsme se, že bude na český národ rád vzpomínat a jeho příslušníky podporovat. Osud však mínil jinak, když umožnil londýnským zločincům zavraždit zde u nás nejvýznamnějšího příslušníka říše.
2: Po atentátu na Heydricha se nacistická propaganda rozjela naplno a takhle vysílal protektorátní rozhlas. Začalo platit druhé stané právo, gestapo zatýkalo, popravovalo a 9. června vojáci obklíčili Lidice a vesnici uzavřeli. V archivu Českého rozhlasu zůstaly vzpomínky tehdy 18-leté Milady Cábové.
3: Přišli dva vojáci prostě, řekli, že jdou prohlížet dom a vzali to od sklepa až na půdu. Nic nenašli, pochopitelně, jo.
2: Lidice obklíčili vojáci Wehrmachtu, kteří podle historika Vojtěcha Kincla z Historického ústavu Akademie věd nevěděli, co je čeká.
4: Byli sezváni velitelem a ten jim naprosté tmě a za naprostého ticha oznámil, že tato vesnice z rozkazu vůdce má být srovnána se zemí a obyvatelé mají být potrestáni. Buď zastřelením, anebo odvezením deportací.
2: Po půlnoci 10. června začali vojáci vyvádět obyvatele z domů. Muže starší 15 let shromáždili v Horákově statku, kde postupně postříleli. V tu dobu už vojáci začali zapalovat i domy. Ráno pak do Lidic přijel osobně K.H. Frank. Lidickým matkám za několik dnů nacisté odebrali děti. Celý život se na to Milada Cábová pamatovala.
3: Dítě drželo, maminko, nedávej mě, já nechci od tebe. Do toho oni střelili na první strahu, štěkali tam tři, jo.
2: Na znamení solidarity se po celém světě přejmenovala řada vesnic a měst na Lidice. Krátce po osvobození bylo místo lidické tragédie pěkně upraveno. Území původních Lidic je dnes národní kulturní památkou. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Kvůli akceleračním zónám přišlo na ministerstvo přes 8 000 připomínek. Hrádek nad Nisou začne letos s výstavbou nového parku v centru města. Výstava v Severočeském muzeu připomene liberecké výstavní trhy. Dnes bude zataženo, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 18 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Přes 8 000 připomínek přišlo na ministerstvo pro místní rozvoj k akceleračním zónám. Ty navrhne stát a má jich být necelá stovka po celé republice. Na nich by šlo zrychleně a snáze povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel vypracovat posudek vlivu na životní prostředí. Podle ministerstva pro místní rozvoj lidé posílají připomínky k akceleračním zónám i přesto, že termín pro jejich podání už vypršel. Přes 90 milionů korun bude stát nový park v centru Hrádku nad Nisou. Více než polovinu uhradí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, zbytek doplatí město. Součástí parku bude vyhlídková věž, amfiteátr i obnova historické fontány u Šubrtovy vily. Dosud nevyužitý prostor město získalo před lety spolu s koupí areálu bývalé továrny Benar, sdělil nezávislý starosta Pavel Farský.
4: Ten prostor je neskutečně nenápadný a věřím tomu, že mraky hrádečáků vůbec ani netuší, že existuje, protože to je v nitrobloku mezi Benarem, ulicí 1. máje, náměstím a tím, že tam postavíme teďko nový park, tak tohle to všechno krásně propojíme a vlastně nám vznikne nové zelené centrum města.
2: Výstavu připomínající liberecké výstavní trhy můžou ode dneška navštívit lidé v Severočeském muzeu. Vznikla k 70. výročí od založení trhů. Lidé na ní uvidí produkty z 60. let minulého století jako syntetické dámské oblečení, mixéry, fény, varný porcelán i výrobky ze skla, doplňuje kurátorka Kristýna Rosmanová.
5: To jsou výrobky z národního podniku Plastimat. Nejtypičtějším produktem je plastová ošatka, ta čtvercová s těmi zaoblenými rohy. Tohle to je takzvaný vídeňský košík, který se používal vlastně jako kabelka.
2: Zahajovací vernisáž výstavy začne v 18 hodin. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazivním komárem japonským nebo korejským, kteří se na našem území usadili trvale. I když jsou schopni přenášet i tropické nemoci, podle odborníků ze Státního zdravotního ústavu se jich zatím obávat nemusíme. Sport. Tenistka Marie Bousková vstoupila vítězně do londýnského turnaje v Queen's Clubu. Kuděrmětovou z Uzbekistánu porazila 2-0 na sety. Počasí. Dnes bude převážně zataženo, odpoledne a k večeru se na řadě míst vyskytnou přehánky, večer na většině území kraje déšť. Nejvyšší teploty dosáhnou 15 až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Také po 8 hodině přejeme příjemný poslech středečního dobrého rána dnes s datem 10. června. Vysílání nám pokračuje a to pohledem do Liberce. Konkrétně se pozastavíme u rekonstrukce, která stále tvoří různé diskuze a která stále působí kolikrát velmi emočně. Je to rekonstrukce libereckého bazénu. V jakém stádiu tedy aktuálně stavba je a jak to vypadá do budoucna, kdy by třeba mohlo být otevřeno, to se pokusíme nastínit už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Martin Kolín přeje dobré ráno.

0: Tak nejen písnička, která nám nezestárla, ale v podstatě by šlo použít název skladby i jako takové životní moto. Co děláš, to dělej rád, jak zpíval Valdemar Matuška. Teď už tedy 11 minut po 8 hodině. My jsme mluvili o libereckém bazénu, ve kterém tedy je zatím místo vody, kovové lešení. Stavební firma Metrostav ho potřebuje pro práce na stropě stadionu. Pokračuje v kompletní opravě budovy. Město za ní zaplatí přes 800 milionů korun bez daně. Aktuálně už je uvnitř budovy vidět, jak budou nové prostory vypadat. Nejvíc práce pokročily v prvním patře. Ve wellness už stavbaři pokládají podlahové vytápění. Připravený je taky prostor pro recepci a pokladny.
1: Tady jsou už vlastně provedené kabeláže pro nové turnikety, přes které se bude vcházet vlastně do celého toho placeného prostoru.
2: Ukazuje na trčící kabely v zemi Štěpán Werner z Metrostavu. Jsme ve vstupní hale, v minulosti se tady návštěvníci museli rozdělit na muže a ženy a znovu se setkali až u bazénu. Nově budou šaty společné, vysvětluje primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Bude to na moderní čipový systém, vlastně tady si zakoupíte čipové hodinky, takzvané. Tady si čipnete a půjdete dolů do šatnových prostor, které budou společné.
2: V šatnách budou k dispozici převlíkací kabinky. Původně jich mělo být 9, město se ale podle Lenerta rozhodlo počet navýšit.
3: Na sociálních sítích se objevovalo, že 9 nebude stačit na ten počet, tak jsme na to reagovali a přidali jsme ty kabinky i na druhé straně, takže jsme to skoro zdvojnásobili.
4: Tak my jsme prošli pomyslným turniketem a kam jsme dorazili?
1: Nyní se nacházíme vlastně v místě, kde se přezuje. A půjdeme se převlíct do převlíkacích kabin a uložíme si věci do skříněk.
4: Kolik těch skříněk tady bude?
1: Zhruba přes 700.
2: Říká Werner. Ze šaten pak lidé budou pokračovat do sprch, na nich už stavební firma taky pracuje.
1: Tady jsou dámský sprchy a tamhle vzadu pánský. A pak půjdete z boku, tak jak to bývalo předtím, nuceným sprchováním k bazénu.
2: V bazénové vaně je aktuálně postavené lešení, které stavební firma potřebuje k pracem na stropě. Zmizet by mělo v červenci, pak začne obkládání. Bazénové vany. Firma už má připravený materiál i na další ikonické obklady.
1: Co se týče toho ikonického elektroporcelánu, což jsou ty bílé trubičky, tak máme podstatné množství už vyrobené, vyrábí se to tady v Čechách, to stejný můžeme říct o červené mozaice, ta už je taky vyrobená, ta se vyrábí tady za rohem v Desné.
2: Stavbaři teď budou postupně pracovat taky na technologiích bazénu. Práce by měly být hotové za rok. Veřejnosti se stadion otevře v září 2027. Z Liberce Kateřina Kubíčko, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec žije.

0: počasí.
1: Zatažená obloha a také trochu deště. I tak by šlo shrnout dnešní počasí v Libereckém kraji. Můžeme ale doplnit a uvést na pravou míru, hlavně odpoledne a k večeru se na řadě míst vyskytnou přehánky. Teploty dnes mezi 15 až 18 stupni, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni Celsia. K tomu tedy slabý proměnlivý nebo jižní vítr a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: A bez vody jak cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Právě začínáme, jak dospíval Michal David, pravda, tedy co se ranního vysílání týče, tam už jsme to před okamžikem stihli. Na druhé straně teď je ten ideální čas, tedy 9 minut před 8:30, kdy se můžeme vydat na silnice, a to na ty důležité v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Minulý týden jsme na silnici 1/9 mezi Dubicí a Dolní Lipchavou otevřeli další část obchvatu České Lípy. Nový úsek měří 1,5 kilometru a vede po mohutných náspech vysokých až 11 metrů. Na jejich výstavbu bylo potřeba přibližně 125 tisíc kubíků zeminy. Náklady na stavbu vyjdou na 625 milionů korun.

0: Mileli, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Je půl deváté.

0: Němců. Svoboda nad Úpou hledá název pro nové společenské centrum. Obyvatelé si na stránkách města mohou vybrat z nabídnutých možností nebo sami vymyslet originální pojmenování. Radnice návrhy přijímá až do konce června. V Praze dnes pokračuje soud v kauze Dozimetr. Druhým dnem u něj bude vypovídat pražský zastupitel Adam Scheiner ze sdružení Praha sobě. Právě ten podal na jaře 2020 trestní oznámení, kterým vyšetřování údajně ovlivňovaných zakázek v pražském dopravním podniku začalo. Hlavou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel čeká další start v diamantové lize. Na mítinku v Oslu se dnes představí i bronzová olympijská medailistka vodu oštěpem Nigola Ogrodníková. Dnes bude převážně zataženo, odpoledne a večer se na řadě míst vyskytnou přehánky nebo déšť, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou se v Mánesově ulici střetla dvě osobní auta. Projížděte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8 hodin 32 minut, za námi další zprávy Miroslava Holubce. Dobré ráno, stále pokračuje. Dobré ráno hlavně přejeme vám, tedy našim posluchačům. A jak čas napovídá, už za okamžik budeme mít možnost užít si další krimi příběh. Dneska bych ho označil jako situací ze života. Pravděpodobně během letních měsíců, to známe všichni, člověk třeba má v plánu jít spát nebo odpočívat, otevře si okno, aby si vyvětral a k tomu začíná poslouchat venkovní hluk, který je kolikrát způsoben některými alkoholem a například posilněnými spoluobčany. Jak to bylo v tomto případě, to zatím nevíme, dozvíme se to za okamžik, nicméně podobnou situaci řešili jablonečtí strážníci. Ti totiž museli zasahovat proti hlučným lidem, tak co konkrétně tedy za tím zásahem stálo, to se už za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Pokud možno poklidný poslech a dobré ráno.

0: Společně s Petrem Novákem jsme připomněli další písničku, která nám nezestárla. V tomto momentě jsme se vrátili také do roku 1980. Ten si mimochodem můžeme připomenout i z pohledu narozenin. V roce 1980 se například narodila herečka, také zpěvačka Lucie Vondráčková, také malý Mozart neboli fotbalista Tomáš Rosický a také zpěvák a k tomu herec Václav Neud Bárta, mimochodem i aktuální český slavík. Tak takový byl rok 1980 nejen tedy z pohledu hudby. Můžeme ale 9 minut po půl deváté zamířit opět do roku 2026. To je také příležitost proto připomenout si právě cestu do Jablonce. Ostatně nadměrný hluk na veřejnosti nebo takový, který může ostatní obtěžovat, může být klasifikován jako přestupek proti občanskému soužití. Většinou ho řeší městská policie a právě ze zpráv jabloneckých strážníků čerpal Miroslav Hlubec informace pro dnešní krimi příběh.
1: Krimi příběhy.
2: Nemám rád křik na veřejnosti. Chápu, že se někdy lidé potřebují dorozumět na dálku. Na běžnou hlasitost hovoru je vzdálenost moc velká a na telefon zase moc malá. A nejhorší je hulákání v noci. Jednak budí slušné lidi, kteří ráno vstávají do práce, a jednak první, co vás napadne, když uslyšíte takový řev o půlnoci, že asi někoho vraždí. To jistý muž, který takhle nedávno křičel v Jablonci v ulici Na úbočí, se ještě k tomu měl na veřejnosti obnažovat, a to pěkně prosím krátce popoledni. Když hlídka městské policie dorazila na místo, muž byl už oblečený a vysvětloval strážníkům, že jsem šel jen vykonat potřebu. Proč u toho halasil, nevysvětlil, ale podle mě by měl navštívit urologa, protože když umočení někdo takhle křičí, vypadá to na nějakou nepěknou infekci. Navíc byl muž zjevně opilý, takže nad ním policisté mávli rukou a nepouštěli se s ním do nějakých rozsáhlejších diskuzí. Jen ho poslali domů, aby se vyspal. To další muž, na kterého lidé zavolali městskou policii, hulákal v arboretu v ulici Nebeská. Strážníkům pak svůj povyk vysvětloval tím, že prý zakopl o větev, kdo by v arboretu čekal větev, že? A rozčililo ho to natolik, že si pěkně nahlas a zřejmě pěkně jadrně ulevil. To by mě zajímalo, jaký hluk by spustil, kdyby měl stejné obtíže jako muž v ulici Na úbočí. Každopádně hulákat na veřejnosti by měl člověk jen v případě, že k tomu má opravdu pádný důvod. Tedy třeba na demonstraci, nebo co by pouliční zpěvák. Tam se dá zvýšený hluk očekávat, pokud tedy svou produkci neprovozujete o půlnoci pod okny paneláků na sídlišti.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Milovníky letních teplot pravděpodobně nepotěšíme. Dnes ten výhled je takový trochu zatažený. Očekáváme totiž právě během středy převážně zataženou oblohu. Odpoledne a k večeru se také na řadě míst vyskytnou přehánky a večer se bude od jihu na většině území kraje déšť postupně rozšiřovat. Nejvyšší denní teploty dnes o něco chladnější než v těch dnech předešlých. Dnešní maxima 15 až 18 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 11 až 14 stupni. Hlášený máme také slabý proměnlivý nebo jižní vítr a biometeorologická předpověď, ta je i pro dnešek stabilní, tedy na jedničce. Ta značí mírnou zátěž. Minuta po 8:45 i v tomto čase přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání. Řidičům na silnice hlavně šťastnou, poklidnou a samozřejmě bezpečnou cestu, ať už míříte kamkoliv, hlavně popřejeme tedy bezpečný dojezd. K tomu tedy, pokud snídáte, tak dobrou chuť, ale hlavně úspěšnou středu, a to 10. června ve společnosti České rozhlasu Liberec.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

Česká slavice Eva Farná v závěru našeho středečního ranního vysílání. Můžeme připomenout, právě před zpěvačkou Evou Farnou jsou aktuálně tři největší koncerty v jejím životě. Už 13. června totiž první vyprodaný koncert v pražském Edenu, tedy na stadionu Slavie, ten naváže druhým koncertem, následně tedy 14. a 16. i třetí koncert. Trochu po vzoru Marka Ztraceného, tak rozhodně popřejeme, aby se koncerty vydařily. Můžeme se společně ale také podívat na další vysílání Českého rozhlasu, i s tím tedy, kolik aktuálně hodin, je poměrně patrné, že po 9. hodině už to bude kolegyně Iveta Kalátová a s ní také Dopoledne pod Ještědem. A například hned po 9. to bude pozastavení u trhu práce v Libereckém kraji. To se tedy dozvíte více už zhruba za 15 minut. Martin Kolín se loučí s přáním příjemného poslechu. Společně se uslyšíme také zítra, a to ve čtvrtečním Dobrém ráno.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Elektřinu ze školy bude radnice v zákupech sdílet. V Liberci se příští týden obnoví provoz ve Vítězné ulici. V Čisté u Horek se dnes koná charitativní běh. Dnes bude zataženo, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 18 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. V zákupech na Českolipsku radnice zahájila výměnu střechy na základní škole. Součástí zakázky za 13 milionů korun je také instalace fotovoltaických panelů. Vyrobená elektřina se bude využívat i v dalších městských budovách, říká starosta Radek Lípa ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Škola nám jede i o prázdninách, jede ubytovna, jídelna, takže to máme jako trošku výhodu. A co nespotřebujeme, tak si pustíme do důchoďáku a na úřad. My jsme ty střechy stejně chtěli opravovat a potřebovali jsme je opravit. A navíc na tu fotovoltaiku máme překlepnutou dotaci asi ve výši 2 milionů korun.
2: V Liberci se příští středu po rekonstrukci otevře Vítězná ulice. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Úsek od křižovatky s Masarykovou ulicí po náměstí u kasáren stavbaři opravují od loňského září. Na zimu práce přerušili a znovu se na stavbu vrátili začátkem března. Za opravu město zaplatí celkem 1,70 milionů korun.
4: Opravovaný úsek je jednosměrný. Řidiči projedou ve směru od kasáren ke galerii. V opačném směru musí jezdit objízdnou trasou přes Klostermanovu ulici. Místem aktuálně vede i objížďka pro autobusy, které běžně jezdí Jabloneckou ulicí. I ta je aktuálně kvůli opravě uzavřená. Aby mohly autobusy bezpečně vyjíždět z Vítězné na Husovu ulici, řídí v místě provoz semafory. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Základní a mateřská škola v Čisté u Horek pořádá dnes společně s Vrchlabskou diakonií čtvrtý ročník speciálního charitativního běhu. Výtěžek z této akce bude věnovaný na nákup speciálního kočárku pro 11-letou dívku, která trpí vzácnou chromozomální vadou. Dopolední běhy jsou připravené pro děti, odpoledne se může přidat kdokoliv. Prezentace je na hřišti u obecního úřadu, kde je také občerstvení, které přichystali školáci. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje ke květnové inflaci. Předběžné odhady počítají s tím, že spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%. Oproti dubnovým 2,5% by to znamenalo zpomalení inflace. Podle analytiků za to může hlavně slábnoucí tlak na zdražování pohonných hmot. Jejich ceny v předchozích měsících rostly kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle analytiků už ale tlak na jejich zdražování odezní. Předběžné údaje Českého statistického úřadu zároveň ukazují, že meziročně zlevnily také potraviny a nealkoholické nápoje, a to o necelá 2%.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně zataženo, odpoledne a k večeru se na řadě míst vyskytnou přehánky. Večer na většině území kraje déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách to bude 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na dálnici D10 mezi 63. a 66. kilometrem ve směru na Turnov dnes opravují vodorovné dopravní značení vozovky. Levý jízdní pruh je proto uzavřen. Omezení by mělo platit až do dnešního poledne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Liberec, teď máme krátce po 9. hodině a zdraví vás Iveta Kalátová. Dopoledne pod ještědem právě začíná se středečním datem 10. června. Čemu se budeme věnovat v příštích minutách? Tak trh práce v Libereckém kraji čelí celé řadě výzev a je docela možné, že se bude muset do budoucna výrazně proměnit. S jakými změnami je potřeba počítat, to se dozvíme už za okamžik. No a regionální stopař nás také dnes čeká a dnes zavítá na 15. ročník Železnobrodského sklářského sympózia, letní sklářská dílna. I dnes vznikají v unikátní autorské dílně ve školní sklářské huti Železnobrodské sklářské školy krásné výrobky. No a kam mohou také nahlédnout pedagogové, žáci i zájemci, tak tam nahlédneme také. Pěkný poslech.
0: jak zlatá bula sicilská. Strcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Jsem ráda, že jste si nás naladili i dnes ve středu 10. června. Je tady s vámi dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec. A čemu se budeme věnovat v příštích minutách? Tak práci v Libereckém kraji. Tak najít práci v Libereckém kraji není snadné. V prosinci 2025 bylo v kraji přes 16 000 uchazečů evidovaných na úřadu práce, což znamená přes 5% nezaměstnaných. Liberecký kraj v tomto patří k nejhorším v republice. A to i navzdory tomu, že se nedaří obsadit několik tisíc pozic. O jaké zaměstnance je v kraji zájem a co trh práce čeká v budoucnu, zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: O výzvách, kterým čelí trh práce v Libereckém kraji, mluví Jiří Halberštát z Asociace personalistů České republiky.
2: Na jedné straně zde máme silnou průmyslovou tradici, zejména v automobilovém průmyslu, strojírenství, sklářství nebo výrobě plastů. A na druhou stranu ten region čelí tlaku na digitalizaci, automatizaci a transformaci ekonomiky k sektoru služeb. To přináší mnohem komplexnější požadavky na kvalifikační strukturu zaměstnanců, roste poptávka po specifických technických dovednostech v kombinaci s měkkými dovednostmi, což paradoxně znamená, že i v situaci, kdy Liberecký kraj patří ke krajům s nejvyšší nezaměstnaností, tak zároveň i firmy mají velké potíže najít dostatek vhodných uchazečů. To není způsobeno jenom těmi komplikovanějšími požadavky na jejich kvalifikaci, tak i zároveň tím, že část zaměstnanců stále nachází příležitosti na německé straně hranic.
1: Co trápí případné zaměstnance?
2: Zaměstnance trápí především skladba nabídky volných pracovních pozic v regionu. Nabízí se především výrobní pozice, směnný provoz, kde odměny nebývají takové, jak si většina zaměstnanců představuje. Velmi těžko hledají uplatnění lidé, kteří by chtěli nebo mají nějakou historii práce v oblasti biznisových služeb anebo back-officeových pozicích.
1: Po čem je poptávka ze strany zaměstnavatelů?
2: Hledají kvalifikované výrobní pozice, ať už to jsou CNC operátoři, mechatronici, specialisté na automatizaci a zavádění nových automatizovaných procesů do výroby.
1: Velká poptávka je podle Jiřího Halberštáta po zkušených lidech v IT. Juniorní pozice ale vytlačuje umělá inteligence. Velkým problémem může být výhledově také demografie.
2: Demografická vlna Husákových dětí začne odcházet do důchodu, takže z trhu práce budou mizet lidé, takže firmy budou stále obtížněji obsazovat volná pracovní místa, ale ta místa, která budou obsazovat, tak na ně budou velmi těžko hledat vhodné uchazeče. Takže očekáváme, že poroste frustrace na obou stranách. Jednak budou lidé poslouchat to, že firmy nemohou obsadit svá volná místa a na druhou stranu lidé nebudou schopni najít uplatnění, které odpovídá buď jejich očekávání a požadavkům, anebo na ní nebudou mít dostatečnou kvalifikaci.
1: Při výběru práce můžou podle ředitele klubu zaměstnavatelů Pavla Huláka pomoci i výsledky soutěže Zaměstnavatel roku.
3: Hodnocení probíhá podle mezinárodní metodiky PwC Saratoga, založené na číselných kritériích a nejedná se tedy o žádnou anketu.
1: Samotné firmy se do letošního ročníku můžou hlásit až do konce června.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12 a 13 hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Život je krásný, ano, tak to byla kapela Kryštof v čele s Richardem Krajčem, tak písnička zazněla i jako hlavní píseň k pokračování filmu Gump, jsme dvojka. Ovšem, my se teď vypravíme na jedno hodně zajímavé místo.
1: Regionální stopař, živě přímo z terénu.
0: Už více než 80 umělkyň a umělců se setkalo a tvořilo v rámci 15. ročníku letní sklářské dílny, která právě probíhá v Železném Brodě. A do školní sklářské hutě, která je během sympozia přístupná i zájemců, se vydal i náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Tak tam to hučí. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne ze Železnobrodské sklářské školy. Ze školní hutě, kde koukám pod ruce mistrům a tvůrcům sklářského řemesla a především se snažím nepřekážet, což tady někdy bývá trošku složitější, ale nejsem tady sám, je nás tady víc a je tady se mnou také ředitel Železnobrodské sklářské školy Jan Hásek. Když koukám do výčtu letošních účastníků, tak ani v tom 15. ročníku to není žádná slabota, řekl bych, že prostě zájem o letní sklářskou dílnu v Železném Brodě neutichá.
3: Dobrý den, tak určitě žádný ročník neměl slabotu, protože tady se objevují mistři, opravdu skláři z celého českého území i ze zahraničí každým rokem a vždy tam je zastoupen i jeden pedagog sklářské školy, což nás velmi těší. V letošním roce je to Barbora Tidlitátová.
2: Za Bárou se podíváme za chvilku, máme tady taky Ondřeje Novotného, který tamhle zrovna teďka stojí u pece a nabírá sklo, něco tady tvoří, toho se taky zeptáme, co tady tvoří. Dneska máme už druhý den tvoření, takže dneska to vrcholí vlastně.
3: Ano, dneska vrcholí realizace na sklářské peci ve sklářské škole. Jeden účastník je ještě na firmě Detesk, který zpracovává své dílo v technickém skle v borosilikátu. A ještě dnes mohou návštěvníci slyšet přednášky odpolední a výsledky tohoto sympozia 15. ročníku mohou spatřit opět na jubilejním ročníku, 20. ročníku skleněného městečka na výstavě v Městském muzeu Železný Brod, což je hlavní organizátor akce pod patronací města Železný Brod, především finanční podporou.
2: Tak já už se vydám za Bárou Tidlitátovou, která je absolventkou Železnobrodské sklářské školy a také zdejší pedagožkou. Dobrý den, Báro, tak co pak tady tvoříte?
4: Dobrý den, tak dneska tvořím, nebo ve spolupráci tady s týmem sklářským tvořím soubor nádob. Jsou to vlastně volné objekty a to téma je takový nějaký jako transformační potenciál země i lidí. Používám k tomu dvě takové základní techniky. Jedno je spojení s paddever z odpadu sklářského a ta druhá technika je pro mě takový teď nový experiment a to je Millefiori. Tak jsem zvědavá, co z toho vznikne.
2: Tak to uvidíme. Na podzim na skleněném městečku a já teďka přejdu na druhou stranu sklářské hutě a doufám, že Ondra Novotný bude mít chviličku času u pece, kde právě teď ohřívá. Ondřej, co tady tvoříte?
5: Prosím?
2: Co tu tvoříte?
5: Dělám tady sérii třech takových silnostěných fialových váz s pomocí tyček a budu na to dávat různý křišťálový nálepy, aby tam vznikla silná optika.
2: Jak se cítíte na huti, která není vaším domovem, protože vy jste vlastně šéf sklárny Novotný glas v Novém Boru, vlastně nositel, dědic slavného sklářského jména Petr Novotný?
5: No, tak samozřejmě je to všechno jiný trošku. Je tady hrozný horko.
2: Necháme Ondru pracovat, protože teďka má nabrané žhavé sklo a spolu s týmem tvoří zase další krásný kousek. Ostatně, chcete-li vidět, jak se tvoří sklo, jak to všechno vzniká, tak máte šanci do 13. hodiny navštívit školní huť v Železnobrodské sklářské škole.
0: Tak ze sklářské hutě, kde pořádné horko, se nám přihlásil náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Neměl by si chuť to také vyzkoušet?
2: Samozřejmě. Mě to strašně láká, mě to strašně baví. Už párkrát jsem si fouknul. Je to náročné povolání, není to žádná legrace a je to opravdu i těžké, protože ty větší věci fakt váží hodně kilo.
0: Dodává Jaroslav Hoření, tak děkujeme za to, že si nám přiblížil právě letní sklářskou dílnu a budeme se opět těšit. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje.

I Karel Gott nám také zaspíval v dnešním středečním dopolední. Pod ještědem máme 10. června, tak trochu se venku ochladilo, tak pořádně nám sprchlo. No a zdá se, že podobný ráz počasí nás asi čeká i o víkendu, ale vůbec to nevadí, protože naopak ono to chladnější počasí přímo láká k tomu, abyste se třeba vypravili s námi s Českým rozhlasem Liberec už na 6. ročník pochodu na Královku 13. června. Čeká vás opravdu hodně příjemná trasa, nádherné výhledy, pohodová atmosféra u jedné z nejznámějších horských rozhleden. Tak samozřejmě máme pro vás na výběr z více tras, aby si na své přišli rekreační chodci i zdatnější turisté. Máme pro vás připravené dvě varianty tras, jejichž délka bude ještě upřesněná. No a obě povedou krásnou krajinou Jizerských hor. Na startu každý z vás obdržíte mapku s podrobným popisem. No a vyrážíme z Bedřichova, otočka Maliník. A registrovat se můžete v den akce mezi 8.10. hodinou přímo na místě u stánku Českého rozhlasu Liberec. No, prvních 100 registrovaných účastníků se může těšit na oběd zdarma v cíli, tím odměny nekončí, všechny čeká pamětní list a vstup na rozhlednu Královka. A opravdu, pokud jste tam ještě nebyli, tak vězte, že za dobrého počasí je tam krásný výhled na Jablonec, hřeben Jizerských hor, Krkonoše i Český ráj a čeká vás tam také program u Královky. Od 12 do 15 hodin bude u rozhledny připraven doprovodný program. U hudební kulisu se postará harmonikář Ondřej Zlevor a chybět nebude ani ukázka turistického značení, kterou připraví Liberecký klub českých turistů. Také více podrobností a registrace, třeba informací o registraci, to vše se dozvíte, pokud se podíváte i na naše webové stránky liberec.rozhlas.cz.

0: Věděli jste, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, že Liberecký kraj se právě dnes připojí k osvětové kampani na podporu lidí s roztroušenou sklerózou? Tak náplavka u budovy Krajského úřadu Libereckého kraje se od 16 do 18 hodin promění v místo setkání, sdílení a podpory. Návštěvníci se dozví informace o této nemoci a poslechnout si mohou příběhy lidí, kterých se nemoc dotýká. Chybět nebude ani společné sázení slunečnic, výstava dětských prací i informační stan pacientského spolku Roska Liberec. Více informací najdete na webových stránkách Libereckého kraje. No a ještě pro vás mám jednu zajímavou pozvánku. U příležitosti celostátního dne otevřených dveří větrných elektráren zve tuto sobotu provozovatel větrného parku Václavice u Hrádku nad Nisou k návštěvě a prohlídce. Od 10 do 16 hodin budete mít možnost prohlédnout si tubus elektrárny, vyslechnout si přednášky nebo shlédnout ukázky slaňování z věže. Po celý den bude připravené občerstvení a zábava pro děti. Více informací najdete na webových stránkách Hrádku nad Nisou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Z latiny znamená perla, v sanskrtu píseň a z kelčtiny ušlechtilý člověk. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli 4 hry na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve 4 hře.
4: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
3: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Před 105 lety se narodil vévoda z Edinburgu, princ Filip, manžel britské královny Alžběty II. Zemřel v 99. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojze sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jilemnice má na participativní rozpočet 350 tisíc. Dokonce kompletní opravy libereckého bazénu zbývá rok. Policisté hledají seniora z Pardubicka. Dnes bude zataženo postupně déšť nebo přehánky a teploty do 18 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Obyvatelé Jilemnice poslali na radnici 7 návrhů na vylepšení veřejného prostranství. Město má letos v participativním rozpočtu 350 tisíc korun. Než budou moci lidé o nápadech hlasovat, musí jejich uskutečnitelnost nejdřív posoudit úředníci, vysvětlil starosta David Hlaváč z ODS.
2: Městský úřad vlastně prověří, že tomu nic nebrání, ani z toho legislativního hlediska. A my pak jako samospráva vytvoříme vlastně anketu. Každý občan bude mít 2 body pro a 1 proti.
0: V létě obyvatelé Jilemnice odhlasují pořadí, podle kterého se budou jednotlivé projekty uskutečňovat. V minulosti město postavilo například část dětského hřiště nebo komunitní zahradu pro seniory. Letos přišel mimo jiné návrh na veřejné ohniště. V libereckém plaveckém bazénu už je patrné, jak budou prostory po kompletní rekonstrukci vypadat. Do jejího konce zbývá rok. Lidem se má bazén otevřít v září 2027. Stavbaři už mají hotový například prostor pro recepci a pokladny s turnikety ve vstupní hale. Připravené jsou také základy pro šatny, sprchy nebo dětský bazén. Aktuálně firma pracuje na stropě stadionu. Pak navážou práce na technologiích nebo bazénové vaně. Připravené už má firma Metrostav také ikonické obklady, říká její zástupce Štěpán Werner.
3: Co se týče toho ikonického elektroporcelánu, což jsou ty bílé trubičky, tak máme podstatné množství už vyrobené, vyrábí se to tady v Čechách, to stejný můžeme říct o červené mozaice, ta už je taky vyrobená, ta se vyrábí tady za rohem v Desné.
0: Za kompletní opravu bazénu zaplatí město přes 800 milionů korun bez daně. Policie pátrá po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposledy před více než 2 týdny a jeho telefon je nedostupný. Podle kriminalistů by senior měl být vitální, bere ale léky. Muž je zhruba 170 až 190 cm vysoký, u sebe by mohl mít černý batoh. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Dnes je to 84 let od vyhlazení Lidic. Obec srovnali se zemí nacisté jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 173 mužů bylo zastřeleno, ženy a děti odvezli nacisté do koncentračních táborů. Tragickou událost připomene páteční koncert na náměstí Muzea památníku Lidice. Součástí vzpomínky je také zapálení svíček za každé zničené lidické stavení.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně zataženo, odpoledne a k večeru se na řadě míst vyskytnou přehánky, večer na většině území kraje déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci na silnici 1/35 na 22. kilometru dnes pracují na údržbě mostů. Omezení se týká středního nebo postranního dělícího pásu a potrvá přibližně do 16 hodin. Projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: To byl Miroslav Holubec a zprávy 10. hodiny, no a my už jsme vkročili do další 60-minutovky ve znamení středečního dopoledne. Pod Ještědem ještě jednou vás zdraví Iveta Kalátová. Za chvíli zavítáme do areálu nemocnice ve Friedlandu. Tak areál teď připomíná jedno velké staveniště, proč to se dozvíme už za okamžik. A v seriálu týdne se věnujeme Antonínu Dvořákovi, který zanechal v Libereckém kraji hluboké stopy. Navštěvoval na zámku Sichro svého přítele Aloise Gébla, tajemníka knížete z Rohanu. A během svých pobytů Dvořák na Sichrově složil také slavný houslový koncert Amol a část opery Dimitrij. A v dnešním díle si budeme povídat o Dvořákově Rusalce se solistkou Šaldova divadla Livý obručník Vénosovou. Tak si to určitě nenechte ujít krátce před 10:30. Hezký poslech.

0: dopoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec teď zavítáme do Frýdlantu. Stavební mumraj ovládl areál tamní nemocnice. Krajská nemocnice dá do modernizace zhruba 300 milionů korun. První změny už jsou znát a v nemocnici je před dokončením nová márnice a nové energocentrum. Příští rok se k tomu přidá stavba nového ambulantního traktu.
1: Tak to musíme vůbec.
2: Asi může být tudy.
3: S nezávislým místostarostou Frýdlantu Jiřím Stodulkou zrovna procházíme nemocničním areálem. Na první pohled je tu patrný čilý stavební ruch.
4: Tohle to je nová marnice, máme tam přichladící boxy, dokonce jeden pro větší tělesné schránky, takže budeme připraveni úplně na všecko. Vlastně tu starou marnici vidíte tamhle.
3: Proč se vlastně staví ta nová?
4: Ta nemocnice tady vlastně končila. Zatím už nebylo nic, no jenom, že pak se postavila ta nová budova a ráze se ta stará marnice stala centrem celého areálu, takže teď se vymístí na kraj areálu.
3: Ta nová marnice tady kousek od paneláků, to nikdo neprotestoval, že na ní bude koukat z okna?
4: Nebudou to vidět, ten vchod je tady odsaď a vzadu se vysadí ještě nějaká zeleň. Bude hotová do začátku leta.
3: A s tou starou marnicí, ta se zbourá?
4: Ta stará marnice se bude předělávat na energoblok, takový ten technický mozek celého areálu.
3: Ona je tady vlastně značná část areálu. Rozkopaná kolik pokládce nových kabelů, že?
5: Dáme tam ty dvířka, můžeme tu stranu zavřít. A rovnou se tam strčíme jednu tu chráničku.
6: Teď probíhají zrovna napěťové zkoušky na vysokonapěťových kabelech.
3: Říká mi Vratislav Majer ze společnosti Eltodo.
6: Vlastně tady momentálně děláme jenom spojku, protože tady budou stát nový objekt. Přijedou bagry, buldozery a zase to všechno otevřou, takže je to jenom taková provizor, aby jsme uzavřeli celý okruh nemocnice a mohli znovu napojit.
3: Provizorně ale nutná, bez ní by to
6: ale
3: nešlo.
6: Nutná, no bez ní by tak nemocnice nejel.
3: Zmíněný nový objekt nahradí původní pavilon, kde bývalo dětské oddělení. Stará budova se zbourá a místo ní vyroste moderní ambulantní trakt, vysvětluje místostarosta Stodulka.
4: Tam budou všechny ambulance, bude tam laboratoř, bude tam zázemí pro zdravotní personál, všechny tyhle ty věci. Ten ambulantní trakt je naplánován na rok 2027, protože se taky musí vyměnit komplet inženýrské sítě, kanalizace, voda, veškeré rozvody, protože ty jsou tady původní, ty jsou tady víc než 100 let. Jenom tady je vlastně rekonstrukce těch sítí skoro za 100 milionů korun a až se to vlastně celý přestěhuje, vznikne místo v přízemí ty budovy FA, tak by tam mohlo vzniknout další lůžkové oddělení třeba pro následnou péči.
3: Celá modernizace frýdlantské nemocnice by měla přijít na 300 milionů korun. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Jsem ráda, že s námi trávíte i dnešní den, dnešní dopoledne. Středa 10. června je tady, tak v tomto období nás čeká řada zajímavých koncertů. Možná, že se v nejbližších dnech chystáte na některý z více než desítky koncertů Dvořákova festivalu, které se konají v Libereckém kraji. A právě Antonín Dvořák, který jezdil na zámek Sychrov, je tématem našeho seriálu týdne. Dnes si v něm bude redaktorka Jana Švecová povídat s jednou z nejznámějších představitelek Dvořákovy Rusálky, solistkou Šaldova divadla Líbí obručník Vénusovou. Ta mimo jiné prozradila, že právě tvorba Antonína Dvořáka je pro pěvce jakousi vstupenkou do operního světa, a to na mezinárodní pěvecké soutěži v Karlových Varech.
1: Sopranistky většinou si vybírají Rusalku, Měsíčka, tam se velmi dobře ukáže, jak umí pěvkyně interpretovat, a v operní kategorii je určitě povinná árie od Antonína Dvořáka. A je to velice milé, protože když jsou tam třeba pěvci z Jižní Koreje, i když jako studují německou školu, anebo jsou tam Němci, anebo Rakušani, Italové, Japonci, Rusové, tak je to neuvěřitelné, jak oni jsou disciplinovaní. Oni se samozřejmě snaží krásně vyslovovat češtinu, ale je pro ně i tak jako moc složitá a těžká.
2: Jste mi říkala, že vlastně ta Dvořákova soutěž, že má určitou spojitost právě s vaším angažmá v Liberci.
1: Opravdu je to takový start toho pěvce, který stále jako je zavřený ve zkušebnách, pořád omílá ten samý repertoár, ale pak se musí jako postavit mezi tu konkurenci, a jsou tam buď bývalí velký operní pěvci, anebo ředitelé našich divadel. A je to možná i lepší ocenění pro toho zpěváka, protože dostane rovnou možnost praxe. A to není samozřejmost.
2: No a to už se dostáváme k tomu, jaká byla vaše vlastně první Dvořáková úloha nebo opera.
1: Cizí kněžna, a bylo to díky právě ceně Karlovarské soutěže, kde jsem získala zvláštní cenu Liberecké opery. Takhle se vlastně jsem vklouzla do Liberecké opery a zatím jsem tady zůstala.
2: No a pak přišly ty Rusalky.
1: Ta Rusalka mě doprovázela docela dlouho, protože jsem měla k tomu dispozice, a byl první možnost, jsem měla 2009 nastudovat Rusalku v Národním divadle, a zároveň jsem tam jako vhupla do Kuchtíka. Vyzkoušela jsem si i druhou Žínku, myslím v Brně, a mezi tím jsem zpívala Cizí kněžnu v Liberci. Pak už jsem se dostala zase jako Rusalka do Liberce, do Plzně. Je to velmi legrační, ale já jsem vlastně pořád, když jsem začala zpívat Rusalku, tak jsem otěhotněla, tak ono to pak jako se skončilo. Rusalku jsme 6 let dělali na Rybnice v Semilech, což bylo velmi milé. No a pak bych pokračovala určitě Jakobínem, kde mi moc podle mě jako sedla role Julie.
2: A teď aktuálně zpíváte v Šaldově divadle ve Svatební košili, což je Dvořákovo scénické stvárnění známé Erbenovy Kytice, které nastudovala Linda Kepretová-Hejlová.
1: Linda je v těch věcech velice originální a já si myslím, že se jí to moc povedlo.
0: Dnes si tady v našem seriálu redaktorka Jana Švecová povídala s jednou z nejznámějších představitelek Dvořákovy Rusalky, solistkou Šaldova divadla Líbí obručník Vénusovou. A co nás čeká zítra? Tak zítra už si bude povídat s hudebním publicistou Vladimírem Hrdinou, a bude to o mýtech, které se kolem Antonína Dvořáka tradují. Třeba o tom, že se slavný skladatel vyučil původně řezníkem. Tak si nás nezapomeňte naladit.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ano, i my vám máme stále co říci a sdělit ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Například v Železném Brodě se od 12. do 14. června koná Železnobrodský jarmark a tato akce sebou přináší řadu dopravních omezení. Tak tento týden je proto už uzavřena část ulice Jiráskovo nábřeží, vjezd do ulice Smetanovo zátěží z náměstí 3. května, celé náměstí 3. května a prostor tržnice. A od 12. června už bude uzavřena celá ulice Obránců míru, Malé náměstí a v ulici Husova bude zaveden obousměrný provoz. Konec těchto omezení bude 15. června ráno a město proto žádá občany, aby v této době sledovali pozorně dopravní značení. Více najdete na webu města Železný Brod.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Dva večer.

0: Předpokládám, že tato písnička Stížnost kapely Činasky také určitě zazní na festivalu Benátská v Libereckém Vesci. Dnes letos začíná Benátská 23. července. My se teď ale budeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec opět věnovat spotřebitelskému servisu. Vy se ptáte na hygienický obal zboží, zároveň na konkrétní výrobek, který vám prodejce nechce vzít zpátky. Tady je vysvětlení Josefa Černého.
1: Paní Klára si na e-shopu objednala parfém, který byl normálně v krabičce a ta byla zabalena v celofánu, jak se to běžně dělá. Pro přivonění celofán samozřejmě musel rozříznout. To je ale důvod, proč ji prodejce odmítá vzít zpátky bez udání důvodu, protože prý porušila originální obal. A paní se ptá, jestli má nárok na vrácení. Paní posluchačko, nárok na vrácení samozřejmě máte, protože jinak byste si parfém nemohla vyzkoušet. Celofán, ve kterém je krabička zabalena, se totiž jako hygienický obal nepočítá.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Australská zpěvačka Kylie Minogue ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ovšem teď zpátky domů. Hlavní roli v dnešních receptech našich babiček bude mít Petržel obecná. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření použijí do zeleninové polévky.
1: V našem vyprávění o dobrotách kuchyně našich babiček si dnes připomeneme zeleninu a bylinku, která se v receptech, které uvádíme, používá asi nejčastěji. Petržel obecnou neboli kuchyňskou, která se ve starých kuchařských knihách objevuje i pod názvem petružel.
2: Její název vychází z řeckého slova petros, což v překladu znamená skála či kámen. Tahle oblíbená zelenka má svůj původ ve Středomoří. Původně rostla divoce na skalnatých místech v horách, ale už v antickém Řecku se začala pěstovat cíleně.
1: Řekové ji považovali za posvátnou rostlinu. Nepoužívali ji totiž při vaření, ale byla uctívaná jako symbol zapomnění a smrti i jako pohřební bylina. Voňavá zelinka byla spojována s řeckou bohyní Jara a podsvětí Perzefony. Znali ji Římané, kteří ji údajně používali, aby zakryli pach alkoholu v dechu a taky pro lepší trávení. Ve středověku byla petržel známá už v celé západní Evropě a protože byla spojena s mnoha pověrami, léčila se s ní řada chorob. K léčebným praktikám se používala pouze petržel naťová. Odvary a zápary se podávaly na uklidnění nervů, na čištění ledvin i na pozbuzení srdeční činnosti. Spařená petrželová nať se přikládala na místo pobodnutí hmyzem, protože tlumila bolest a bránila vzniku otoku. V kuchyni se od 16. století používala vedle naťové petržele i petržel kořenová. Na těmi petržele se zdobily hotové pokrmy, nasekané se přidávaly do polévek i omáček. V kombinaci s bylinkami, koprem, pažitkou či meduťkou se přidávaly do vomastku, cmochů i nákypů nebo do nádivek a k dochucení pečeného nebo dušeného masa. Bez kořenové petržele se neobešel žádný masový i zeleninový vývar, ani omáčka, bramborový či masový salát nebo zeleninová polévka.
2: A recept na ní dnes přidáme. Zeleninová polévka z petrželí.
1: Budeme potřebovat 4 petržele, 3 mrkve, 2 brambory, 2 cibule, 3 lísky medvědího česneku, sůl, pepř a petrželku. Petržel, mrkev a brambory nakrájíme na kostičky a osmahneme na lžíci sádla. Když pěkně zezlátne, zalijeme vodou a přidáme celou cibuli, kterou na závěr z polévky vyjmeme. Vaříme asi 20 minut, poté přidáme najemno nakrájené listy medvědího česneku, trochu soli, dochutíme pepřem a čerstvě nasekanou petrželkou a podáváme.

Nádherná písnička Sen skupina Lucie, David Koller a hostující Lenka Dusilová. Za 4 minuty už je tady 11. hodina, znamená to čas pro zprávy. Miroslav Holubec, po 11. hodině už přivítáme vedoucího klinického farmaceuta krajské nemocnice v Liberci, Dalibora Černého. Budeme se bavit o lécích proti bolesti, jak je používat účinně a bezpečně, ale také i o tom, jak užívat léky, aby co nejlépe zabírali.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Liberci se dnes budou dražit zapomenuté a ztracené předměty. Hrádek nad Nisou letos začne s výstavbou nového parku v centru města. Kvůli akceleračním zónám přišlo na ministerstvo přes 8 000 připomínek. Dnes bude zataženo, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 18 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Lidé v Liberci si dnes budou moci v dražbě koupit věci ze ztrát a nálezů. Jde o zapomenuté předměty z roku 2022, o které se doposud nikdo nepřihlásil. Věci se 3 roky nepoužívaly, proto město za jejich funkčnost neručí. Dražba začne v 15 hodin v zasedací místnosti číslo 11. Po prohlídce dají zájemci své nabídky do obálky, ta nejvyšší předmět získá.
4: V nabídce jsou například hodinky, deštníky nebo trekové hole. Lidé si můžou pořídit taky elektroniku, třeba bezdrátová sluchátka nebo fén. Na výběr bude z několika jízdních kol, elektrokola i elektrokoloběžky. Vybrat si můžou taky zahrádkáři. Mezi předměty je totiž zahradní sekačka a nůžky na živý plot. Výtěžek z dražby město rozdělí potřebným organizacím. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Přes 90 milionů korun bude stát nový park v centru Hrádku nad Nisou. Víc než polovinu uhradí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, zbytek doplatí město. Součástí parku bude vyhlídková věž, amfiteátr i obnova historické fontány u Šubertovy vily. Dosud nevyužitý prostor město získalo před lety spolu s koupí areálu bývalé továrny Benar, sdělil nezávislý starosta Pavel Farský.
5: Ten prostor je neskutečně nenápadný a věřím tomu, že mraky hrádečáků vůbec ani netuší, že existuje, protože to je v nitrobloku mezi Benarem, ulicí 1. máje, náměstím a tím, že tam postavíme teďko nový park, tak tohle to všechno krásně propojíme a vlastně nám vznikne nové zelené centrum města.
2: Přes 8 000 připomínek přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj k akceleračním zónám. Ty navrhne stát a má jich být necelá stovka po celé republice. Na nich by šlo zrychleně a snáze povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel vypracovat posudek vlivu na životní prostředí. Podle Ministerstva pro místní rozvoj lidé posílají připomínky k akceleračním zónám i přesto, že termín pro jejich podání už vypršel. Kontrola v litoměřické nemocnici ukázala pochybení zdravotníků v případech úmrtí 2 novorozenců a resuscitaci 2 dalších, informuje o tom krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Podle výsledků interního auditu se v těchto případech loni v listopadu zdravotníci odchýlili od doporučených lékařských postupů i léčiv. Na základě toho ale není podle krajské zdravotní možné určit, jestli právě tato pochybení stojí za oběma úmrtími. Případ dál vyšetřuje policie.
3: Počasí.
2: Dnes bude převážně zataženo, odpoledne a k večeru se na řadě míst vyskytnou přehánky, večer na většině území kraje déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách to bude 11 až 14 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci se v Bromovské ulici střetla 2 osobní auta. Projíždějte tudy opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: S
0: Jsem moc ráda, že vás mohu přivítat v další hodině středečního dopoledne pod ještědem. Vše dobré a kvalitní poslech na frekvenci 97,9. To už vám přeje Iveta Kalátová. Tak za chvíli už se přivítáme s naším dnešním hostem, kterým bude vedoucí klinický farmaceut krajské nemocnice v Liberci Dalibor Černý. Budeme řešit léky proti bolesti, jak je používat účinně a hlavně bezpečně, no a také jak správně užívat léky, aby zabírali. Tak nejenom tomu se budeme věnovat už za okamžik.

0: Také se vám to občas stalo, milí posluchači, že jste buď to někoho oslovili, někoho z blízkých, známých, nebo jste byli osloveni vy, pro boha, mě nezbolí hlava, nemáš něco na bolest, ale mám něco si tady takzvaně loupni. Ano, používáme možná asi až hodně často léky na bolest a právě o těchto lécích si budeme povídat s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, kterým je vedoucí klinický farmaceut krajské nemocnice v Liberci, doktor Dalibor Černý. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jen tak trošku možná osobní otázka, už jste si také takzvaně třeba někdy loupnul jen tak lék na bolest, že vás třeba něco rozbolelo a řekl jste si, no tohle už se nedá vydržet.
1: No to určitě, to já myslím, že snad každý zažil.
0: No, my si budeme povídat o tom, jak léky na bolest používat účinně a hlavně bezpečně, tak je jasné, že pokud nám není dobře, něco nás trápí, tak sáhneme po lécích na bolest. Máme opravdu k dispozici širokou nabídku, ovšem jak se v ní můžeme vyznat.
1: Mm-hmm. Tak léky proti bolesti obecně můžeme zjednodušeně rozdělit na léky volně prodejné a léky na předpis. Každá skupina v té léčbě bolesti má své místo, výhody, rizika. Není žádný univerzální lék na bolest, je potřeba vždycky, nebo ta výběr léku na bolest závisí na typu bolesti, věku pacienta, dalších onemocněních a užívaných lécích. Mm-hmm. Takže když bych to měl shrnout v rámci těch volně prodejných léků na bolest, protože o těch vázaných na předpisy rozhoduje vždycky lékař, tak ty volně prodejné můžeme rozdělit na lokální, to znamená masti, krémy, gely, náplasti, které si mažeme na místo, a nebo takzvaně k vnitřnímu užití, to znamená musíme spolknout, aby se nám dostali do krve a z té krve na místo té aplikace, nebo na místo toho účinku, a ty potom můžeme rozdělit na jednosložkové, že mají tedy jenom jednu účinnou látku v sobě, anebo více složkové, že mají více účinných látek.
0: Mm-hmm. K tomu se ještě určitě dostaneme, ale teď by mě zajímalo tedy, dejme tomu, ty volně dostupné léky. Ono jich je opravdu hodně a kolikrát člověk tam tak stojí v té lékárně a říká si, no tak já nevím, tak hlavně, aby mě to zabralo, aby mě ta hlava přestala bolet.
1: No tak je potřeba se poradit s těmi pracovníky v lékárnách, to znamená jak s lékárníky nebo s farmaceutickými asistenty, a ti by se měli správně vyptat právě na původ té bolesti a podle toho doporučit ten adekvátní lék. Takže určitě je dobrý to konzultovat.
0: Mm-hmm. Ovšem jsou lidé, kteří třeba berou už pravidelně, jsou třeba chronicky nemocní a berou některé léky a je pravdou, tedy léky na předpis, že některé volně dostupné léky, dejme tomu na bolest, by se třeba neměly s určitými typy léků užívat. Tam by se asi ten lékárník také měl zeptat. Neberete náhodou třeba léky na ředění krve?
1: Určitě, to by mělo být součástí právě toho dotazu toho lékárníka nebo farmaceutického asistenta na toho pacienta. Jo? A podle toho je to ta individualizace potom namířená nějakým konkrétním směrem.
0: Mm-hmm. Tak co se tak nejčastěji podává?
1: Tak nejčastěji jde tady o léky typ na bázi paracetamolu, například třeba Paralén, jo, náš známý český, anebo takzvaná nesteroidní protizánětlivá léčiva. Tam takovým zástupcem je třeba ibuprofen, typicky v našem přípravku Ibalgin nebo Brufen, pak naproxen, typicky třeba v přípravku Nalgezin, anebo diklofenak, třeba v přípravku Voltaren nebo Dichloreum. Takže to jsou ta nesteroidní protizánětlivá léčiva a ta by měla být použita tam, kde ta bolest má nějakou zánětlivou příčinu. Jo, kde ten zánět způsobuje tu bolest. To znamená typicky třeba bolesti zubů, bolesti obratlů, zad, bolesti i třeba někdy kloubů, jo, když by to měly být spíš zánětlivé onemocnění než nezánětlivé onemocnění těch kloubů. A to by měl prostě odhalit ten, kdo to radí.
0: Mm-hmm. Naším dnešním hostem je vedoucí klinický farmaceut krajské nemocnice v Liberci, Dalibor Černý.

0: Jak by to bylo fajn, kdyby nás nic nebolelo a nemuseli bychom brát léky na bolest, ale ona i ta bolest je asi užitečná, protože nás informuje zřejmě o tom, že je tady něco v nepořádku v našem těle. No a právě o lécích na bolest si povídáme s naším dnešním hostem, s panem doktorem Daliborem Černým, vedoucím krajské nemocnice v Liberci, tedy je to klinický farmaceut, teď jsem se do toho pořádně zapletla, protože už myslím na to, že někteří lidé si mylně představují, že když jsou léky na bolest volně dostupné, jsou zcela bezpečné. Pokyvujete hlavou anebo vrtíte hlavou?
1: No, ta bezpečnost těch volně prodejných léků byla dlouhodobě samozřejmě zkoumána a proto ty léky jsou volně prodejné. Že ta bezpečnost těch volně prodejných léků je velká, ale samozřejmě není nekonečná. Takže co se týče, kdybych to rozdělil na teda ty léky s tím paracetamolem, tak u paracetamolu určitě ten je lék, který je bezpečný poměrně k zažívacímu traktu a k našim ledvinám, ale při předávkování hrozí poměrně závažné riziko pro naše játra. Předávkováním se myslí dávky až třeba nad 10 gramů denně, jo? Takže to samozřejmě většina lidí asi nepřekročí, ale prostě je to něco, o čem jsme měli vidět. Jinak ta látka je poměrně velmi bezpečná. Co se týká těch nestrojně protizánětlivých léků, kam patří právě ten ibalgín, nebo ibuprofen, diklofenak a tak, jak jsem tady zmiňoval, tak ty zase naopak mohou dráždit žaludek, mohou nám způsobovat dráždění žaludku a dvanáctníku. Zase jsou o něco šetrnější k těm játrům, ale zase o něco horší k těm ledvinám. Takže je to otázka samozřejmě dávky a dlouhodobosti toho podávání. Takže samozřejmě s čím vyšší dávka, čím vyšší délka podání, tak tím vyšší riziko těchto nežádoucích účinků.
0: Mm-hmm. Hodně se v současné době hovoří o nadužívání těchto léků. S tím máte asi bohaté zkušenosti.
1: Je to tak, prostě řada lidí nemá čas řešit tu svoji chronickou bolest a tak to řeší prostě podáním volně prodejných léků na bolest. Oni samozřejmě zafungujou, takže ty lidi jsou spokojení a řeší to dál a dál a ten problém jako odkládají. A pokud ten problém je závažný a může způsobit nějaký další konsekvence, tak je to samozřejmě velmi rizikový, nehledě na to, že teda je rizikový i to dlouhodobé podávání těch léků. Takže a některé léky mohou i tu bolest způsobovat. Třeba existují pojem takzvaná analgetiky indukovaná bolest hlavy, že některé typy bolestí hlavy jsou vlastně způsobeny dlouhodobým podáváním léků na bolest. Takže paradoxně, že léky na bolest mohou způsobit bolest. A rozkrýt ten začarovaný kruh potom samozřejmě by měl lékař a měl by potom nasadit třeba adekvátní léky. Pokud je to třeba migrénózní bolesti hlavy, tak jsou dneska léky na migrénu úplně jiný, z jiný kategorie než léků na bolest. A to může rozklíčovat samozřejmě neurolog a měl by to prostě řešit a pomoct tomu pacientovi. Takže prostě bolest je, jak jste říkala, varovný signál organismu. A neměli bychom ho podceňovat.
0: No, to je třeba jako bolest zubů. Je jasné, že pokud nás v noci chytne zub, tak nebudeme někde strašit a hledat rychlou pomoc, ale vezmeme si nějaký silnější lék, aby nás přestal bolet a ráno už se vypravíme se zubem. A takhle by to asi mělo fungovat s bolestí, která se trvává teda třeba ještě mnohem déle. Jak třeba dlouho tyto prášky na bolest můžeme brát? Dejme tomu, jsme třeba někde na dovolené a nemůžeme bohužel ten problém řešit na místě.
1: Mm-hmm. No, paradoxně bezpečná délka přestala být stanovená v našich příbalových letácích a v těch doplňkových dokumentech k těm lékům. To jsem nedávno hledal, ale obecně platí, že prostě víc než měsíc, jo, brát ty léky v kuse, to znamená každý den, aspoň jednu tu tabletu třeba brát, je samozřejmě není úplně normální. Takže to už by mělo být takový varovný signál. Jinak samozřejmě u těch akutních bolestí, třeba toho zubu a tak, tak tam opravdu týden, jo, protože tam ty dávky zase, je to otázka i dávky samozřejmě.
2: S úsměvem jde všechno líp a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Vedoucí klinický farmaceut Krajské nemocnice v Liberci Dalibor Černý je naším dnešním hostem. Teď jsme se před malou chvíli bavili o nadužívání léků na bolest, tady volně prodejné, a teď už se od volně prodejných léků přesuneme na přípravky a na prášky na předpis. Tam, kde nestačí volně prodejné přípravky, už musíme za panem doktorem.
1: Mm-hmm. Pokud je bolest silná, dlouhodobá a nereaguje na ty volně prodejné přípravky, tak samozřejmě lékař by měl zvážit, nebo měl by pátrat po příčině té bolesti, té první. A pokud teda ta bolest se nedaří odstranit, nebo tu příčinu bolesti se nedaří odstranit, tak prostě se někdy bohužel musíme smířit s tím, že ta bolest je prostě chronická u toho pacienta, a že potřeba je jí tlumit a zvládat dlouhodobě. A pak teda přicházejí na řadu léky na předpis, který může předepisovat buď to lékař jakékoliv specializace, anebo máme dneska odbornost, která se jmenuje algeziologie, takže lékař algeziolog potom může předepsat a řídit vlastně léčbu té analgetické terapie pacienta po dlouhou dobu a může prostě volit i takové doprovodné a doplňková léčiva, a nejen léčiva, ale i léčebné metody, různé opichy, různé bloky. Jo? Jsou to anesteziologové vlastně, ty algeziologové, takže mají velkou zkušenost s léčbou bolesti, tak vlastně takovýhle člověk by se měl dostat potom k lékaři specialistovi. Protože ten i se dostane třeba k předepisování některých specifických léků, který běžný lékař předepisovat nemůže, třeba léčebné konopí například.
0: Mm-hmm. No, léčebné konopí, to, o čem se teď hodně mluví, zabírá to?
1: Určitě, na některé typy bolestí, třeba neuropatické bolesti, to zabírá velmi.
0: Musíme zmínit, že v Krajské nemocnici v Liberci máte ambulanci bolesti. Tam se už opravdu dostávají lidé, kteří mají třeba už tu chronickou bolest, se kterou už se opravdu nedá nic dělat. A tak se tedy sáhne po lécích, které jsou přímo ušité na tělo.
1: Ano, ano, přesně tak. V Krajské nemocnici právě pod oddělením anesteziologie máme algeziologickou ambulanci, kde lékaři této ambulance právě přijímají tyto pacienty většinou na doporučení jiných lékařů, ať už třeba neurologů, nebo praktických lékařů, nebo třeba i chirurgů. A ti si je potom vemou do péče a už si pak řídí tu jejich analgetickou terapii těch léků na předpis.
0: Mm-hmm. No, někdy už ten lékař předepíše třeba i opiové náplasti, tak opioidy mají mezi lidmi poměrně takovou tu rozporuplnou pověst, trochu se toho bojí. Mm-hmm. Je to na místě?
1: Samozřejmě, jako je to na místě se obávat opioidů, ale pokud jsou indikovány lékařem, tak ten lékař by měl velmi zvážit a určitě zvážil, jestli takové látky předepíše, protože opioidy mají i poměrně přísná kritéria pro to předepisování, takže pokud už je nějaký lékař napíše, tak s tím má poměrně dost papírování a jako i administrativního, aby si zdůvodnil, proč ten pacient ten opioid má. Takže určitě, pokud ho předepíše lékař, tak si myslím, že opioid je na místě. Samozřejmě je potřeba se bát rizika závislosti, ospalosti, zácpy, útlumu dýchání, ale říkám, pokud je to indikováno lékařem, což vždycky je, že jo, pokud si někdo nepůjčuje náplast od sousedky,
0: což rozhodně nedoporučujeme,
1: tak ten lékař samozřejmě vždycky tyhle ty rizika zvažuje.

0: očkování těch látek.
1: Tímto se dostáváme k otázce, kdo by teda měl být při užívání léků proti bolesti obzvláště opatrný.
0: Mm-hmm. Tak u těch léků na předpis by to měl řešit lékař, jestli ten lék není kontraindikován. Ale u těch volně prodejných by to se na to měl ptát ten lékárník a obecně teda lze říct, že určitě bychom si měli dát pozor u těhotných žen, u seniorů, u pacientů s poruchami ledvin, jater, žaludku nebo u srdečních poruch. Takže vždycky prostě se radit. No a také se radit i o dávce, protože je to otázka dávky. Je to na dávku závislý nežádoucí účinek. To znamená, i ta dávka by měla být diskutována u toho pacienta. Tam třeba obecně lze říct, že třeba paracetamol, jeho maximální dávka, jsou 4 gramy na den, jo? Což je 8 třeba paralenových tablet 500 na den. Až, jo? To je běžná, nebo ne, bezpečná maximální dávka. Co se týče ibuprofenu, třeba přípravek Ibalgin nebo Brufen, tak tam je maximální dávka dneska zastropována jenom na 1800 mg na den, což je necelých nějakých 4 tablety zhruba. Takže...
1: Dobře, no a co se týče tedy třeba i malých dětí, tak tam je to, když si rozbalíme příbalový leták, tam je to jasně dané, jak děti můžou používat tyto léky na bolest.
0: Tam je to většinou u malých dětí závislý na kilech. Mm-hmm. Ta dávka, ať už paracetamol nebo ibuprofenu, se dávkuje podle kil.
1: Dobře, a ještě léky na bolest plus tedy léky, které člověk používá tedy dlouhodobě, je tedy chronicky nemocný, tam asi tedy, i když je na předpis ten lék na bolest, tak ten lékař většinou i obvodní sám moc dobře ví, které léky ten jeho pacient bere. Tak tam asi...
0: Ano, tam, jako říkám, ta v podstatě ta kontraindikace je na zodpovědnosti toho lékaře, který ho předepisuje. Takže tam si myslím, že to je celkem jako... Bez problému, ten lékař by to měl vědět.
1: No, čas se nám pomalu jistě nachýlil. Můžeme si to teď ještě tak trochu zrekapitulovat, abychom se v tom pořádně vyznali.
0: Určitě, tak základní věc je, že užívat léky proti bolesti v té nejnižší možné účinné dávce, po tu nejkratší možnou dobu, jo, a pokud ta bolest přetrvává nebo se opakuje, tak bychom měli řešit její příčinu. To znamená, měli bychom vyhledat lékaře, aby nám pomohl s odhalením té příčiny. A pokud teda se zjistí, že ta příčina té bolesti je neodstranitelná, tak samozřejmě potom je to otázka, aby ten lékař řídil tu analgetickou terapii té chronické bolesti.
1: Tolik náš dnešní host, kterým byl vedoucí klinický farmaceut Krajské nemocnice v Liberci, doktor Dalibor Černý. Moc vám děkuji za váš čas, za užitečné rady. Jsme se zase dozvěděli něco nového. Popřeji vám krásné nadcházející léto a budu se na vás opět někdy těšit. Naslyšenou.
0: Děkuji moc ještě jednou za pozvání a taky se těším. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zítřejší host Českého rozhlasu Liberec bude také hodně užitečný, i když teď to nevypadá přímo moc na vysoké letní teploty, které lákají k vodě, ale je dobré si připomenout prevenci při plavání. Tak při koupání, ať už jde o zahradní bazény, koupaliště, přírodní vodní plochy nebo moře, vždycky je na místě opatrnost. No a za loňský rok vyjížděli vodní záchranáři k více než 1000 tonoucích v Čechách, mezi kterými byly bohužel i děti. Tak jaké jsou nejčastější příčiny, tak o tom si budeme mimo jiné povídat s naším zítřejším hostem, kterým bude předsedkyně vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou, školitelka první pomoci Kateřina Pospíšilová.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12 a 13 hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Pevné a zdravé nehty jsou často ukazatelem celkového stavu organismu. Křehké, lámavé nebo třepící se nehty mohou souviset s nedostatkem vitamínů. Nehtům prospívají potraviny bohaté na zinek, železo a bílkoviny. Najdete je například ve vejcích, ořeších, luštěninách nebo rybách. Kromě správné výživy je vhodné pravidelně používat hydratační krémy a oleje, které pomáhají chránit nehty i jejich okolí před vysušováním. Při domácích pracích je dobré nosit ochranné rukavice, protože častý kontakt s chemikáliemi nehty oslabuje. Důležitá je také správná úprava nehtů, pilování jedním směrem a omezení příliš častého používání acetonu, který je obsažen v odlakovačích na nehty. Pro lepší kondici nehtů vyzkoušejte pravidelné teplé lázně z olivového oleje, smíchaného s citronovou šťávou. Ke zpevnění nehtů přispějí také koupele v teplém mléce s medem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To jsme si zpříjemnili středeční dopoledne s Věrou Martinovou a teď už také s Jiřím Suchým. S texty divadelníka Jiřího Suchého se seznamují už děti ve škole. Vladimíru Bernáškovi před lety vyprávěl o tom, jak dostal kdysi od kolegy zapeklitý úkol. Takový, nad kterým se i ostřílený textař a básník zapotí.
1: Když jsem pracoval v divadle Na zábradlí, tak za mnou přišel Jaromír Romáčka, který tehdy tam taky pracoval. To byl pianista tam, ale zároveň to byl skladatel, který měl na kontě celou řadu dneska už zapomenutých hitů.
2: Jestli se nepletu, Zhasněte lampiony.
1: Zhasněte lampiony, lampiony, já chci vidět tmu.
2: A Běž dům, Ivane.
1: Běž dům, tomu zlomilo vás od té doby, jako končila jeho kariéra skladatele. A ten mě jednou přišel a říkal, hele, ty děláš ty texty, jaký je rým na slovo housle? Já jsem říkal, no na housle, tom, co by to mohlo být? Za 5 minut jsem říkal, není. On říkal, to viď, já jsem taky myslel. A od té doby mě to nedalo a začal jsem vymýšlet a vymyslel jsem 2 takový pseudorýmy.
2: No.
1: Jeden je, ze školy si nese housle malé dítě s zlým psem kousle. No, správně má být kousnuté, že jo, ale takže, ale tomu, každý tomu rozumí. A ten druhej, to jsem vymyslel vnitřní rým, to je rým, který je uprostřed verše, že jo, že se tam, a sice to je surrealistický, takový, uviděl jsem v nekonečnu na housle hrát, na houslečnu.

Nádhera. Jiří Suchý ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, který se také představil před lety na velice známém hudebním festivalu Rock for People, který také startuje dnes v Hradci Králové. I o něm bude řeč v písničkách Na přání. To už u toho bude Filip Majsl. Loučí se s vámi Iveta Kalátová. Mějte se krásně a zítra naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Bývalé dětské oddělení ve Frýdlantské nemocnici nahradí ambulantní trakt. Výstava v Severočeském muzeu nabídne produkty z libereckých výstavních trhů z 60. let. Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě uložil soud Mandíkovi 5měsíční podmínku. Odpoledne bude převážně zataženo, ojediněle přehánky a teploty do 18 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. V areálu nemocnice ve Frýdlantu je před dokončením nová márnice a energocentrum. Následovat bude demolice bývalého dětského oddělení. Místo něj vyroste ambulantní trakt, uvedl nezávislý místostarosta, zvolený za ODS Jiří Stodulka.
2: Tam budou všechny ambulance, bude tam laboratoř, bude tam zázemí pro zdravotní personál, všechny tyhle ty věci. Je naplánován na rok 2027, protože se taky musí vyměnit komplet inženýrské sítě, kanalizace, voda, veškeré rozvody, protože ty jsou tady víc než 100 let. Jenom tady je rekonstrukce těch sítí za 100 milionů korun.
0: Celková přestavba bude krajskou nemocnici stát zhruba 300 milionů korun. Výstavu připomínající liberecké výstavní trhy můžou ode dneška navštívit lidé v Severočeském muzeu. Vznikla k 70. výročí od založení trhů. Lidé na ní uvidí produkty z 60. let minulého století, jako syntetické dámské oblečení, mixéry, fény, varný porcelán i výrobky ze skla, doplňuje kurátorka Kristýna Rozmanová.
3: To jsou výrobky z národního podniku Plastimat. Nejtypičtějším produktem je plastová ošatka, ta čtvercová s těmi zaoblenými rohy. Tohle to je takzvaný vídeňský košík, který se používal vlastně jako kabelka.
0: Zahajovací vernisáž výstavy začne v 18 hodin. Liberecké soukromé koupaliště Vápenka je na prodej. Jeho majitel Jan Skalník letos sezónu nezahájí. Českému rozhlasu řekl, že je to z osobních důvodů. Vápenka je jedním ze tří betonových venkovních koupališť v Liberci. Zbylá dvě patří městu. To bude aktuálně o budoucnosti Vápenky jednat, informoval náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO. Soud potrestal podmínkou mladíka, který podle obžaloby vyhrožoval spolužákům střelbou a schvaloval útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Muž taky musí být podle verdiktu 20 měsíců pod dohledem probačního úředníka a psychologickém poradenství. Mladík měl nosit na střední školu různé zbraně, například nože nebo teleskopický obušek. Podle státní zástupkyně taky po útoku na Filozofické fakultě v Praze v prosinci 2023 čin schvaloval a tvrdil, že střelec měl zabít víc lidí. Muž to před soudem označil za humor. Vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převážně zataženo, ojedinělé přehánky, večer se bude od jihu na většině území kraje rozšiřovat déšť. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v ulici Jungmannová kvůli práci na inženýrských sítích je zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ano, šťastnou cestu a krásné poledne ideálně s Českým rozhlasem Liberec. Dnes je 63. výročí od založení Národního parku Krkonoše, takže zdravíme do Vrchlabí, Harachova a tak dále a tak dále. My bychom si samozřejmě vzhledem k tomu, že začínají písničky na přání, mohli zahrát třeba znělku z krkonošských pohádek, případně skupinu Trautenberg, ale to asi nebude úplně váš šálek kávy. Ale Marcela Holanová má dnes narozeniny a to už je daleko širší repertoár, který bychom vám mohli odehrát. No a také začíná hudební festival Rock for People, i k tomu vám můžeme něco nabídnout. Takže následující hodina může být jenom pestrá, ale hlavně samozřejmě záleží na vás, co budeme hrát. Písničky na přání tady oficiálně začínají a zdraví vás Filip Majsl. Krásný poslech.

Venku prší a do toho nám Iveta Bartošová, tedy Lucie Vondráčková, posílá vítr, ale ani déšť, ani vicher nás nezastaví a začneme plnit vaše hudební přání. Nejprve ale všechny podstatné údaje, které musíte znát, abyste se mohli validně zapojit. Tak tady telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Liberec 22 155 37 22, e-mailová adresa zahrajte.liberec@rozhlas.cz a tím jsou všechny náležitosti splněné a já už se na vaše přání moc těším.

George Harrison, My Sweet Lord, a 14 minut po 12. můžeme v Českém rozhlase Liberec zahrát první hudební přání. Já jsem v úvodu nedopatřením místo Lucie Vondráčkové ohlásil Ivetu Bartošovou, ale to proto, že už jsem vlastně chystal první písničku na přání. O tu si napsala paní... Jejíž jméno, teď musím dohledat v e-mailu, ano, Martina vybrala písničku Léto a poslouchá ji všem, co poslouchají.

To byly Medové dny. Tak se jmenovalo album, na které Iveta Bartošová v roce 1986 zařadila tuhle nahrávku Léto. A my jdeme na další přání, 4 minuty po 12:15 a bude sváteční. Zahrajte prosím naší mamče Markétě Bambulce do nebužel k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, pevné zdraví a dobrou náladu přejí Olča a Béďa. Koukám, že tady někdo slaví jmeniny po staru, protože jestli se nepletu, tak Markéta měla 10. června svátek ještě v 60. letech. Tak samozřejmě všechno nejlepší od Českého rozhlasu Liberec a posíláme písničku, teď všichni jistě omluví mou francouzštinu, Edith Piaf, no, je ne regrette rien, a teď jistě dostanu od všech frankofonních croissantem přes hlavu.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový Big Band, Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všedních.

0: Zagorovou určitě není třeba představovat. Rande u znirářků, to je písnička, která dohrála 4 minuty před 1:30 a v Českém rozhlase Liberec splníme také první telefonické přání. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, Prašárka z Liberce. Takže písnička Zelené údolí Jiří Kohn bude pro všechny přátelé Zeleného údolí, což je teda samozřejmě i pro vás, protože i vy slíbíte jako rozhlas v Zeleném údolí.
0: Pro všechny mimo liberecké by bylo asi dobré zmínit, že Zelené údolí je část Liberce, aby se všichni správně zorientovali. Ale teď už prosím pokračujte, paní Šárko.
1: Takže Boženka, Vlastimil, Luděk, Jindřiška z Brumovský, Jarča, Friedland Trichnov a prostě úplně všem, Milada z Jablonce, paní Eva Sturnová a prostě všichni, paní Eva Zarachová, všichni, co se hraje, i nehrajem, i pro ty, co jenom poskoukají a mají rádi hezkou českou písničku. Takže všem přeju krásný den a zdravím vaši kolegyni paní Petru Hejtíkovou.
0: Dobrá, vyřídíme, pokud tady zrovna neposlouchá. Tak se mějte krásně, moc krát děkujeme za zavolání a zase příště naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou, hezký den.
0: I vám.

Pro přátelé Zeleného údolí, včetně toho libereckého Jiří Korn, jsme přesně v polovině písniček na přání. Vy dál můžete volat na číslo 22 155 37 22 a dál můžete posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A tak to udělala třeba paní Sylvie z Prahy, která připomněla výročí narození českého zpěváka Karla Zicha. A dále uvádí: mé maminky oblíbeného. Spolu jsme dohromady vybrali píseň Pocestný v podání Spiritual Quintetu s hudebněnou báseň od Františka Ladislava Čelakovského. Margita, magitám k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům.

Spiritual Quintet v Českém rozhlase Liberec zas tak často ho minimálně v písničkách na přání neslýcháme. A stejně tak často neslýcháme ani písničku, která bude následovat. Tu pro změnu vybral pan Miroslav a posílá ji všem, kdo poslouchají. Petr Dvorský a Karel Černoch, Láska prý.

0: krásný mužný duet Petr Dvorský a Karel Černoch, Láska prý, 7 minut po půl jedné. Mimochodem máme 10. června, to znamená, že za 11 dní začne léto a k tomuto období patří hudební festivaly jako k Velbloudovy hrby. 5 dnů plných výraznějších rockových tónů, ale i nových objevů. Na letišti v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. 31. ročník láká třeba na skupiny Iron Maiden, má nebo Gorillaz.
1: Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především 4 virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Festival se letos rozrostl o tribunu u hlavního pódia a taky se zvětšil, aby měli fanoušci více prostoru, doplňuje zakladatel akce Michal Tomes.
2: My jsme vlastně po tom loňském roce si uvědomili, že s tou kapacitou 50 tisíc návštěvníků, ne že by to bylo jako úplně kritické, ale už to nebylo tak jako úplně komfortní v některých momentech, takže jsme vlastně rozšířili areál docela významně na úkor kempu a tam bude celá nová zóna.

0: včetně stage, jídelního koutu.
1: Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štefel, Český rozhlas.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Nezaměnitelná skupina Bee Gees a Alone. S touhle písničkou jsme se dostali ke 12. hodině a 48. minutě a pokračujeme dál. A dnes máme v Českém rozhlase Liberec podle všeho den netradičních hudebních přání. Napsala nám totiž paní Pavla z Liberce. Zahrajte prosím mé fence Rose nebo Rose. Poděkování za to, že mi dala v noci 6 krásných štěňat sibirského huskyho. 6 kuliček chundlatého štěstí, bych tak řekl. Je to 5 kluků černobílých a 1 holčička barvy hnědo rezavé po tátovi. No nespali jsme v noci, ale teď jsme tak šťastní. Ti, kdo mají psa, chápou, ti, kdo ho nemají, ať si pořídí přítele, co je chápe na celý život. Moc krát děkuje, Pavla z Liberce.

je grof. Mezi psy, co chlup, to skvost, co zub, to hrouda zlata. Ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord.

0: svaly, ocas a uši, chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, psímu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má k jídlu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence. Jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog number one, yeah.
1: Jaromír Nohavica, ostravský bard, vždy to tak hudebně dokáže krásně popsat. Tohle byla jeho písnička Můj pes, se kterou jsme téměř uzavřeli dnešní písničky na přání. Už je totiž 12 hodin 51 minut. Ale jedno přání tady přeci jen ještě máme. Napsal nám pan Štefan, abychom mu na cestu do Bratislavy zahráli něco veselého od Elánu, aby ta cesta rychle utíkala. A tak máme vybráno, aj keď bez penězí, protože to je vždycky velmi veselé. No a s touhle písničkou se s vámi rozloučím, protože za malou chvíli vás čekají zprávy, které pro vás dnes chystá Iveta Bláhová a pak Alex a host. Alex Minářová tentokrát přivítá u mikrofonu publicistu a spisovatele Pavla Černého. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se těším opět na slyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Město Jilemnice má na projekty participativního rozpočtu 350 tisíc korun. Letos se jich sešlo 7. Korytoni se před krajským úřadem v Liberci čeká zásadní úprava. Meziroční inflace v květnu zpomalila na 2,1%. Odpoledne bude převážně zataženo, ojedinělé přehánky a teploty do 18 stupňů. Zprávě připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Obyvatelé Jilemnice poslali na radnici 7 návrhů na vylepšení veřejného prostranství. Město má letos v participativním rozpočtu 350 tisíc korun. Než budou moct lidé o nápadech hlasovat, musí jejich uskutečnitelnost nejdřív posoudit úředníci, vysvětlil starosta David Hlaváč z ODS.
6: Městský úřad vlastně prověří, že tomu nic nebrání, ani z toho legislativního hlediska. A my pak jako samospráva vytvoříme vlastně anketu. Každý občan bude mít 2 body pro a 1 proti.
5: Povodí Labe připravuje úpravu koryta Lužické Nisy před budovou krajského úřadu v Liberci. Proměna koryta souvisí s druhou etapou výstavby náplavky, kterou letos zahájí město Liberec. Podle generálního ředitele Povodí Labe Mariana Šebesty by koryto Nisy mělo dostat v těchto místech víc přírodnější charakter.
7: To znamená, budou tam udělány po, já nevím, 20 metrech Prahy, které budou pod jednem a do toho budou zakotveny při březích různě velké balvany, doplněny malými. Samozřejmě se to bude nějakým způsobem vyvíjet, protože něco se zanese a ta proudnice se tam prostě trošku rozvlní a nebude to vypadat jako průmyslový náhon s vydlážděným dnem.
5: Několik let uzavřené schody v Mariánské ulici v České Lípě radnice opraví. Město hledá firmu, která zahájí první etapu kompletní obnovy prostoru okolo kostela Narození Panny Marie. Oprava schodu bude stát přibližně 5 milionů korun a má začít v létě. Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%. To je o 0,4% bodu méně než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivňuje hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Meziměsíčně pak inflace stoupla o 0,1%.
4: Počasí.
5: Odpoledne bude převážně zataženo, ojedinělé přehánky. Večer se budou od jihu na většině území rozšiřovat déšť a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Na horách naměříme 11 až 14 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: V Liberci v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích je zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí a uzavíka potrvá až do konce června. Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchovozovky uzavřená, objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
0: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již tři knihy. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že je odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidí, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhle tím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle ty hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme s gestapem a z gestapa zase přišli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, anebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdy kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří, někdo může povědět, zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde, i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohleto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Za mnou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní, ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani antropoid, server A a všechny ty pravýsadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to byly obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaši poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam no, nepatří a ona tam
1: no,
0: se vám zhmotnila.
1: No, mi až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeným s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemel dokonce úkol je, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Takže je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět, velmi chytře. Ona úplně houpá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel jí dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru, a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Ona... Já s dovolením vás přeruším a tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BM na ní úplně tolik nereaguje. Míně nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál, proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkajíc, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletal se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strumě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že i v Jihlavě, a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels dojáží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za Prahu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolován na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknou informace v jistém konspiračním bytě, 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény, Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou

0: Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek. Jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských. A podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí. A vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou teda vzrušující představa s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
1: A neodehrálo by se to třeba jinak?
0: Víte, takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
1: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
0: granát
1: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
0: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát s úplně reálným stinganem, střílejícím dávkou na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je má 100 000 shlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid / zatáčka, a mohla to být spousta věcí. Jako,
1: ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
0: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabiješ, bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják, a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Hradce Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo druhá varianta, že senem byl krytý ten stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
1: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo, kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, asepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době, takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou. A my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengel střílel. A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo. A to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No, já si myslím, že naopak on to Frank dle potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky, no, Heydrich chtěl více.
1: To byl člověk, jedna z největších špiček. To byl člověk, který byl architektem holokaustu. To byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl, a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité, a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím, prostě Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelených českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zakometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil, a to bylo velmi realitní, se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, pardon, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půpánem. A zdali vlastně Půpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gesta pod ruky, bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchači je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuju, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuju, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 do njena.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Soud přesunul případ korupční kauzy spojené s libereckým dopravním podnikem na podzim. Elektřinu ze střechy školy bude radnice v zákupech na Českolipsku sdílet do dalších budov. V Liberci se příští týden obnoví provoz ve Vítězné ulici. Zítra bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Korupční kauzu spojenou s libereckým dopravním podnikem začne krajský soud v Liberci projednávat na podzim. Obžalovaných je 9 lidí a 12 firem. Státní zástupce je viní z přijetí úplatků, poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a podplácení. Některým za to hrozí trest až 12 let vězení. Případ měl soud původně řešit příští týden v úterý. Hlavní líčení ale musel zrušit, říká mluvčí soudu Karolína Francová.
2: Se nepodařilo doručit obžalobu a předvolání k hlavnímu líčení jednomu z obžalovaných, který neposkytl soudu součinnost při doručování, jehož pobyt je v současné době prozatím soudu neznámý. To hlavní líčení by mělo být nařízeno na podzim 26, nejspíš v říjnu.
0: Případ začal policejním zásahem dopravním podniku v dubnu 2018. Mezi obviněnými byl i bývalý liberecký zastupitel za hnutí ANO Pavel Schulz. Ten má na základě dohody o vině a trestu z roku 2024 tříletý podmíněný trest a má zaplatit přes 2 miliony korun. V zákupech na Českolipsku radnice zahájila výměnu střechy na základní škole. Součástí zakázky za 13 milionů korun je také instalace fotovoltaických panelů. Vyrobená elektřina se bude využívat i v dalších městských budovách, říká starosta Radek Lípa ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Škola nám jede i o prázdninách, jede ubytovna, jídelna, takže to máme jako trošku výhodu a co nespotřebujeme, tak si pustíme do důchoďáku a na úřad. My jsme ty střechy stejně chtěli opravovat a potřebovali jsme je opravit. A navíc na tu fotovoltaiku máme překlepnutou dotaci asi ve výši 2 milionů korun.
0: V Liberci se příští středu po rekonstrukci otevře Vítězná ulice. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Úsek od křižovatky s Masarykovou ulicí po náměstí u kasáren stavbaři opravují od loňského září. Na zimu práce přerušily a znovu se na stavbu vrátili začátkem března. Za opravu město zaplatí celkem 71 milionů korun. Před 84 lety se nacisté pomstili za atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha tím, že vyhladili obec Lidice. Muže zastřelili a ženy s dětmi poslali do koncentračních táborů. Událost lidé připomenou v pátek koncertem u muzea památníku Lidice. Vzpomínkovou akci doprovodí i zapálení svíček za každé lidické stavení. V sobotu se bude konat pietní akt u společného hrobu zabitých lidických mužů.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně zataženo, na mnoha místech se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 8, na horách 8 až 5 stupňů. Zítra ráno bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přehánky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší denní teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá kamení ze skály, silnice je uzavřena. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké a hlavně pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Máme 4 minuty po 14. A my se v této hodině mimo jiné zaměříme na Českou Lípu. Několik let uzavřené schody v Mariánské ulici opraví radnice. Město navíc hledá firmu, která zahájí první etapu kompletní obnovy prostoru okolo kostela narození Panny Marie. A to je téma pro kolegu Jiřího Jelínka. A regionální stopař nás pak vezme do Jablonce nad Nisou, kde vrcholí mezinárodní projekt STAR 2, tedy Street Art for the Future. future, street art neboli pouliční umění. To jsou mimo jiné grafity, na které většinou nadáváme, ale vsadím se, že kdyby vám dům posprejoval takový Banksy, což je celosvětová ikona mezi street artovými umělci, tak budete jenom rádi, protože hodnota vaší nemovitosti by se zvýšila o miliony a možná i desítky milionů korun. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: Helena Vondráčková a taková krásná pohádková písnička Znám jednu krásnou zahradu, kterou samozřejmě naspívala s Václavem Neckářem. Mimochodem pohádku Šíleně smutná princezna jistě všichni znáte, ta se točila na vodním zámku Blatná v jižních Čechách a také na zámku Bojnice na Slovensku. Na Českolipsku se natáčela také spousta krásných pohádek a právě na Českolipsko teď míříme ovšem nikoliv s pohádkovým tématem. Po schodišti propojujícím park u kostela navštívení Panny Marie a Mariánskou ulici v České Lípě se možná ještě letos, bude znovu chodit. Před několika lety město cestu uzavřelo kvůli špatnému technickému stavu a ve vysílání zdravím redaktora Jiřího Jilinka, který si k tématu připravil podrobné informace. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Schodiště bylo ve špatném stavu dlouhé roky. Proč se k opravě přistoupilo až teď?
1: Je pravda, že se schody byly problémy už dlouho, kamenné bloky se rozjížděly, schodnice se rozpadaly a nikdy už úplně chyběly, no vlastně stále chybí. Schodiště ale patřilo církvi, která na opravu neměla dostatek peněz. Pak se sice nějaké peníze našly, začaly i přípravné práce a nakoupila se dokonce i část materiálu, ale následně z opravy znovu sešlo. Teprve pak převzalo schodiště nebo objekt do majetku město. To bylo na začátku roku 2024. V tu dobu už bylo schodiště z poloviny uzavřené. Na podzim se ale stav natolik zhoršil, že radnice nechala cestu zcela uzavřít kovovými zábranami, no a mezi tím se ta stavba postupně připravovala.
0: A kdy se po schodišti bude moct znovu chodit?
1: Tak před zahájením prací je už potřeba jediné, vybrat stavební firmu, která se toho zhostí. Odhadovaná cena je necelých 5 milionů korun, no a termín na podání nabídek končí dnes. Pokud vše půjde dobře, mělo by se ještě v létě začít. Podle návrhu smlouvy je termín dokončení čtvrt roku po předání staveniště, následně ještě měsíc a týden na kolaudaci. Teoreticky by se tak po schodišti mohlo znovu chodit ještě letos. Obejít ten uzavřený úsek sice není extra náročné, je to pár desítek metrů navíc, ale jak podotkla i starostka Jitka Wolfová z hnutí ANO, lidé si dlouhodobě stěžují i na fakt, že rozpadlé schodiště znehodnocuje veřejný prostor v širším centru města.
0: Město plánuje i nějaké další úpravy prostranství okolo kostela. O co půjde?
1: No už tahle etapa rekonstrukce obsahuje nejen opravu samotných schodů, ale i rekonstrukci přilehlých zídek a pilířů. Najatá firma bude opravovat i vydlážděný prostor před samotným kostelem. Nové bude i osvětlení, jak schodů, tak i čelní fasády barokního kostela. V dalších etapách se chce město zaměřit na park přiléhající ke kostelu, který je také v poměrně neutěšeném stavu a město z něj chce vytvořit jakousi odpočinkovou zónu. To se může hodit i lidem, kteří z centra města míří na sídliště Špičák, protože je to na konci relativně prudkého stoupání Mariánskou ulicí.
0: S redaktorem Jiřím Jelínkem jsme mluvili o nadcházející rekonstrukci schodiště u Českolipského kostela navštívení Panny Marie, které by město chtělo brzy začít opravovat. Mockrát děkujeme, Jiří, a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec žije.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A živě v Jablonci nad Nisou budova pomalovaná grafity majitele většinou nepotěší, ale existují výjimky, takzvané mural, což jsou velkoplošné výtvarné malby na zdech ve veřejném prostoru a dvě takové jsou před dokončením v Jablonci nad Nisou, kam se vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Z centra Jablonce nad Nisou, kde sousedství radnice na Mírovém náměstí, vzniká takový zajímavý, velký, nevím, obraz street art. No prostě tvoří tady světoznámý umělec, chemis alias Dmitrij Proškin, i když dneska to s tou torbou není úplně tak slavné, v posledních dnech vlastně trošku do toho hází vidle počasí.
3: Je to tak, bohužel dešti se tvořit nedá, ale přesto v těch mezírkách tvoříme aspoň jiný obraz.
2: K tomu my se dostaneme. Začneme ale tady u toho vašeho obrovského street artu. Co je jeho motivem?
3: Tak motivem vlastně nebo tématem toho obrazu jsou sociální bubliny. Takže chtěl jsem stvořit něco, o čem se v dnešní době hodně mluví, co hodně jako pozorujeme i sami na sobě a je to podle mě téma, který je zajímavý k tomu stvárnění, aby tuhle tu problematiku toho, jak se obklopujeme jenom těma názorama stejnýma, jaký je to vlastně problém v té společnosti.
2: Já tam vidím chlapce v bublině, což asi určitě je takové jako opravdu vypovídající k těm sociálním bublinám. Má to už název?
3: Název ještě nemám a většinou ten název vzniká, až když se to ukončí, nebo tomu lidé začnou nějak říkat a tím pádem tomu dají název.
2: Kolik toho ještě zbývá dodělat? Na kolik dnů práce?
3: Tak čistýho času si myslím 3 až 4 dny práce, ale musíme počkat na to počasí.
2: To počasí dnes ani zítra nic moc neslibuje, nicméně tady vás čas nehoní. Ale ovšem na tom druhém obrazu, na který spíš teda dohlížíte a který vzniká na Anenském náměstí, kde tvoří hlavně děti a mladé lidi, mladí spoluspracovníky s organizací Krajanka, Vikýř a Kudoháč, tak vy to tam dozorujete a tam by se to mělo dodělat do páteční odpoledne.
3: Ano, my jsme začali včera a právě jako děti byly šikovní a aktivní, takže jsme včera během relativně krátké doby toho stihli hodně udělat. Nestíhal jsem zadávat úkoly a obíhat to, takže dneska si myslím, že už bychom to možná mohli dokonce dokončovat, ale uvidíme.
2: Vidíte třeba mezi těmi mladými na tom druhém obraze nějakého svého následovníka?
3: Je tam pár talentů, tam jsem určitě zahlédnul, takže myslím si, že o nějaké další budoucí umělce nebude nouze a samozřejmě jsou tam takhle, ty děti to mají skoro poprvé v ruce, takže aby jsme podle toho soudili úplně jako do budoucna, to aby jsme asi neměli, takže ale už tak jako je znát, že někomu to jde trošičku líp, že tomu spriju trošku víc porozuměl a právě to jsou ty možnosti, kdy se to můžou vyzkoušet.
2: Jaká cesta vlastně vás dovedla k tomu, že tvoříte tady v Jablonci, ale třeba taky v New Yorku nebo v Karibiku, prostě že jste se znal světově uznávaným street artovým umělcem?
3: Někoho nepřekvapí, ale začínal jsem klasicky graffiti, to znamená, běhal jsem po ulicích, maloval po zdech cizích a honila mě policie, no nicméně nějakým způsobem jsem se experimentama právě začínají to ulicí prostě vyvíjel a začínal jsem prostě vnímat, že je to jako způsob vyjádření, který je mi blízký, a takže jsem se snažil vlastně různý témata vyjadřovat pomocí těch maleb, už jsem přidával teda místo písmen, klasického grafity, nějaký obličeje a podobně. A udělal jsem několik maleb, které byly viděny jako na internetu a tím pádem jsem začal dostávat pozvánky ze zahraničí, no a čím víc toho bylo, tak tím to bylo známější.
2: No, zajímavá cesta. Nicméně zítra vás čeká možná to dokončení a pozítří vlastně už vernisáž v pátek odpoledne.
3: Ano, určitě bych rád všechny pozval tady v okolí, aby se za náma přišli podívat zítra nějak kolem 16:00 na vernisáž a bude tam nějaký docela pestrý doprovodný program a hlavně uvidíte to dokončené umělecké dílo.
2: Jeho tvorbu a jeho dokončení můžete sledovat i odpoledne na Anenském náměstí v Jablonci nad Nisou.
1: Já bych se určitě přišel podívat, ale já budu v práci, ale všichni určitě vyražte do Jablonce nad Nisou. Já moc krát děkuju našemu regionálnímu stopaři Jaroslavu Hořenímu. Moc krát děkuju ještě jednou a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a my se s regionálním stopařem vlastně neloučíme na dlouho, uslyšíme se s ním ještě jednou v podvečer, to se jde na Kostitřas a proveze nás cyklostezkou Járy Cimrmana.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tady alespoň tady u nás v Českém rozhlase Liberec a v podstatě jen v přeneseném slova smyslu. Budeme se totiž věnovat kulíčkům na prádlo. Jestli pak byste věděli, kdy se u nás objevili poprvé? No s Martinem Písaříkem se to určitě v rubrice Co v učebnicích nebylo dozvíte.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ano, je středa, jsme tedy za polovinou pracovního týdne a tak jste si možná zaspívali s Alexandrou Bark. Haleluja. 3:45. Vaší společnost vám dělá Český rozhlas Liberec. Možná naše vysílání teď poslouchají pravidelní sázející příznivci loterie. Nezlákal vás třeba nedávný úspěch jednoho z Čechů, který vyhrál téměř 3 miliardy korun? Jaká čísla byste vsadili? Možná třeba data narození někoho z rodiny, nebo preferujete náhodný výběr? A nebo prostě čísla oblíbená? Právě o nich si s dětmi teď povídá redaktorka Tereza Brázdová.
1: Jaké je vaše nejoblíbenější číslo?
2: Moje 100.
3: Moje 10.
4: Moje nekonečno.
1: Umíte už počítat?
5: Jo, já umím počítat do nekonečna.
1: To nejde, když to nekončí, ne?
5: Jo, ale já umím počítat do 20.
1: A už se to učíte ve školce?
6: Jo.
1: A proč musíme umět počítat?
3: Protože, aby jsme se aspoň učili počítat.
5: Aby jsme se i naučili plus 2 a plus 3.
4: Protože aby uměli ve škole to pak dělat a aby věděli, jak jdou čísla za sebou. A ten jeden, co už se to naučil sám od sebe, nebo jak to ráno věděl, tak to naučí, kdo toho neví moc.
1: Co počítají vaši rodiče?
5: No, oni počítají peníze. A nebo dýška.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Hrádek nad Nisou začne letos výstavbou nového parku v centru města. Na festival Rock for People se vrátily staré náramky, vznikly z nich barové stolky. Ministr obrany Zuna chce pro příští rok navýšit výdaje na obranu na 2% HDP. Zítra bude většinou zataženo, déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávě připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Přes 90 milionů korun bude stát nový park v centru Hrádku nad Nisou. Více než polovinu uhradí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, zbytek doplatí město. Součástí parku bude vyhlídková věž, amfiteátr i obnova historické fontány u Šubertovy vily. Dosud nevyužitý prostor město získalo před lety spolu s koupí areálu bývalé továrny Benar, sdělil nezávislý starosta Pavel Farský.
4: Ten prostor je neskutečně nenápadný a věřím tomu, že mraky hrádečáků vůbec ani netuší, že existuje, protože to je vnitro bloku mezi Benarem, ulicí 1. máje, náměstím a tím, že tam postavíme teďko nový park, tak tohle to všechno krásně propojíme a vlastně nám vznikne nové zelené centrum města.
3: Na festivalu Rock for People jsou letos speciální barové stolky z recyklovaných náramků z minulých ročníků. Vyrobila je Diakonie Broumov ve spolupráci s vědci z Technické univerzity v Liberci. Ti vynalezli technologii na zpracování textilního odpadu. Využívají ho na takzvané TXB desky. Běžně se pro jejich výrobu textilní odpad rozmělňuje, teď zůstal v kuse. Vysvětluje mluvčí univerzity Radek Pirkl.
5: Jsou tam celé, což má ten designový efekt, že jsou prostě vidět a připomínají tedy ten festival. Zalije se pryskyřicí, vylisuje, deska se potom nějakým způsobem zbrousí, zpracuje, jak je potřeba a namontuje se k ní noha, je z toho designový stolek z odpadu.
3: Městské lesy v České Lípě dokončily úpravu cest na vrchol kopce Špičák. Na nejvyšší bod města vede skoro 1,5 km nových stezek. Na několika místech přibyly lavičky a na vrcholu je vyhlídka na město vzniklá vykácením pruhu lesa. Celkové náklady se vyšplhaly na 2 miliony korun. Městský podnik na projekt získal 100% dotaci od státního zemědělského intervenčního fondu. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO.
2: Počasí.
3: Noci bude převážně zataženo, na mnoha místech se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 8, na horách 8 až 5 stupňů. Zítra ráno bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami. Během dne očekáváme proměnlivou obláčnost a přehánky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 35 na průtahu Liberce dejte pozor, stojí tam u hranice porouchané osobní vozidlo, počítejte se zdržením. A v Liberci v ulici Pazderková havarovala dvě osobní vozidla, projíždějte tury se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Máme 4 minuty po 15. a já bych další odpolední hodinu v Českém rozhlase Liberec začal otázkou. Co to je? Jsou tmaví, mají pruhované černobílé nožky a už se trvale usadili na našem území. Aha. No řeč je o invazivních komárech japonských a korejských, kteří jsou schopni přenést tropické nemoci. My jsme zatím v bezpečí, ale budeme si o tom povídat určitě krátce po čtvrt. Nejprve se ale podíváme do Libereckého muzea, které otevřelo výstavu Všechno, co jsme chtěli, k 70. výročí odkonání prvních libereckých výstavních trhů. Na tuto výstavu nás pozve kolegyně Karolína Lašáková. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje příjemné odpoledne a pohodový poslech.

0: Karel Gott, Darina Rolincová, Zvonky štěstí. To je písnička, která oslnila před 43 lety. No a už před 70 lety uchvátili liberecké výstavní trhy. A malý sál Severočeského muzea se proměnil v liberecké výstavní trhy. K letošnímu 70. výročí od zahájení trhů tam vznikla nová výstava s názvem Všechno, co jsme chtěli. Lidé uvidí produkty především ze 60. let minulého století, třeba typické plastové výrobky, lustry, produkty ze skla i z porcelánu.
1: Heslom libereckých trhů je zvyšovat úroveň bývania a obliekania.
2: Liberecké výstavní trhy v roce 1960. Na tehdejší dobu se návštěvníci Severočeského muzea naladí už před vstupem do samotné výstavy, a to díky dobové reportáži.
3: Výstava se snaží pokrýt 20 let libereckých výstavních trhů. My jsme to nazvali Zlatá léta.
2: Říká jedna ze dvou kurátorek Petra Šťovíčková.
3: Vystavovala se sklo, porcelán, nábytek a samozřejmě i textil.
4: Jednou z prvních částí výstavy, která je taková do očí bijící, je výstavka oděvů, tak co tady máme za kousky?
5: To se vlastně nejvíce obdivovalo a nabízelo na libereckých výstavních trzích v těch 60. a 70. letech.
2: Popisuje druhá kurátorka Kristýna Rosmanová.
5: Ty rozestavěné figuríny, na nich můžeme vidět, jak vynikají ty syntetické materiály, které vlastně tehdy v těch 60. letech hlavně vládly.
4: Můžeme tady vidět různé střihy šatů, různé barvy šatů. Vidíme tady takový podzimní kabátek, šustákový. My jsme se přesunuli tady k bytu. Sekci. Vidíme tady fény, žehličku a výraznou částí tady na výstavě jsou plastové produkty.
5: Tak všechno to jsou výrobky z národního podniku Plastimat. Nejtypičtějším produktem je plastová ošatka. Tohle to je takzvaný vídeňský košík, který se používal vlastně jako kabelka.
2: Lidé na výstavě uvidí taky mixéry značky ETA, které podle Rosmanové lidé dříve využívali na přípravu mléčných koktejlů.
5: K takovým jako typickým prvkům, které se na libereckých výstavních trzích provozovaly, byla právě živé předvádění těch výrobků. A k tomu se právě tenhle ten mixér velmi dobře hodil.
6: Seženu šortky pro dceru. Mohu si v kterémkoliv obchodě koupit froté ponožky, které se mi tolik líbily, stejně jako ty ostatní krásné věci z Liberce.
2: Výstavu Všechno, co jsme chtěli o libereckých výstavních trzích lidé uvidí do 8. listopadu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
7: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Českým rozhlasem Liberec stále příjemné 10. červnové odpoledne. Už nám v podstatě začalo takovéto období, kdy se občas od sousedů ozývá spíše v noci tleskání a to je neklamné znamení toho, že sezóna komárů v Česku začala. Jejich aktivita je v těchto dnech podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu mírná, ale podmínky pro líhnutí jsou ideální. Hlavně v druhé půlce léta se můžete setkat také s invazivními druhy. Trvale se už u nás usadil například komár japonský i korejský, který je schopen přenést i tropické nemoci. Obávat se jich ale podle vědců zatím nemusíme.
1: Že tady nic v tom neplave.
2: Vytahuje z jedné skádí zatím prázdné sítko Jiří Černý z České zemědělské univerzity. V jejím kampusu pátráme po larvách invazních druhů komárů. Jejich typickým líhništěm jsou třeba sudy nebo konve s vodou.
1: Jdeme po invazních druzích komárů z rodu Aedes, který se vyskytují v těchto malých vodních plochách poblíž lidí. Jo, hele, tady jsou.
3: Jednu larvu už jste nabral, teď nabíráte další.
1: Samozřejmě, čím pozdější vývojové stádium to je, tím ty larvičky jsou větší.
2: Následně vědci larvy pomocí speciální pipety přenášejí do nádoby. Podle jejich dýchacího orgánu, takzvaného sifa, dokážou přímo v terénu rozlišit, do kterého rodu daná larva patří, říká entomolog Martin Kulma ze Státního zdravotního ústavu, který na výzkumu spolupracuje.
4: Vidím, že to sifo je dlouhé a tenké, takže dokážu teď říct, že se jedná o našeho běžného komára rodu Culex, že se tedy nejedná o invazní druh komára.
3: Před malou chvíli se na vás jeden komár sedl, jsem si všimla. Jak vůbec ti komáři, ti invazní, vypadají?
4: Komáři rodu Aedes mají černé zbarvení nebo velmi tmavé zbarvení. Jsou typičtí tím, že mají pruhované nožičky, mají vlastně černé nohy s bílými pruhy.
2: Setkat se s exotickými komáry je dnes u nás běžné. Například komára japonského našli vědci v uplynulých 2 letech téměř ve všech našich krajích. V laboratoři už bylo prokázáno, že je schopen tropické horečky přenášet. Důkaz z terénu o tom ale chybí. I proto přímé riziko zatím nepředstavuje.
4: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci. Bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Jen sporadicky se v Česku vyskytuje komár tigrovaný, který stojí za lokálními epidemiemi tropických horeček v uplynulých letech v Itálii nebo ve Francii, upozorňuje virolog Jiří Černý.
1: Každý rok vidíme v těch středomořských zemích několik ohnisek nákazy, kdy přijede nějaký cestovatel, který je nakažený buď to horečkou dengue nebo horečkou chikungunya. Ti komáři tigrovaní se na tom cestovateli nasají a můžou je přenášet lokálně dál.
2: I díky změně klimatu se ale komár tigrovaný šíří dál na sever. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Řeka v plamenech, to je písnička Jana Kalouska, která už má léta svou váhu na té hudební scéně. A když už tak mluvíme o těch váhách, tak 100 kustů čítá sbírka vah Pavla Kuzbacha z Mladé Boleslavy. Která z nich je největší, nejmenší, nejstarší, nejoblíbenější, to zajala zjistit naše reportérka Jolana Nováková.
1: Tak moje první setkání s váhami bylo v dětství, když jsem jezdil na prázdniny babičce a tam jsem pozoroval přes plot, jak najíždějí traktory k jakýsi kapličce a zastavují, pán z toho vyleze, zase zmizí, traktor odjede a pak jsem vlastně přišel na to, že to byly vlastně váhy na dobytek a mostní váhy a potom jsem tam jako šmejdil a zjistil jsem, že vlastně tam je úžasný mechanismus ze spoda, tam mi to možná už zašlo bavit kdysi v dětství, kdo ví.
2: Která byla první ta váha?
1: Tu jsem kdysi sehnal v Kovošrotě na smetišti, protože moje maminka tam pracovala. Jsem byl peskován za to, proč to tahám domů a já jsem si to opravil, protože jsem původní profesí zámečník a dal jsem se do toho a už tím to začalo.
2: Můžu sáhnout si na tu váhu?
3: To nezničíte.
2: Ono, asi každá z těch vah, které máte ve sbírce, má nějaký příběh, od někud pochází, někdo ji vlastnil, vážil na ní, ale... Máte nějakou váhu s příběhem vám nejbližším?
1: Mám určitě, mám tady jednu váhu, kterou mi sehnal kamarád. Já jsem se tam jel k němu podívat, vlastně k jeho bydlišti a říkal, ty sbíráš váhy, tak přijed se podívat, mám tady nějaký dřevěný kousek, nechce se mi to vyhazovat, takže jsem tam

0: přijel a zjistil jsem, že to je váha decimální, dřevěná, velká, od pana Zahrádky. Ten pan Zahrádka, to byl výrobce vach tady na Mladoboleslavsku. Takže o to víc mě to zaujalo a říkal jsem si, tuhle tu musím prostě mít a sehnal jsem teda přívěs, odvezl jsem to a to je takový to víc srdcovka, protože je mi to blízký jako Boleslavákovi.
1: Zahrádkova decimálka je určitě ta největší ve vaší sbírce. Která je nejmenší váha?
0: Nejmenší váha mám zlatnickou váhu, která je krásně rozebratelná a je to zhruba ve velikosti pouzdra na doutníky. A je to velmi citlivý a krásný.
1: Ta nejstarší?
0: Ta nejstarší to mám od firmy Lorenz, to je z Vídně. Tam se pohybujeme někde roku 1870, když vyšel zákon vlastně o váhách.
1: Máte taky spoustu dokumentů k těm váhám a různé propagační materiály, letáky.
0: Potom, když vidíte vlastně ten rodný list k těm váhám nebo tu propagační retoriku, která se v té době používala, tak je to moc pěkný tohleto.
1: Tady v obýváku máte 2, 3 patero vah a tipuju, že ty ostatní jsou ve sklepě. Nebylo by fajn ty váhy někde vystavit? Na delší dobu třeba?
0: Bylo by to fajn určitě, abych tu nabídku učinil komukoliv, kdyby měl někde nějaký volný prostory. Říkám si, že přeci jenom je to kus naší historie a něco, co by za to stálo vidět a věci, které tady budou i po nás, takže bych to rád klidně nabídnul někomu zdarma k vidění, se vším všudy.
1: S Pavlem Kusbachem si o váhách, o jeho sbírce vah povídala Jolana Nováková, Český rozhlas.
2: Já osobně si myslím, že taková sbírka vah stojí za vidění. Navíc, sice to není přímo v Libereckém kraji, ale z Libereckého kraje je to do Mladé Boleslavy, co by kamnem dohodila, zbytek doskákal a navíc poměrně jednoduchou cestou. No a váhy ze sbírky Pavla Kusbacha si teď můžete prohlédnout při výjimečné příležitosti. Jsou vystavené ještě do 26. června v Dobrovických muzeích na Mladoboleslavsku.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Máme 15 hodin 50 minut, nám tady v Českém rozhlase Liberec dozněla kapela Bonnie M, Kalimba de Luna a já do toho našeho hudebního proudu vklíním jednu telegrafickou, ale důležitou informaci pro obyvatele Cvikova. Městský úřad Cvikov bude zítra uzavřený a to z důvodu celodenního školení zaměstnanců, tak na to pamatujte, pokud jste si potřebovali něco nutně vyřídit, budete to muset přesunout na jiný den.

Do smítání si ještě nějaký ten čas počkáme, máme 15 hodin 54 minut, ale na zprávy nebudeme čekat dlouho, pouhých 6 minut a nabídna nám je Iveta Bláhová. No a po zprávách se samozřejmě můžete těšit na tradiční dávku humoru, tedy humoriádu, ve které vám dnes budou nabízet scénky a ukázky z pořadů Patrik Rozehnal a herec Jan Přeučil. Filip Majsl vám ve společnosti Českého rozhlasu Liberec přeje stále příjemné a pohodové odpoledne a po 17. hodině ve dni v kraji se budu těšit na slyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Dokonce kompletní opravy libereckého bazénu zbývá rok. Lidem se má otevřít v září 2027. Cenový strop na naftu i benzín ve čtvrtek klesne. Bývalé dětské oddělení ve frýdlanské nemocnici nahradí ambulantní trakt. Zítra bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. V libereckém plaveckém bazénu už je patrné, jak budou prostory pro kompletní rekonstrukci vypadat. Do jejího konce zbývá rok. Lidem se má bazén otevřít v září 2027. Stavbaři už mají hotový například prostor pro recepci a pokladny s turnikety ve vstupní hale. Připravené jsou také základny pro šatny, sprchy nebo dětský bazén. Aktuálně firma pracuje na stropě stadionu. Pak navážou práce na technologiích nebo bazénové vaně. Připravená má už firma Metrostav taky ikonické obklady, říká jí zástupce Štěpán Werner.
2: Co se týče toho ikonického elektroporcelánu, což jsou ty bílé trubičky, tak máme podstatné množství už vyrobené, vyrábí se to tady v Čechách, to stejný můžeme říct o červené mozaice, ta už je taky vyrobená, ta se vyrábí tady za rohem v Desné.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korun a 36 haléřů, to je o 4 haléře míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strom na litr nafty zítra klesne o 22 haléřů na 39 korun a 69 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude zatím pokračovat do konce června. V areálu nemocnice ve Frýdlantu je před dokončením nová márnice a energocentrum. Následovat bude demolice bývalého dětského oddělení. Místo něj vyroste ambulantní trakt, uvedl nezávislý místostarosta zvolený za ODS Jiří Stodulka.
3: Tam budou všechny ambulance, bude tam laboratoř, bude tam zázemí pro zdravotní personál, všechny tyhle ty věci. Je naplánován na rok 2027, protože se taky musí vyměnit komplet inženýrské sítě, kanalizace, voda, veškeré rozvody, protože ty jsou tady víc než 100 let. Jenom tady je rekonstrukce těch sítí za 100 milionů korun.
0: Energetická společnost ČEZ chce do roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu, řekl to její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík. Díky tomu uloží větší množství energie. Úpravy vyjdou na 8 miliard korun. S budováním se ČEZ začít příští rok. Elektrárna na Orlické přehradě bude čtvrtou přečerpávací elektrárnou v Česku.
1: Počasí.
0: Noci bude převážně zataženo, na mnoha místech se vyskytne déšť nebo přeháňky, teploty 11 až 8, na horách 8 až 5 stupňů. Zítra ráno bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přeháňky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 14 až 17, na horách na 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V novemboru na Českolipsku v ulici Palackého se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
5: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
4: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
1: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní Humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice Humoriády můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní. Pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Tak, ano, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselohra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Ale. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
4: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase. Možná. Senář. No. Čekaj, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z konkurzu na film s ano. Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
1: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, když jsem v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
0: Komu ty kalá, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
1: Asi jo.
0: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve Všechno párty, jeho slavném pořadu, jste určitě byl hostem.
1: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
0: Ona je skutečná masérka?
1: Ano, ano, ano, ano, ano.
0: No, no tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho ano. chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou dámy a pánové u rádia. Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu. A to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze, tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle. I zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny. Zdravím vás, Pavle. Zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže a to bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodávali ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě
5: těší. Jak to nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásné role, hráváte.
3: Tak no děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme
5: Vlastíkovi. Děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji, den, dobrý den, pane. Ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, den. Tibora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a svým posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, jak slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně. Naschledanou.
3: Tak přátelé,
2: řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizuji, že nás to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal, v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
10: Slíbil, keď se přijde tady v tom ohlavném, nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě by dá podpis ta Lucka Bílá, ona je naša.
3: Ano.
10: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bílá, já to vím, poznala jsem to podle jména.
3: Ano.
10: Tak. Panko,
3: my jsme se...
10: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik ženský? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra. Takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit. To je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, potom, Aranko, potom.
10: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tak to, Panka.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolila.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naďa je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio ze všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Jsem ano, tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuto, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč o toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta. Už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlobce. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snážím. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahé whisky, Lešek, a ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a Rosák říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane přemýšlel?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale
3: je, to nádher, je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posílejte teď a volejte na 731 800.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa v Zemníku a slova vážení moderátory humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: Jste výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Píšeme si.
5: Na naslyšenou.
1: Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc a moc zdravím. Hlavně pana Přeučila,
3: děkuji,
6: který byl teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Máme zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přijdu z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře, Veroniko.
3: Mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte.
3: Ano.
1: V mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy z Zdovnek?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Aha. Jo.
1: Takže zkuste.
8: Takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano. Dobrá,
1: děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne.

0: Haló.
1: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
2: Ano.
0: Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a... Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli, takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
3: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána. Chce to taky? Kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo? A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kluci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli. Ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal, 8, říkám vám 8, a oni řekli, OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal, OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8, Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím? Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsme přišli na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu, business. A teď jeden tak vylez, říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší hoku, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Teď to je špatný vtip, pane, co na to podívejte, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak ještě než se budeme veselit s finále, s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paníčky s panem Přeučilem.
5: Ano, ano.
0: I letos.
5: Ty nás čekají.
2: jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovských her.
0: Ano.
2: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel, a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
0: Čili vás.
2: To mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
0: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Töpferem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomaz nebo Töpfer, zní otázka na vás u rádia Humor mezera A nebo B. SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a sebe taky zdravím pana Přehočela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím. Hobil byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Haló, haló.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já bych si přál pana Hlinomaze a zdraví vás, chlapí.
1: Máme to zapsané.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Haló?
3: Haló?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne, tak co vy na to? Jste tam někdo?
6: No, Honzo, zvukami zdravím obám.
1: Ano.
6: Dobrý den.
1: Dobrý den.
6: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
6: Taky.
1: Dobře, zapíšeme si. A naslyšenou. Haló, další, prosím.
7: Dobrý den, zdravím vás i pana Přehočela.
3: Děkuji.
7: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
7: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přehočelem.
3: Děkuji.
7: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak. Tak si ho poslechneme.
8: Proč bych sem představený v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli Ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem Vinohraďák a od jak těživa Krtěnej Vltavou. Tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček zvedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No a naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. Podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení nebo představení nezačalo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vyl vylít z toho hotelu. Letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturg a naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No a já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože tam měnili postavy, ale malé už byl teda na obzoru. A v tom přijel šéf činohry, Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a byl, počkej tam na mě. A rozezlený takový bledej byl, přišel do té šéfovny. A začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolil rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
9: Tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfra. Jsme v závěru humoriády, pane přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mojí milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
9: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Soud přesunul případ korupční kauzy spojené s libereckým dopravním podnikem na podzim. V Liberci se příští týden obnoví provoz ve Vítězné ulici. Status studenta mají absolventi středních škol až do 31. srpna. Existují výjimky, kdy za ně stát pojištění neplatí. Zítra bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Korupční kauzu spojenou s libereckým dopravním podnikem začne krajský soud v Liberci projednávat na podzim. Obžalovaných je 9 lidí a 12 firem. Státní zástupce je viní z přijetí úplatku, poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a podplácení. Některým za to hrozí trest až 12 let vězení. Případ měl soud původně řešit příští týden v úterý. Hlavní líčení ale musel zrušit, říká mluvčí soudu Karolína Francová.
3: Se nepodařilo doručit obžalobu a předvolání hlavnímu líčení jednomu z obžalovaných, který neposkytl soudu součinnost při doručování, jehož pobyt je v současné době prozatím soudu neznámý. To hlavní líčení by mělo být nařízeno na podzim 26, nejspíš v říjnu.
2: V Liberci se příští středu po rekonstrukci otevře Vítězná ulice. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Úsek od křižovatky s Masarykovou ulicí po náměstí u kasáren stavbaři opravují od loňského září. Na zimu práce přerušili a znovu se na stavbu vrátili začátkem března. Za opravu město zaplatí celkem 71 milionů korun.
4: Opravovaný úsek je jednosměrný. Řidiči projedou ve směru od kasáren ke galerii. V opačném směru musí jezdit objízdnou trasou přes Klostermanovu ulici. Místem aktuálně vede i objížďka pro autobusy, které běžně jezdí Jabloneckou ulicí. I ta je aktuálně kvůli opravě uzavřená. Aby mohly autobusy bezpečně vyjíždět z Vítězné na Husovu ulici, řídí v místě provoz semafory. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Absolventi středních škol mají status studenta až do konce léta. Pokud ale podnikají nebo nenastoupí na vysokou školu nebo do zaměstnání, měli by si pohlídat, kdo za ně platí zdravotní a sociální pojištění. Pro ty, kteří se pustí do podnikání, platí, že si pojištění musí hradit sami. Stejně to mají absolventi, kteří ve studiu dál nepokračují, ale zároveň nejsou zaměstnaní. Zdravotní pojišťovnu by navíc měli o změnách informovat. Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla je opět kompletní. Informoval o tom krizový manažer instituce Marek Měrka. Ve správní radě kromě něj nově zasedne například i hudebník a bývalý ministr Michal Kocáb nebo egyptolog a senátor z klubu STAN Miroslav Barta. Knihovna má podle Měrky teď dostatek financí na další měsíce. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem knihovnu v minulých týdnech opustili její zaměstnanci, klíčoví sponzoři a rozpadla se také správní rada. Z projektu navíc odešla také Dagmar Havlová.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně zataženo, na mnoha místech se vyskytne déšť nebo přehánky, nejnižší noční teploty 11 až 8, na horách 8 až 5 stupňů. Zítra ráno bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přehánky se budou objevovat na většině území, místy se mohou vyskytnout i bouřky a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Do Ksech na Českolipsku v Mimoňské ulici dejte pozor, je tam rozlitý olej na vozovce, silnice je kluská.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Hezké, byť sichravé odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Máme 10. června, 4 minuty po 17. a začíná den v kraji, který za malou chvíli otevře souhrn regionálních událostí, ve kterém Iveta Bláhová načrtne několik témat následující hodiny. Pak se s regionálním stopařem vydáme na spanilou jízdu cyklostezkou Járy Cimrmana na historických kostitřasech a Karolina Lašáková nás pozve do Libereckého muzea, kde otevřelo výstavu Všechno, co jsme chtěli k 70. výročí odkonání prvních libereckých výstavních trhů. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Areál nemocnice ve Frýdlantě je před dokončením nová márnice a energocentrum. Následovat bude demolice bývalého dětského oddělení. Místo něj vyroste ambulantní trakt, uvedl nezávislý místostarosta zvolený za ODS Jiří Stodulka. Celková modernizace bude krajskou nemocnici stát zhruba 300 milionů korun. Více se dozvíte už za chvíli. Obyvatelé Jilemnice poslali na radnici 7 návrhů na vylepšení veřejného prostranství. Město má letos v participativním rozpočtu 350 tisíc korun. Než budou moct lidé o nápadech hlasovat, musí jich uskutečnitelnost nejdřív posoudit úředníci, vysvětlil starosta David Hlaváč z ODS.
2: Městský úřad vlastně prověří, že tomu nic nebrání, ani z toho legislativního hlediska. A my pak jako samospráva vytvoříme vlastně anketu.
1: Několik let uzavřené schody v Mariánské ulici v České Lípě radnice opraví. Město hledá firmu, která zahájí první etapu kompletní obnovy prostoru okolo kostela Narození Panny Marie. Oprava schodu bude stát přibližně 5 milionů korun a má začít v létě. Více se dozvíte v této hodině. Přes 90 milionů korun bude stát nový park v centru Hrádku nad Nisou. Více než polovinu uhradí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, zbytek doplatí město. Součástí parku bude vyhlídková věž, amfiteátr i obnova historické fontány u Šubertovy vily. Dosud nevyužitý prostor město získalo před lety spolu s koupí areálu bývalé továrny Benar, jak sdělil nezávislý starosta Pavel Farský.
3: Ten prostor je neskutečně nenápadný a věřím tomu, že mraky hrádečáků vůbec ani netuší, že existuje, protože to je vnitro bloku mezi Benarem, ulicí 1. máje, náměstím.
1: Na festivalu Rock for People jsou letos speciální barové stolky z recyklovaných náramků z minulých ročníků. Vyrobila je Diakonie Broumov ve spolupráci s vědci z Technické univerzity v Liberci. Ti vynalezli technologii na zpracování textilního odpadu. Využívají ho na takzvané TXB desky. Běžně se pro jejich výrobu textilní odpad rozmělňuje, teď zůstal v kuze, vysvětlil mluvčí univerzity Radek Pirkl.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. We'll be right back.

0: počasí.
1: A jaké bude počasí, nám v Českém rozhlase Liberec prozradí Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak bude vypadat počasí dál, tedy večer, v noci a ráno?
2: Tak vypadá to, že by se měl vyskytovat na mnoha místech, dá se říci, na většině území i nadále déšť anebo přehánky, ale vypadá to, že by ve večerních hodinách těch srážek mělo být o trochu méně, ale postupně ty srážky budou opět přibývat a ráno očekáváme nejnižší teploty od 11 do 8 stupňů Celsia.
1: No a jak bude vypadat čtvrtek 11. června?
2: Tak ráno ještě očekáváme, že by měla být velká oblačnost, což znamená většinou zataženo. Měl by se vyskytovat ještě déšť nebo přehánky, ale během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a na většině území se budou vyskytovat přehánky a místy se mohou vyskytovat i bouřky, ale večer očekáváme, že by srážky a oblačnost, že by měly ubývat a zítřejší maximální teploty očekáváme od 14 do 17 stupňů Celsia. Vítr ten očekáváme mírný severozápadní až západní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, ale v přehánkách a bouřkách může vítr i zesilovat.
1: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju, přeju krásný zbytek dne a naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Za 8 minut bude půl šesté, posloucháte Den v kraji a zatímco na vlnách Českého rozhlasu Liberec panuje relativní klid, stavební mumraj ovládl areál nemocnice ve Frýdlantu. Krajská nemocnice dá do modernizace zhruba 300 milionů korun. První změny jsou už znát. V nemocnici je před dokončením nová márnice a nové energocentrum. A příští rok se k tomu přidá stavba nového ambulantního traktu.
1: Tak to musíme obejít.
2: Asi můžeme tudy.
3: S nezávislým místostarostou Frýdlantu Jiřím Stodulkou zrovna procházíme nemocničním areálem. Na první pohled je tu patrný čilý stavební ruch.
4: Tohle je nová márnice, máme tam tři chladící boxy, dokonce jeden pro větší tělesné schránky, takže budeme připraveni úplně na všechno. Vlastně tu starou márnici vidíte tamhle.
3: Proč se vlastně staví ta nová?
4: Ta nemocnice tady vlastně končila. Zatím už nebylo nic, no jenom, že pak se postavila ta nová budova a ráze se ta stará márnice stala centrem celého areálu, takže teď se vymístí na kraj areálu.
3: Ta nová márnice tady kousek od paneláku, to nikdo neprotestoval, že na ní bude koukat z okna?
4: Nebudou to vidět, ten vchod je tady odsaď a vzadu se vysadí ještě nějaká zeleň. Bude hotová do začátku leta.
3: A s tou starou márnicí, ta se zbourá?
4: Ta stará márnice se bude předělávat na energoblok, takový ten technický mozek celého areálu.
3: Ona je tady vlastně značná část areálu. Rozkopaná kvůli pokládce nových kabelů, že?
5: Dáme tam ty dvízka, můžeme tu stranu zavřít. A rovnou se tam strčíme jednu tu chráničku.
6: Teď probíhají zrovna napěťové zkoušky na vysokonapěťových kabelech.
3: Říká mi Vratislav Majer ze společnosti Eltodo.
6: Vlastně tady momentálně děláme jenom spojku, protože tady budou stát nový objekt. Přijedou bagry, buldozery a zase to všechno otevřou, takže je to jenom taková provizor, aby jsme uzavřeli celý okruh nemocnice a mohli znova napojit.
3: Provizorně ale nutná, bez ní by
6: ale
3: to nešlo.
6: Nutná, no bez ní by tak nemocnice nejel.
3: Zmíněný nový objekt nahradí původní pavilon, kde bývalo dětské oddělení. Stará budova se zbourá a místo ní vyroste moderní ambulantní trakt, vysvětluje místostarosta Stodulka.
4: Tam budou všechny ambulance, bude tam laboratoř, bude tam zázemí pro zdravotní personál, všechny tyhle ty věci. Ten ambulantní trakt je naplánován na rok 2027, protože se taky musí vyměnit komplet inženýrské sítě, kanalizace, voda, veškeré rozvody, protože ty jsou tady původní, ty jsou tady víc než 100 let. Jenom tady je vlastně rekonstrukce těch sítí skoro za 100 milionů korun a až se to vlastně celý přestěhuje, vznikne místo v přízemí ty budovy FA, tak by tam mohlo vzniknout další lůžkové oddělení třeba pro následnou péči.
3: Celá modernizace Frýdlantské nemocnice by měla přijít na 300 milionů korun. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Vy dál posloucháte Český rozhlas Liberec, je minuta po půl šesté a stále jste naladěni na Den v kraji. Po schodišti propojícím park u kostela navštívení Panny Marie a Mariánskou ulici v České Lípě se možná ještě letos bude znovu chodit. Před několika lety město cestu uzavřelo kvůli špatnému technickému stavu. Proč se k opravě přistoupilo až teď? I na to se nám podařilo sehnat vyjádření a zjištění od redaktora Jiřího Jelínka.
1: Je pravda, že se schody byly problémy už dlouho, kamenné bloky se rozjížděly, schodnice se rozpadaly a nikdy už úplně chyběly, no vlastně stále chybí. Schodiště ale patřilo církvi, která na opravu neměla dostatek peněz. Pak se sice nějaké peníze našly, začaly i přípravné práce a nakoupila se dokonce i část materiálu, ale následně z opravy znovu sešlo. Teprve pak převzalo schodiště nebo objekt do majetku město. To bylo na začátku roku 2024. V tu dobu už bylo schodiště z poloviny uzavřené. Na podzim se ale stav natolik zhoršil, že radnice nechala cestu zcela uzavřít kovovými zábranami, no a mezi tím se ta stavba postupně připravovala.
0: A kdy se po schodišti bude moct znovu chodit?
1: Tak před zahájením prací je už potřeba jediné, vybrat stavební firmu, která se toho zhostí. Odhadovaná cena je necelých 5 milionů korun, no a termín na podání nabídek končí dnes. Pokud vše půjde dobře, mělo by se ještě v létě začít. Podle návrhu smlouvy je termín dokončení čtvrt roku po předání staveniště, následně ještě měsíc a týden na kolaudaci. Teoreticky by se tak po schodišti mohlo znovu chodit ještě letos. Obejít ten uzavřený úsek sice není extra náročné, je to pár desítek metrů navíc, ale jak podotkla i starostka Jitka Wolfová z hnutí ANO, lidé si dlouhodobě stěžují i na fakt, že rozpadlé schodiště znehodnocuje veřejný prostor v širším centru města.
0: Město plánuje i nějaké další úpravy prostranství okolo kostela. O co půjde?
1: No už tahle etapa rekonstrukce obsahuje nejen opravu samotných schodů, ale i rekonstrukci přilehlých zídek a pilířů. Najatá firma bude opravovat i vydlážděný prostor před samotným kostelem. Nové bude i osvětlení, jak schodů, tak i čelní fasády barokního kostela. V dalších etapách se chce město zaměřit na park přiléhající ke kostelu, který je také v poměrně neutěšeném stavu a město z něj chce vytvořit jakousi odpočinkovou zónu. To se může hodit i lidem, kteří z centra města míří na sídliště Špičák, protože je to na konci relativně prudkého stoupání Mariánskou ulicí.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Poslední bezpečně potvrzený pohyb českého génia Járy Cimrmana byl v Jizerských horách, kde po něm zůstala řada stop. A po nich se můžete vydat už tuto sobotu v rámci spanilé jízdy cyklostezkou Járy Cimrmana. A v neděli pak navštívit slavnosti Járy Cimrmana v minimuzeu na Mlatě. A podrobnosti má regionální stopař Jaroslav Hořenín. Dobré odpoledne.
2: Dobrý podvečer z Návarova od řeky Kamenice, kde bývá tradiční start spanilé jízdy. Já jsem sem vyrazil za manželi Hanou a Dobroslavem Polovi, kteří před lety založili a provozují v Havrskách na památku mini muzeum na Mlatě, které je odloučenou expozicí muzea Cimrmanovy doby v Příchovicích. Polové jsou zdatní cimrmanologové a pravidelní účastníci spanilé jízdy cyklostezkou Járy Cimrmana. Začněme tím, že termín cyklojízdy zůstal tradiční, ale start bude trochu netradiční. Takže sobota 13. června 8.55, to je tradiční, ale pozor, z náměstí ve Velkých Hamrech a ne odsud od řeky Kamenice, od mostu u penzionu Ruselka, protože silnice odsud nahoru na Návarov i na druhou stranu je v rekonstrukci, opravuje se. Takže trasa povede tedy z Hamrů do Zlaté Olešnice na vrcha k místu mezistartu a dál obvyklou cestou do Tanvaldu Šumburku ke kostelu svatého Františka z Asízy. Tam už asi od 12 hodin poběží program střediska volného času Tanvald. Vyzkoušíte si tam třeba mistrovou jízdu zručnosti, Cimrmanovou zážitkovou cestu a kolem jedné by tam měla dorazit spanilá jízda. Odpoledne vystoupí sbory tanvaldské Zušky, Hlásky a Melodia, zahraje swing a večer do Tanvaldu dorazí posel z Vypákova. No a neděle, ta se bude odehrávat na Hamrskách v minimuzeu na Mlatě, kde se můžete těšit na expozici z počátku 20. století, které se v té době běžně používaly. Můžete si tam zahrát historické kuželky, historický petang a těšit se třeba také na pohlo automatické komentáře.
1: No ale ty teď nejsi na Havrskách, ty seš v Navarově, že? Proč?
2: No tak já jsem původně měl být na Havrskách, byli jsme dokonce tak domluveni, ale všechno se to trošičku zvrtlo kvůli dešti, ale tou hlavní příčinou toho, proč jsem tady v Navarově, je, že právě tady se dnes natáčí další díl z právě natáčené druhé série Stop Járy Cimrmana, kterou režíruje a scenaristicky připravuje Patrik Ulrich. Zahledl jsem tady třeba pana Táborské samozřejmě.
1: No, zdá se, že s kolegou Jaroslavem Hořením už se nám ztratil signál, ale věřím tomu, že to nejdůležitější jste se dozvěděli a co jste se nedozvěděli, jistě najdete i na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio

0: 17 hodin 49 minut, dál ladíte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Malý sál Severočeského muzea se proměnil v liberecké výstavní trhy. K letošnímu 70. výročí od zahájení trhů tam vznikla nová výstava s názvem Všechno, co jsme chtěli. Lidé uvidí produkty především ze 60. let minulého století. Třeba typické plastové výrobky, lustry, produkty ze skla i z porcelánu.
1: Heslom libereckých trhů je zvyšovat úroveň bývania a obliekania.
2: Liberecké výstavní trhy v roce 1960. Na tehdejší dobu se návštěvníci Severočeského muzea naladí už před vstupem do samotné výstavy, a to díky dobové reportáži.
3: Výstava se snaží pokrýt 20 let libereckých výstavních trhů. My jsme to nazvali Zlatá léta.
2: Říká jedna ze dvou kurátorek Petra Šťovíčková.
3: Vystavovala se sklo, porcelán, nábytek a samozřejmě i textil.
4: Jednou z prvních částí výstavy, která je taková do očí bijící, je výstavka oděvů, tak co tady máme za kousky?
5: To se vlastně nejvíce obdivovalo a nabízelo na libereckých výstavních trzích v těch 60. a 70. letech.
2: Popisuje druhá kurátorka Kristýna Rosmanová.
5: Ty rozestavěné figuríny, na nich můžeme vidět, jak vynikají ty syntetické materiály, které vlastně tehdy v těch 60. letech hlavně vládly.
4: Můžeme tady vidět různé střihy šatů, různé barvy šatů. Vidíme tady takový podzimní kabátek, šustákový. My jsme se přesunuli tady k bytové sekci. Vidíme tady fény, žehličku a výraznou částí tady na výstavě jsou plastové produkty.
5: Tak všechno to jsou výrobky z národního podniku Plastimat. Nejtypičtějším produktem je plastová ošatka. Tohle to je takzvaný vídeňský košík, který se používal vlastně jako kabelka.
2: Lidé na výstavě uvidí taky mixéry značky ETA, které podle Rosmanové lidé dříve využívali na přípravu mléčných koktejlů.
5: K takovým jako typickým prvkům, které se na libereckých výstavních trzích provozovaly, byla právě živé předvádění těch výrobků. A k tomu se právě tenhle ten mixér velmi dobře hodil.
6: Seženu šortky pro dceru. Mohu si v kterémkoliv obchodě koupit froté ponožky, které se mi tolik líbily, stejně jako ty ostatní krásné věci z Liberce.
2: Výstavu Všechno, co jsme chtěli o libereckých výstavních trzích lidé uvidí do 8. listopadu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Takovým krátkým pohledem do minulosti jsme završili dnešní Den v kraji a teď ještě letmo nahlédneme do budoucnosti. Co vás čeká zítra v Českém rozhlase Liberec? Mimo jiné se podíváme třeba do Albrechtic, kde je nové informační středisko chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, které je součástí sítě Domů přírody. Také se budeme věnovat bezpečnostním vodním radovánkám, což je téma před začínajícím létem velmi aktuální, a o těchto radovánkách si bude povídat Iveta Kalátová s hostem, školitelkou první pomoci Kateřinou Pospíšilovou. No a v písničkách na přání budeme také soutěžit. Soutěžit o dvě vstupenky na představení letní scény divadla FX Šaldy v Jitravském dvorci Carmina Burana už v sobotu 20. června, tak buďte ve střehu. A v dnešním vysílání vás čekají zprávy, ty už za 8 minut připraví je pro vás Iveta Bláhová, a pak setkání u mikrofonu. Pavel Kudrna zpovídal zpěváka a herce Pavla Vítka. My jsme samozřejmě rádi, že je v rámci možností po zdravotní stránce v pořádku a přejeme brzké celkové uzdravení. No a vy si krásně užívejte další vysílání Českého rozhlasu Liberec. Filip Majsl vám přeje příjemný zbytek dne a zítra popolední se těším opět na slyšenou.
7: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Dokonce kompletní opravy libereckého bazénu zbývá rok. Lidem se má otevřít v září 2027. Město Jilemnice má na projekty participativního rozpočtu 350 tisíc korun. Cenový strop na naftu i benzín ve čtvrtek klesne. Zítra bude většinou zataženo, déšť nebo přeháňky a teploty do 17 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. V libereckém plaveckém bazénu už je patrné, jak budou prostory po kompletní rekonstrukci vypadat. Do jejího konce zbývá rok. Lidem se má bazén otevřít v září 2027. Stavbaři už mají hotový například prostor pro recepci a pokladny s turnikety ve vstupní hale. Připravené jsou také základny pro šatny, sprchy nebo dětský bazén. Aktuálně firma pracuje na stropě stadionu. Pak navážou práce na technologiích nebo bazénové vaně. Připravené už firma Metrosav má i ikonické obklady, říká její zástupce Štěpán Werner.
2: Co se týče toho ikonického elektroporcelánu, což jsou ty bílé trubičky, tak máme podstatné množství už vyrobené, vyrábí se to tady v Čechách, to stejný můžeme říct o červené mozaice, ta už je taky vyrobená, ta se vyrábí tady za rohem v Desné.
0: Za kompletní opravu bazénu zaplatí město přes 800 milionů korun bez daně. Obyvatelé Jilemnice poslali na radnici 7 návrhů na vylepšení veřejného prostranství. Město má letos v participativním rozpočtu 350 tisíc korun. Než budou moct lidé o nápadech hlasovat, musí jejich uskutečnitelnost nejdřív posoudit úředníci, vysvětlil starosta David Hlaváč z ODS.
3: Městský úřad vlastně prověří, že tomu nic nebrání, ani z toho legislativního hlediska. A my pak jako samospráva vytvoříme vlastně anketu. Každý občan bude mít 2 body pro a 1 proti.
0: Maximální povolné ceny pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korun a 36 haléřů. To je o 4 haléře míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 22 haléřů na 39 korun a 69 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude zatím pokračovat do konce června. Firma Barrandov televizní studio ukončila provoz. Reagovala tak na rozhodnutí soudu z konce května, podle kterého byl provoz neudržitelný. Informoval o tom majitel společnosti Jan Čermák. Všechny 3 kanály televize Barrandov budou podle něj zatím fungovat dál. Jejich vysílání zajistí externí firmy. Čermák očekává, že firmu nebo její část někdo koupí v konkurzu. Proto nechce přerušovat vysílání zavedené značky.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně zataženo, na mnoha místech se vyskytne déšť nebo přeháňky, nejnižší noční teploty 11 až 8, na horách 8 až 5 stupňů. Zítra ráno bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přeháňky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky, večer budou srážky i oblačnost ubývat, teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V České Lípě v ulici Dubická havaroval autobus do dopravního značení. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
4: Přeji krásný den, tady je Český rozhlas Liberec, od mikrofonu se hlásí Pavel Kudrna, začíná pravidelné setkání u mikrofonu. Možná, když se zaposloucháte, tak za chvíli, teď třeba ne, ale za chvíli uslyšíte takový hudební šum pod námi. Ano, venku v Českém rozhlase, v tom našem dvoru, probíhá program, vystupují tam skupiny, takže jsme přivítali i naše návštěvníky. Ale já ve studiu přivítám dnešního hosta, který při té příležitosti se také představil na pódiu. A jak bych ho přivítal? Má svůj den. No, modlitba, nebo mám rád vůni tvý kůže, říkám to, doufám, dobře.
5: No, říkáš.
4: A to už je hlas Pavla Vítka, který je naším dnešním hostem. Pavle, vítej, začíná setkání u mikrofonu.
5: Děkuju za pozvání, všem přeju krásný den.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ano, setkání u mikrofonu je dnes s hostem Pavlem Vítkem. Pavle, ještě jednou vítej, jsem rád, že jsi se k nám přišel podívat, ale ty jsi normálně i moderátor rozhlasový, viď?
2: Já jsem vlastně vždycky měl pro rozhlas a pro mikrofon slabost, takže kdysi v 90. letech jsem vlastně dostal takovou zajímavou nabídku od tehdy prvního velkoplošného soukromého rádia, a které dodnes teda funguje, a já jsem tam vysílal pětkrát denně tříhodinový pořad.
1: Pětkrát denně tři hodiny?
2: Pětkrát týdně, pardon.
1: Pětkrát týdně.
2: Takže pětkrát týdně to bylo docela takový jako novátorský, protože to bylo vlastně, byl to interaktivní pořad s posluchači. To ještě nebyly ty kamery, tak jako je to dneska v každém druhém rádiu.
1: Já myslím, že už v každém dneska.
2: No, ale bylo to právě hezký v tom, že lidi mi psali a telefon a vždycky ten den bylo nějaký téma, jmenovalo se to, myslím, Po škole s Pavlem Vítkem, a já jsem do té doby netušil, jak hezký vztah si může přes ten rozhlasový mikrofon člověk s publikem, s tím rozhlasovým publikem vypěstovat.
1: On je vlastně moderátor a moderátor, protože někdo tam má tu bariéru a nějak k těm posluchačům nevidí tu cestu, a pak naopak ten správný moderátor si představuje posluchače bytě sám ve studiu. A já vždycky říkám, když někdo přijde, to je jako bychom si povídali u kafe.
2: Jo, jo.
1: Nesmíme mentorovat, nejsme tady, abychom poučovali, ale abychom skutečně komunikovali s tím posluchačem, a to je ta cesta k úspěchu. Jak ty jsi se vůbec dostal? Zaprvé tedy k rozhlasu, to už si možná lehce vysvětlil, a ke zpívání, kdy vůbec, co máš za školy, nebo co jsi vůbec vystudoval nebo vyučil se?
2: Já jsem vlastně začal zpívat už jako malej kluk. V podstatě už někdy v první nebo v druhé třídě základní školy, když nepřišla třeba učitelka do hodiny nebo se zpozdila, tak já jsem byl spolužáky vyzván, abych šel před tabuli a zpíval jsem jim. Já jsem uměl jako malej, já jsem uměl desítky, opravdu desítky těch tehdejších šlágrů od Neckáře, od Gota, od Olympiku, od Kubišový, prostě od
1: Ondráčka. To jsi se nestyděl? To jsi neměl
2: trému? No, já jsem samozřejmě, já jsem asi se styděl, ale ten potlesk byl tak jako taková droga.
1: Tak ty jsi zvyklý už od mala.
2: Ano, od malička. A dokonce se to stalo tak populární, že vlastně já jsem potom začal na doporučení třídní učitelky, vlastně možná ona za to může, jsem začal se účastnit různých takových těch soutěží pěveckých a recitačních a začal jsem chtít hrát divadlo a zpívat. A pak, když už jsem byl trošku starší, tak jsem vlastně začal jednak zpívat po plesech a tancovačkách, což byla výborná škola.
1: A ty jsi měl nějakou kapelu?
2: Nebo? Ano, měl jsem v Olomouci kapelu FIS. To byla jedna taková jako špičková kapela. Bylo mi v té době, teď asi rodiče se osypou, ale bylo mi skutečně 14 let.
1: Ve 14 letech jsi vystupoval na plesech a tak.
2: Ano, ano. Já jsem byl takový to dítě, co prostě rodiče proto teda moc pochopení neměli. Musel jsem být do určitý hodiny doma. A pak jsem postupně začal hrát i v Olomouckém divadle. No a protože já jsem vlastně šel do první třídy už v 5 letech. Jo, protože já jsem 30. září.
1: Mimořádně chytrý.
2: Ne, to bylo jinak. My jsme měli sousedku, paní učitelku Horákovou, která měla dceru Pavlínu, a my jsme s Pavlínou byli jednou na filmu Šíleně smutná princezna, a tam si Helena Vondráčková s Vaškem Neckářem dávali dírou v plotě pusu. Tak my jsme to zkoušeli taky. Ale paní učitelka Horáková, maminka Pavlíny, to viděla z okna.
1: A neměla pochopení.
2: Neměla pochopení. A přišla za našima a řekla, že má pocit, že jsem nějaký moc vepředu a že by mi prospělo, abych tu energii uložil do nabývání vědomosti. Tak mě poslali opravdu s dvouměsíčním zpožděním, jsem naskočil do první třídy.
1: Výborně.
2: No a tak už mi to, a pak vlastně ještě z osmičky na Gimpl, takže nediv se, že jsem ve 14 už vlastně.
1: Takže ty máš základku, Gimpl a maturitu.
2: Maturitu, pak jsem šel na rok, to jsem ztratil ten rok, ale možná to bylo dobře, protože naši nechtěli, abych se věnoval kumštu. profesionálně, že si mám nejdřív získat nějaký takový to, jak oni říkali, normální povolání.
1: Čili nikoli v komediant.
2: Ano, tak jsem šel studovat speciální pedagogiku v Olomouci na univerzitě. A, no, tam jsem vydržel rok. Mě to teda bavilo, jo, třeba psychologie nebo tak, ale během toho roku jsem si, přiznám se, za zády všech udělal, pokusil se o přijímačky na Pražskou damu, na obor herectví. No a ono to vyšlo. A, no, když mi to prostě přišla ta obálka s tím, že jsem přijat, tak jsem se strašnou radostí to všem oznámil a vlastně rovnou jsem se přestěhoval z Olomouce do Prahy. Ale já jsem, Pavle, já ti musím se přiznat ještě k jedné věci. Já jsem vlastně dělal jenom talentové zkoušky, protože tehdy platil takový zákon, že když si měl na vysoké škole průměr studijní do 1,5 a měnil si vysokou školu, tak si nemusel dělat přijímačky, jenom ty
1: rozdílovky, takové, jak se říká.
2: No a já jsem prostě měl, ne že bych byl takovej šprt, ale prostě mě to bavilo, tak jsem měl skutečně 1,1, no a tak to vlastně šlo.
1: My máme podobný osud. Já jsem po Gimplu nastoupil na Karlovu univerzitu na pedagogiku a psychologii. Mm-hmm. Po roce jsem přestoupil, protože už jsem moderoval v rádiu, na zemědělku, protože povinností tehdy bylo mít vysokou školu. Takže já jsem prošel zemědělkou, byť jsem věděl, že teda budu moderátorem. Naším dnešním hostem v setkání u mikrofonu Pavel Vítek.

0: Český rozhlas Liberec za zvuku hudby, která proniká tady přes zdi studia. Doufám, že to slyšíte. Probíhá totiž program na dvoře Českého rozhlasu Liberec. Tak si povídáme s dnešním hostem Pavlem Vítkem. Tak jsme prošli základku, prošli jsme střední školu, vysokou. No a kdy začala ta profesionální dráha zpěváka? A jak?
1: No tak vlastně už během studia na DAMU, kdy jsme dostávali jako mladí studenti herectví samozřejmě nabídky do nějakých televizních seriálů na ty malé roličky. Takže tuhle opakovali s Karlem Rodenem a s Vilmou Cibulkovou, to kvůli mě přestane, o tom, jak tam Karel hrál toho alkoholika. A já jsem ale opravdu se umláčil smíchy u televize, protože jsem tam najednou viděl sebe mladšího o 40 let, jak tam kouřím cigaretu a piju panáka a lákám toho kamaráda, což ale byl můj kámoš i na škole, Karla Rodena k tomu, aby si dal nějaký alkohol. Byl jsem takový záporák.
0: A já tě znám léta, ale já jsem vůbec netušil, že jsi hrál ve filmech nebo v seriálu.
1: Ano, my jsme hrávali, pak jsem dostal velkou roli v seriálu Černá země, tam jsem hrál toho herbáče Heinricha. Jako všichni si teď vzpomínají na, že to pořád opakují, na mladého děda vševěda v televizním muzikálu Oplaváčkovi. Mm-hmm. Jo, takže prostě, no a samozřejmě televizní muzikál Stvoření světa, kde jsem hrál ďábla. Mm-hmm. Čili já jsem si zahrál dost, jenomže i mi byla předvídána taková jakože zářná herecká budoucnost, jenomže opustil jsem DAMU, tedy řádným absolventským představením Kouzelníka Arnoštka v Rozmarném létě v Ančurově a dostal jsem spoustu nabídek do divadel a nastoupil jsem do Karlína, no ale mezi tím jsem nahrál právě ten svůj první hit Má 17 a bylo rozhodnuto, protože prostě se rozjela ta kariéra měsíčně 20-25 koncertů, 4 minimálně televize do měsíce, protože se točily furt nějaký zábavný pořady, televizní kluby mladých a tak dále a tak dále. A to prostě nešlo dohromady to divadlo s tou kariérou zpěváka. Takže já jsem s těžkým srdcem z Karlína odešel a tehdejší ředitel, můj třídní na DAMU, pan Antonín Hart, mi řekl, ty se stejně jednou k tomu divadlu vrátíš.
0: A vrátil.
1: Měl pravdu, v Drákulovi.
0: V Drákulovi. Taky na Karlštejně, ano. Teď hraješ, nebo hrával vlastně
1: muzikálů
0: samozřejmě. Ano. Takže která ta léta, kdyby si to hodnotil od toho začátku do dneška, která byla taková, řekněme, nejbohatší na to vystupování, nejšťastnější?
1: Jednoznačně to byl ten začátek, kdy jsme vlastně vtrhli do českého muzikálového světa s titulem Drákula, kdy pod taktovkou režiséra Bednárika a Karla Svobody jsme vlastně najednou udělali celý ten tým, něco, co tady do té doby nebylo a což nikdo netušil, se setkalo s tak obrovským úspěchem, že my jsme to hráli vlastně několik let, devětkrát týdně. Mm-hmm. Pak jsme to hráli ještě v Bratislavě, pak jsme to hráli v Prešově a pro mě to byla obrovská škola, ale vlastně to bylo logicky můj návrat k tomu, co jsem vždycky chtěl, hrát a zpívat.
0: Říká Pavel Vítek, host dnešního setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec.

0: Český rozhlas Liberec pokračuje dnešní setkání u mikrofonu s Pavlem Vítkem, hercem a teď už hlavně zpěvákem. Pavle, jak se dneska třeba získávají, a teď řeknu to nepopulární slovo, kšefty? Je to jednodušší nebo složitější? Ta doba je trošku jiná vlastně.
1: Nevím, jak to jako funguje u jiných, ale já jsem vlastně, když jsem se spustil do toho muzikálového světa, protože mě ta pop music vlastně už začala trošičku jako připadat taková, jednak už mi bylo přes 35 a nechtěl jsem pořád zpívat pár hitů dokola, má mě ráda, nemá mě ráda a tak dále, což já jsem byl takovej ten vlastně představitel toho středního proudu, těch chytlavých melodií, takže jsem se vlastně dostal, neboj se, já jsem nezapomněl, já se k tvé otázce dostanu. Dostal jsem se vlastně potom do toho světa těch velkých muzikálů, jako byly role Mariuse v Bídnících, hrál jsem Anděla v Pomádě, hrál jsem v Mamma Mia, hrál jsem v Plesu upíru a tak dále. Těch titulů bylo spousta, V noci na Karlštejně samozřejmě hraju pořád. Ale já jsem vlastně nikdy nepřestal vystupovat jako zpěvák. Víš, že bych se zavřel jenom do toho divadla. Takže možná v tom je moje velké štěstí, že mám manažera doma a tím je Janis.
0: K tomu se taky dostaneme, ano.
1: Ano, a jako myslím, že ta naše symbioza na tom umělecko-produkčním poli jako je velice fajn, protože vždycky se nějak, já ti ani nedokážu odpovědět, vždycky se prostě se zájmem pořadatelé obraceli. Já jsem vlastně nikdy neměl takový to, že by mi nikdo nedával práci.
0: Po revoluci řada zpěváků vlastně plakala, protože o ně najednou nebyl zájem. Byli to socialističtí zpěváci, u nás to moderátorů bylo to tež. Byla tam ta hladová doba?
1: Byla. To trvalo asi rok a půl, možná dva.
0: To si stěžoval i Karel Gott?
1: Všichni jsme vlastně byli odsunuti jako jenom proto, že jsme vlastně byli slavní v éře, kdy prostě tady vládla komunistická strana, ale ono to s tím kumštem zas aspoň třeba u mě nikdy jako nesouviselo, ale já jsem chtěl vždycky hlavně zpívat, a aby lidi měli rádi moje písničky, abych jim přinášel dobrou náladu. Ale naštěstí to pominulo, ono se to vyselektovalo, ta vlna těch folkařů se nakonec dostala zase zpátky do toho menšinového žánru a já jsem vlastně měl velký štěstí. Nikdo mi nechtěl právě v tom hladovém, jak si řekl správně, v období hladomoru, kdy já jsem opravdu měl před domem na Vinohradech zaparkovaný poměrně drahý auto, ale neměl jsem na benzín do toho auta.
0: Protože Až takhle,
1: Pavle. A Janis nosil z Menzy dvojitý večeře a tak jsme žili. Skutečně tak to bylo. A já jsem měl doma takovou kytaru, která mě provázela už od studentských let. A Janis říkal, já ti pomůžu jako manažer, ale musíš mít hit. Ale nikdo mi ten hit nechtěl napsat. Tak jsem jednoho dne si sedl ke kytaře a tak vlastně vzniklo Mám rád voní tvý kůže.
0: Kterou si pak krásně parodovali v Teletele nad Tchořem.
1: Ale musím ti říct, ta písnička mě zachránila kůži.
0: To je zvláštní, ano, jsou zpěváci, kterým právě jeden hit po dlouhé kariéře, třeba což není tvůj případ, pomůže, že najednou začnou zase. Já jsem třeba, když teď nedávno byla soutěž Eurovize, tak jsem se díval, že Boy George tam vystupoval, kdysi slavný ve skupině Culture Club, najednou tam hrál takzvaně druhé housle u té interpretky, tuším, takže on je to zvláštní takový. No ty máš kliku právě na Janise Sidovského, my se známe z AUZu, z armádního uměleckého souboru,
1: ano, takhle, ano.
0: Takže jako vím, že je to velmi schopný člověk, pak muzikály a tak dále. A to je pro tebe veliká úleva, protože on dokáže zajistit neuvěřitelné věci a o těch si řekneme po další písničce. Pavel Vítek dnešním hostem. Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Já jsem slíbil, že s Pavlem Vítkem probereme jeho, řekněme, hvězdnou kariéru i za pomoci jeho životního, jak bych to, a teď abych nešlápl vedle, partnera, přítela, přítele, manžela.
1: Ano.
0: Už jste
1: partnera.
0: Registrovaní partneři.
1: Ano, tak ono už je to zase trošku jinak. V podstatě pro mě tyhle ty nálepky jako ani jako vlastně neznamenají nic. Prostě když s někým vydržíš vlastně takřka 40 let, tak už asi skutečně je to o tom, že se vám v tom životě společným...
0: Já jsem nevěděl, jenom jak to pojmenovat, víš, abych nešlápl vedle.
1: Ne.
0: V tom není žádný úmysl samozřejmě, ale máš tu kliku, že on je nesmírně schopný manažer. Vždyť on vás, tebe a tvé kamarády v tom vašem seskupení, hvězdném seskupení vlastně, kdy vás dostal i do Carnegieho.
1: No, jsme se právě vrátili nedávno teď z dalšího koncertu v Carnegie Hall a se spoustou nabídek znovu tam účinkovat, nejenom v New Yorku, ale i v Chicagu, v Texasu a tak dále, což samozřejmě...
0: A je to pro tebe vrchol?
1: Já jsem si vždycky říkal, že když jsem zažíval nějaký úspěšný období, že tohle je ten vrchol, který už se nebude opakovat. Když jsem královal hit parádám s Mám rád voní tvý kůže, když jsem potom hrál, já nevím, asi v 5 muzikálech těch prostě krásný role, když jsem vlastně dostal roli v Noci na Karlštejně a hrál jsem svoji oblíbenou
0: do věží jsem tam zpíval
1: a svoji oblíbenou roli krále Cyperského, tak jsem si vždycky říkal, to už se nebude opakovat, ale je to zvláštní, protože vždycky ten osud nakonec přihraje do cesty zas něco. A tady se stala ta věc, co si naznačil, že vlastně my jsme se s klukama, s Marianem, s Honzou a s Michalem...
0: Čtyři tenoři.
1: My jsme se vlastně znali ze spousty divadelních šaten. Ze spousty divadelních produkcí muzikálových. A Jan z nás jen tak náhodou dal dohromady pro jeden takovej event s Českým národním symfonickým orchestrem a my jsme poprvé zpívali dohromady. Mm-hmm. A my jsme zjistili, že nám ty hlasy k sobě jdou, ale že nás to i baví. No a Janis právě dal na radu dirigenta Marcello Rota, který mu řekl, který tam tehdy dirigoval a řekl, že bychom spolu měli zpívat jako víc. No tak jsme to zkusili a dostavil se zase úspěch, takže já potom nepátrám, já jsem prostě šťastný a vděčný osudu, že mě to potkalo.
0: To je samozřejmě obrovské vyznamenání, protože co si budeme povídat, pro řadu našich hvězd je to nedosažitelná meta, ale ty už před sebou nemáš nic vyššího. Nebo máš? Co ještě bys chtěl dokázat? Hrát nebo zpívat v Národním divadle, Kecala nebo Jeníka? Nebo...
1: Ne, to zase já si myslím, že jsem soudnej. Že vím, kde je moje místo. Já spíš jsem vděčný za to, že vlastně nemusím už být odkázaný jenom na to, abych zpíval několik svých největších popových hitů při nejrůznějších akcích, přestože to mám rád. A rád, a nikdy jsem na to nezanevřel, pop music byl, prostě to byla moje kolébka a z té jsem vzešel. Ale já si se 4 tenory a vlastně s tím naším seskupením vlastně zaspívám takový velice noblesní, úctivý repertoár, ke kterému bych se v té pop music nedostal. Druhá pravdou je, a druhou stranou mince, že samozřejmě je zatím taky spousta práce, protože jsem na sobě musel i zase zapracovat v době, kdy někdo už se pomalu chystá do důchodu, tak já jsem musel znovu ty hlasivky potrápit a víš, a pořád se zdokonalovat.
0: To jak říkají ženy stárnoucí, jako stojí mě ta krása čím dál delší dobu u zrcadla. No prosím tě, já třeba teď se pochlubím, promiňte mi posluchači, já když jsem moderoval kdysi před 40 lety televizní přenosy a všechno a točily se písničky z obrazovky, já do dneška dostávám za každou reprízu písniček z obrazovky asi 17 korun reprízne. Prosím tě, chodí ti třeba z televize za ty hry takové nějaké peníze, nebo živí tě třeba, dovedou tě uživit písničky, které hrají rozhlasové stanice?
1: Ne, na to jsme příliš malý trh. Tam, kde seš jenom interpret, tak to jsou skutečně ty částky, o kterých jsi mluvil. Možná je to v řádech 100 korun ročně. Ale vzhledem tomu, že já jsem asi u třetiny svého repertoáru i autorem, já jsem to nikdy jako nestrkal do jakoby do popředí, jo, nikdy jsem to nepsal na žádný transparent. Já jsem napsal, mám rád vůni tvý kůže, ne, ne, ne. Já jsem prostě interpret, který se občas do sebe strefí, nebo strefil, a měl jsem to štěstí, že se z toho staly hity. Takže samozřejmě, jako ano, generuje to nějaký peníze, ale myslím si, že by lidi byli překvapeni, kdyby zjistili, jak málo to je, protože ten trh v České republice je poměrně malý. Kdyby se to samé povedlo třeba v sousedním Německu, tak tam už tě jeden hit dokáže zabezpečit.
0: Musíš natočit Singen Lachen, Glicklichmachen, Das war Babička, takže pak budeš samozřejmě hvězda. Pavel Vítek je hvězdou v České republice a jsme za to velmi rádi. I to, že dnešním hostem v Českém rozhlase Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pokračuje naše povídání v setkání u mikrofonu s Pavlem Vítkem. No já se zastavím teď u tvého soužití s Janisem, ale neboj se, spíš o bydlení na Karlštejně, protože já vím, že jsi za prvé milovníkem psů, za druhé velikým dříčem i na zahradě. Ano. Takže povídej, jaké máte teď psy?
1: No, teď je zklamu, protože když nám odešel před 6 lety vlastně poslední, my jsme vždycky měli ty bullmastiffy, že jo, to jsou ti 80 kilový telátka, ale z duší člověka. Já pořád z toho frustruju, já jsem tehdy myslel, že to bude můj konec, že opravdu mě to sesebralo, takže já jsem byl několik týdnů nepoužitelný, ale pak se rozjela kariéra teda se 4 tenory a s tím spojeno takové cestování, že já, protože si myslím, že jsem vždycky ty psy miloval a miluju, tak já bych mu přece nemohl udělat to, aby ho pořád strkal ke kamarádům nebo k rodičům, jo, a tak dál. Takže jsme to přerušili s tím, že já se vlastně svým způsobem těším, až přijde do důchodu. Víš proč? Jednak proto, že budu mít konečně čas na tu zahradu. A jednak proto, že konečně si zase pořídím ty psy. Protože já prostě mám takový pocit, že bez těch pejsků je ten život o něco ochuzený.
0: Pavle, já ti tak strašně rozumím, protože my jsme měli dobrmany. Ano, přesně byl problém s hlídáním, když jsme jeli na dovolenou, musel přijet kamarád, bydlel u nás týden.
1: Ano,
0: nebo k rodičům jsme dávali pejsky, pak oba dva bohužel jaksi předčasně odešli a od té doby já si přesně říkám, ano, byli jsme uvázáni za nohu, až budeme v důchodu. Manželka, já chci pejska, ty se nemazlíš, já se chci s někým oňuchat. Jo? Takže plánujeme to tež samozřejmě, jako naprosto ti rozumím. No a co jako ty, co by zahradník, nebo co by dřevorubec, řezač dřeva?
1: Ano, tak dříví jsem teda, což já na to nevypadám, ale skutečně já jsem za svůj život pořezal a poštípal několik nákladňáků dříví, protože my jsme vytápili a v podstatě pořád vytápíme především takovou tou soustavou kachlových kamen a tam se může topit jenom suchým dřívím, takže já si to dříví
0: musím. Aby to nedechtovalo, tak, 2 roky nejméně
1: ano,
0: odleželé.
1: Minimálně, já to nechávám tak 3-4 roky a na slunci, ale samozřejmě dneska už, protože i z časových důvodů i se taky už umím podívat do té občanky ráno, kolik mi je, takže prostě už mám kamaráda, který mi to dříví přiveze jako pořezaný a já si ho jenom doštípu, což je úžasný.
0: Já se musím strašně, Pavle, smát, protože promiň, že do toho jeho povídání vsunu taky svoje myšlenky.
1: Ale.
0: Já jsem kdysi měl normálně huskvarnu, řetězovku, ráno manželka, tehdy partnerka odešla do práce, já jsem v 8 začal večer, když přišla, jsem skončil s půlhodinovou přestávkou na oběd. Já dneska sekám trávu hodinu a musím si jít odpočinout.
1: A já jsem si na to dříví zase koupil před časem štípačku a to je úžasný vynález. To tam jenom dáš, takhle uděláš s těma táhlama a ono se to samo rozštípne. Ale zahrada je pořád můj koníček a teď se těším, protože mám před sebou léto, tak já se těším na první úrodu, já jsem zasázel.

0: vajíčata, zasázel jsem opět
1: cukety,
0: okurky, mám i skleník, i lilky v něm, mám i takový jako asi 4x5 metrů záhony a já začínám zjišťovat, že najednou těch záhonů mám málo, že jak je ve mně někde ten hamižnej moravák.
1: Kolik máte plochu zahrady?
0: No, 4,5 tisíce metrů.
1: To jsme na tom stejně, vím, co ty máte traktůrek na sekání.
0: Ne, já jsem to je takové z velké části takovej divoký svah. Aha. A já obdělávám asi 2000. Nemám na to, já jsem na to ten traktůrek, ale mám takovou tu samopojezdovou sekačku. No.
1: Lenoch jeden. Pavel Vítek, naše povídání se chýlí ke konci. Za chvíli už poslední vstup v Českém rozhlase Liberec.

0: No a naše setkání u mikrofonu s Pavlem Vítkem se chýlí ke konci. Pavle, ty bydlíš vlastně na Karlštejně, obec Karlštejn, každý si vždycky okamžitě představí hrad, jestli pak máš stále ty vřelé vztahy s panem Kastelánem, kdy si tam
1: mám,
0: byl pan Kubu, teď tam je bývalý.
1: Já jsem vždycky, Pavle, ten hrad prostě mě přitahuje. To je tak charismatická stavba. Já jsem si myslel, že se mi to okouká. Neokouká. Já kdykoliv podjíždím pod tím hradem směrem na Prahu, tak si říkám, jak je to krásný. Takže zřejmě tato náklonnost k tomu hradu mě přivedla k tomu, že jak s inženýrem Jaromírem Kubu, tak s Lukášem Kunstem, současným Kastelánem, mám kamarádský vztah. A abych taky neměl, když třeba Lukáš nám hraje v noci na Karlštejně a my se celý rok všichni účinkující se tak těšíme na to, že se znovu uvidíme a zase budeme hrát. Já nevím, ono to má nějaký genius loci, nějaký takovýho ducha, prostě, že si tě to přitáhne. No.
0: Teď jsem si vzpomněl, my jsme vlastně, to ještě jsem byl na žurnálu nebo radiožurnálu, tak jsme tam dělali noc na Karlštejně s našimi výherci, posluchači, ty jsi tam zpíval, ty jsi tam živě zpíval do věží v tom velkém sále. A já zakončím to naše povídání, zase promiň, že se trošku vnutím, milí posluchači. My jsme s Pavlem Vítkem moderovali jednou pět přání, živý přenos, dvouhodinový přenos z Kladna.
1: Ano.
0: A jeho součástí byla, protože to bylo námd, že písnička Má svůj den, kterou Pavel měl. My jsme ji přetextovali.
1: A ty jsi zpíval.
0: No, počkej, to je trošku jinak. A tam my jsme to přetextovali, Má svůj den, tak za zbytem lítá, Má svůj den, vždyť já chudák jsem, prostě tu jednu sloku jsme udělali. Přišli jsme do televize a já říkám, helejte, se mnou to nepůjde. Pan režisér říká, při nás takový horňáků jsme tady měli a hvězdy jsme z nich nadělali, nechce Pavel, neurazí horňák. Pavel naspíval sám na první dobrou dokonale ten svůj part. Teď ty a já, no samozřejmě to nešlo, já falešně a všechno, tak asi 10 pokusů. Pak pan režisér řekl Pavle, Pavlu Vítkovi, tak to naspívej sám na sebe znova a mě řekl, a ty si do toho tak vrzni. A já jako má, den, spí, lítám a tak dále. A teď oni to smixovali tak geniálně, no, že to vypadalo. Vím. A na tom pódiu, v tom přenosu, v tom playbacku Pavel zpíval jako profík, tak otevíral tu pusu tak jako ledabile. Já jak vlaštovka hladová, pusu do kořán. Druhý den, dopadlo to dobře, druhý den jsem přišel k sousedce a ona říká, já jsem se dívala, ten pořad byl úžasný, ta písnička, já ti ale řeknu jednu věc, tomu Vítkovi to neříkej, ty zpíváš líp než on. Takže tak no, svět chce být klamán. Pavel Vítek dnešním hostem. Pavle, já ti strašně moc děkuju, ty víš, že tě vždycky strašně rád vidím. Doufám, že posluchači si užili naše dnešní povídání, respektive tvé povídání a přeju ti hodně pěveckých úspěchů a prosím tě s tím přicházejícím stářím brzdit ty práce na zahradě.
1: Dobře, ano. Dobře, já si to vezmu k srdci, ale ono to moc nejde, já jsem taková atomová myš. Ale každopádně děkuju ti za pozvání, děkuju za hezké povídání a všem posluchačům samozřejmě přeju krásný den a krásné léto.
0: A já přeju totéž od mikrofonu Pavel Kudrna.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý
1: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
2: To štěstí chtěl bych jednou mít.
1: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
2: Jenže blázni si dělá.
1: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Elektřinu ze střechy školy bude radnice v zákupech na Českolipsku sdílet do dalších budov. Hrádek nad Nisou začal letos výstavbou nového parku v centru města. Meziroční inflace v květnu zpomalila na 2,1%. Zítra bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. V zákupech na Českolipsku radnice zahájila výměnu střechy na základní škole. Součástí zakázky za 13 milionů korun je také instalace fotovoltaických panelů. Vyrobená elektřina se bude využívat i v dalších městských budovách, říká starosta Radek Lípa ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Škola nám jede i o prázdninách, jede ubytovna, jídelna, takže to máme jako trošku výhodu. A co nespotřebujeme, tak si pustíme do důchodáku a na úřad. My jsme ty střechy stejně chtěli opravovat a potřebovali jsme je opravit. A navíc na tu fotovoltaiku máme překlepnutou dotaci asi ve výši 2 milionů korun.
2: Přes 90 milionů korun bude stát nový park v centru Hrádku nad Nisou. Více než polovinu uhradí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, zbytek doplatí město. Součástí parku bude vyhlídková věž, amfiteátr i obnova historické fontány u Schubertovy vily. Dosud nevyužitý prostor město získalo před lety spolu s koupí areálu bývalé továrny Benar, sdělil nezávislý starosta Pavel Farský.
4: Ten prostor je neskutečně nenápadný a věřím tomu, že mraky hrádečáků vůbec ani netuší, že existuje, protože to je v nitrobloku mezi Benarem, ulicí 1. máje, náměstím a tím, že tam postavíme teďko nový park, tak tohle to všechno krásně propojíme a vlastně nám vznikne nové zelené centrum města.
2: Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%. To je o 0,4% bodu míň než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Meziměsíčně pak inflace stoupla o 0,1%. Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Niles Center Luxury. Reportéři Českého rozhlasu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně zataženo, na mnoha místech se vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 8, na horách 8 až 5 stupňů. Zítra ráno bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost a přeháňky se budou objevovat na většině území. Místy se mohou vyskytnout i bouřky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší denní teploty 14 až 17, na horách naměříme 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V České Lípě v Dubické ulici havaroval autobus do dopravního značení. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Liberci je v ulici Jungmanova je kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
2: Další dopis našeho posluchače. Dobrý den, je to už hodně dlouho, co jsem měl ve škole češtinu, ale tahá mě za uši, když slyším i z obrazovky budeme se soustředit. Naposledy minulý týden to byl pan premiér. Slyšel jsem někdy také i budeme se zúčastnit. Prosím tedy o vysvětlení, jak se správně v češtině tvoří budoucí čas, napsal pan Hrubý. No, to by bylo na 10 dílů hezky česky, ta dokonavost. Ta nedokonavost v češtině.
3: Přesně tak, vezmeme to jenom u těchto dvou sloves, kde ku podivu je pořád ještě rozdíl, co se týče správnosti nebo spisovnosti. Totiž to sloveso soustředit je takové zvláštní. Ono je dokonavé a u dokonavých sloves ten přítomný čas, když řekneme soustředím se, tak vyjadřuje budoucnost. Přesně, jak nám to pan posluchač napsal a jak se to naučil. A vždycky to tak bylo a měli jsme to jako pravidlo a závazek. Jenomže zdá se, že podobná slovesa, ne podobná významem, ale začínají na sou, třeba souhlasit, soustředit, tak ta jsou nedokonavá. A pravděpodobně vlivem těchto ostatních sloves lidé začali pracovat s tím slovesem soustředit se, jako by bylo nedokonavé. A dělají to tak často, jak vidíme i
2: ti nejvyšší.
3: I ti nejvyšší, že jazykovědci rezignovali a řekli, dobře, když se to tak často používá, no tak berme to, že je to trochu nedokonavé a že můžeme tedy vytvořit budoucí čas s tím pomocným slovesem.
2: Takže vlastně už je to uznané jako spisovná záležitost.
3: Nepovažuje se to za chybu rozhodně.
2: S tím se musí pan posluchač Hrubý smířit, co budeme se zúčastnit. No tady bych spíš řekl, že správně budeme se účastnit, nebo spíš zúčastníme se úplně nejlépe.
3: Přesně, přesně. Buď se budeme účastnit, aby to bylo zase to nedokonavé, anebo se zúčastníme, takže máme dokonavé sloveso a tady ještě žádný slavný člověk nezavedl, budeme se zúčastnit v takové míře.
2: Aby to jazykovědci uznali.
3: Přesně tak, takže tady si ještě můžeme naštěstí počkat, já i pan posluchač a oba budeme rádi, když se nebudeme zúčastnit, ale zúčastníme se něčeho, například nějakého vysílání.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model, vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Pražská nemocnice Bulovka propustila Američana, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli svým bratrům, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistů. Režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, říká Petr Blažek.
2: Otce, maminky, popraveného strýce Ctibora Nováka a řady přátel, kteří byli vězněni, byla iniciátorkou vzniku památníku tří odbojů v Olšanech, který dneska je výraznou paměťovou organizací.
0: Amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou, dnes lékaři propustili z fakultní nemocnice Bulovka. Teď je už na cestě do Spojených států. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Libigerová. Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Podle Libigerové se u něj ani po víc než 3 týdenní karanténě nemoc neprojevila.
3: Byl bez příznaků, uplynula 21 denní doba, po kterou musel být pozorován, a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet. Odletěl tedy zpět domů do státu.
0: Brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělku obalu od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební daně asi za 2 miliardy korun. Nález celníků přibližuje jejich mluvčí Martina Kaňková.
4: Při prohlídkách našli archový stroj, jenž sloužil k tisku cigaretových obalů a vysekávací list, na kterém byly potištěné archy ořezány na požadovaný rozměr a částečně vysekány za účelem dalšího zpracování, to znamená vyloupnutí obalů a podobně.
0: Vyšetřovatelé také zjistili, že některé padělky putovaly do zahraničí. Celníci zatím vyhodnocují důkazní materiály, poté předají případ policistům. Sport. Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem, ale ostatní země ještě mohou kandidaturu předložit. Pokud by svaz uspěl, byl by to po nejkratší době, kdyby se do Česka šampionát vrátil. Mistrovství světa se tu konalo v letech 2004, 2015 a 2024. Počasí. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 je čerstvá nehoda. Brzdí se, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 čerstvá nehoda. Brzdí se, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidech, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhle tím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme, s gestapem a z gestapa zase přišli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdy kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří, někdo může povědět, zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se proto leto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Za mnou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní. Ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani antropoid, server A a všechny ty pravý sadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy. Hmm.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaší poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam nepatří a ona tam se vám zhmotnila.
1: No, mi až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeném s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemel dokonce úkoluje, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Takže je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano, ona se tomu vyhla, teda musím povědět velmi chytře, ona úplně houpá nebyla, ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní, ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru, a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Já s dovolením vás přeruším a tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal tři knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek, BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Míněl nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkajíc, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletá se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strmě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že i v Jihlavě, a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels dojáží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za péhu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolován na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknou informace v jistém konspiračním bytě, 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény, Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A ty dvě nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou ta vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
1: granát
0: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle, zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který má statisícové shlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid, pomlčka, zatáčka. A mohla to být spousta věcí, jako...
0: Ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je zráci Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo druhá varianta, že senem byl krytý ten stengan, aby tam necvakal.

0: aby se ukryl při kontrole, případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň, bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno střílí. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
1: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně občas, si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo, kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, asepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době, takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou. A my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan střílel? A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo. A to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju ten váš, to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No já si myslím, že naopak on to Frank dole potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic srovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky, no,
1: Heydrich
0: chtěl více.
1: To byl člověk, jedna z největších špiček. To byl člověk, který byl architektem holokaustu. To byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl, a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité, a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím, prostě Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelených českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí, dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě. A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zaklometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil. A to bylo velmi realitní se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naše parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půlpánem. A zdali vlastně Půlpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gesta pod ruky, bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půlpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchač je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuju, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuju, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
3: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
4: 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
4: Ministerstvo práce si posvítí na firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nail Center Luxury. Reportéři Českého rozhlasu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
5: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
6: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
5: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla. Pak reagovala takto.
7: Řekla, jo, je asi možný, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
5: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Český rozhlas.
4: Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdí metro. Na stanici Budějovická souprava srazila člověka. Cestující mohou využít náhradní autobusy XC. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové dnes začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. 8podlažní pavilon za víc než 1 000 000 000 Kč nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a také vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z Hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními nemocemi.
8: Máme tady zkušenost z pandemie nemoci COVID-19. Ten nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, s hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
4: Stavba má být hotová do konce roku 2028.
2: Sport.
4: Fotbalové Slovácko musí krátce před startem přípravy na novou sezónu hledat trenéra. Roman Skuhravý totiž u týmu nebude pokračovat. Klub informoval o tom, že kouč odmítl nabídnutou smlouvu a přijal nabídku jiného klubu. Podle informací deníku Sport jde o Baník Ostrava, tento ale ještě oficiálně nepotvrdil.
9: Trenér Roman Skuhravý převzal fotbalisty Slovácka v závěru podzimní části uplynulé sezóny s cílem udržet tým v první lize. To se mu díky úspěšné baráži podařilo. Po konci sezóny pak mluvil o tom, že v klubu chce pokračovat. Teď ale názor změnil a vedení tak hledá nového trenéra. Přípravu přitom mužstvo z Uherského Hradiště zahájí už příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Počasí.
4: Zítra čekáme ráno většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Řitku na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený a brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Evergreen Waiting for a Train zpívajícího brzdaře Jimmy Rogerse z roku 1929 v podstatně mladší nahrávce Johnnyho Cashe a otevřel další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně.

Mirek Hofman, Václav Limberg, Tomáš Linka, Pavel Král, Ivan Mládek a Marko Čermák, tedy skupina White Stars, která se objevila na pražské hudební scéně už v roce 1968. Nejprve s parádou Mirka Hofmana Čekání na vlak a pak všichni společně s výzvou Jen si hrej, známou ve své době jako Šakalíci. Stejně populární jako Mirkův Vůz do Tennessee.

Další trvalku z dílny Jimmyho Rodgerse Mule Skin Blues pod názvem Mokrá je tráva přivedl do dnešního country dostavníku Jirka Roupec, zvaný Cmunda, který už v roce 1972 založil ve Znojmě skupinu Rafters, později přejmenovanou na Voraře. V roce 1974 zasáhli do finále Porty Jirkovou skládačkou Rum a Špek.

Písničku Hurt z dílny clevelandského industrial rock bandu Nine Inch Nails, kterou v roce 2002 sugestivně naspíval Johnny Cash, vám dnes nabídl jeho nejstarší pravnuk Thomas Gabriel, který ji uložil před 4 lety do svého prvního alba Dlouhá cesta domů, Long Way Home.

Píseň proti běhu času nás zavedla pro změnu do Děčína, odkud už plných 27 let nepřetržitě vyráží na koncerty folkroková skupina Vomiště. Ukázka se solovou Jitkou Mirovskou byla z jejího prvního alba z roku 2008. O 3 roky později se přihlásila kolekcí Barevná, z níž vám kormidelník Honza Mirovský nabídne Nikdo nám nevěří.

solový Tomáš Linka z Času tažení z Pardou White Stars a zámořská klasika Jesse James v nahrávce z roku 1970. O 36 let později si s tímhle klasicky pistolnickým námětem takhle pohrál Bruce Springsteen.

White Stars Marko Čermáka, další nezapomenutelná klasika Toulám se, která zazněla poprvé na Portě v roce 1969. Bohužel o rok později, přesně 21. března 1970, se její historie definitivně uzavřela. Na rozdíl od nejstaršího pravnuka Johnnyho Cashe, letos už 49-letého Thomasa Gabriela. Takhle sugestivně tvrdí, že vždycky je vlastně věčně.

0: Láska je druh sebevraždy, tvrdila Jitka Mirovská z čerstvého alba děčínské party v Omiště Vjezd a výjezd za podjezdem. Název skupiny vznikl složením prvních slabik přídavných jmen jejich zakladatelů, tedy Wolf, Mirovský, Štěpánek. To už je ovšem všechno jenom historie a dnes potkáte v Omiště v sestavě Honza a Jitka Mirovští, Gábina a Miša Štěpánkovi, Tomáš Hájek a hostující bubeník Slávek Benda. A rychle do Znojma na nádražácký drink.
1: Znám.

Nádražácký drink v originálu Texaské blues Jimmyho Rogerse a Jirka z Munda Roupes se vzpomínkou na znojemské voreze, kteří uzavřeli své hudební tažení někdy kolem roku 1982, stejně jako náš dnešní výlet na pláně country. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s Jitkou Mirovskou a skupinou Vomiště. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Sezóna komárů v Česku začala. Na Orlíku postaví ČEZ čtvrtou přečerpávací elektrárnu v Česku. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským. Podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich ale zatím obávat nemusíme.
3: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu vybuduje společnost ČEZ v hrázi vodní nádrže Orlík ve Středočeském kraji. Stavba začne příští rok. Po modernizaci bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností, pokračuje generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.
4: Dvě z těch čtyřech soustrojí budou přečerpávací a dvě budou klasické. Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
2: Vlaštovky v Havlíčkově Brodě nově hnízdí ve vlastním speciálním domě. Developer ho postavil jako náhradu za demolici hospodářského objektu, kde ptáci dříve sídlili. Samotné vlaštovky pak nalákali pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny na umělý zpěv. Dům stojí na městském pozemku. Podle starosty Brodu Zbyňka Stejskala z ODS by radnice mohla do budoucna podpořit i vznik dalších hnízdních domků.
5: Je k tomu potřeba ten, kdo dokáže ty vlaštovky stimulovat k tomu, aby tam zahnízely. A opravdu to nebylo jednoduchý, takže spíš to bude právě na AOPK, ale nebudeme stavět domy jak houby po dešti. Musíme vždycky postavit jeden, vyčkat, jestli ho ty vlaštovky osídlej a pak zkusíme zase někde jiný a další. Sport.
2: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková si proti sobě zahrají o postup do semifinále turnaje v Londýně. Plíšková přešla přes Kanaďanku Bokovou, která ve druhém setu kvůli zranění zápas skrečovala. Bousková porazila Srbku Vekičovou ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 překáží nehoda v úseku z Přerova do Ostravy. Za Studénkou na kilometru 339,5 je uzavřený levý pruh. Tam je to s opatrností průjezdné plynule. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor, ve sjezdu na Teplice u Řehlovic na exitu 64 nakládají havarované osobní auto. Bylo to uzavřené, teď už se dá opatrně projet. A na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je omezený provoz v Lochkovském tunelu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi, a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Ri-di-na-ri-ty.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Babang Singh, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Babang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano. Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
2: Děkuji.
1: Tak, mistře, vy třeba tady?
3: Děkuji vám.
1: Prosím, prosím. A pan generál tady?
2: Děkuji.
1: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
1: Ano.
4: Byli to vojáci kynistnického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
1: Ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
2: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
1: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
2: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
1: Ovšem.
2: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
1: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
3: Ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
1: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že?
3: Ano, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
1: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
3: ano,
1: za které byl pronesen?
3: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, kariéristický.
2: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
3: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Valdštejn chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Valdštejnovi. Valdštejn je v kritické situaci. Věrnost kyrisníků si musí udržet.
1: Ano, děkuji, mistře, to stačí.
3: Ano.
1: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Valdštejna opouštějí, když se přesvědčí, že Valdštejn chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: Ich?
1: Aslisch.
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká Sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psi mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

Boháči šťastní. Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při bližším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem si ho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech, nebo spíš v rezidencích boháčů, dochází denně k těm největším tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pociťoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Porckého. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadowse? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlikal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád. Zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později, bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu, a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtěl hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset vzdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další zkoušce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo,

0: No tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat, a taky, které se nesmí. Že jo? A teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadinu. A říká, no a jo, teďka on se smál. To je ohra, ještě něco s paníšek. A říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně, jak si, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár pancek. Že jo, že to je taky člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletě do výkam. No a on říká, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to, já jsem, to se vyčtěte, no tohle je někdy, to fadá. Jo, a teďka takhle, no odešel jsem, teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od toho, od té vrátnice pozoruju a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane, tak jsem říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijdeme se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to ti bylo ohromný, to bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak omlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
1: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtokojního testujícího, a ty si hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
2: Jak byl tatínkovi podobný.
1: Tatínkovi podobný.
2: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
1: Jo, takhle.
0: Bife, bife, ty chlapči, to není možné.
1: Jo, takhle. Ano, ano. A ty jsi mu takhle odpověděl, ale tatí.
0: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Je to 22-76-75?
5: Ano.
4: Pan Jaroslav Pokštefl?
5: Jo, jo, jo.
4: Pane Pokštefl, dám vám nový jičí.
5: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičí.
4: Okamžik.
5: Oh, ale... Haló, slično, jste na drátě.
4: No prosím.
5: Neříkala jste něco jako nový Jičín?
4: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový Jičín.
5: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový Jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
4: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
5: Žádný nový Jičín.
4: Haló, Jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
5: Snad nevím.
4: Jarinku, jsi to ty? Mluvíte? Jarinku, já jsem teta Anna.
5: To snad ne.
4: Haló, víš, kdo tě volá?
5: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
4: Ne.
5: On teto, tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiň, teto, já jsem hroznej.
4: Jarinku. Pan Kohoutek je mrtvý.
5: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláč. Je to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
4: Jarinku.
5: No teto, no tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
4: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku. No, aspoň jo. Jednou za těch 20 let, aspoň jednou. No víte?
5: Teto. Teto, tak kdy je ten pohřeb? Haló, slečno. Slečno, byli jsme přerušeni. Haló, slečno, byli jsme...
6: Kdo tak?
5: Tak já budu muset do toho Jičína volat zpátky a musím jet na ten pohřeb. Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový Jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska já mám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl? Jo, máte. Dva obleky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zezavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě.

0: tetu. Já budu muset volat do toho Jičina zpátky. No ale kam? Teď ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava a je mi 40 a nic. Nic. Když umřel ten kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý? Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, huml, jo, řepka, jo, frič. Byl tu frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili? Nevyprávěl jsem jim o tom kohoutkovi. Jak jsem mu dodával tu rakev? Ano, ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, co krásná, kus, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo, tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. Do ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvávalo, bejvalí. Tyhle Čecho... Popel, pak oheň. Popel, oheň. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Moment. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami. Udělejme si znovu zectnost. Ať je ticho. Ticho. Ať jsme sami. Sama se děla. No jo. Halo, teto. Tak, kdy bude pohřeb?
1: Nevím, Jarinku.
0: Prosím? Kdo volá?
1: To jsem já, Jarinku. To jsem já, Jarinek.
0: Kdože?
1: No přece já. Ty.
0: No to jako, že si volám sám?
1: No ano.
0: Já, že volám sobě?
1: No ano.
0: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takový hlas neměl. A odkud voláš?
1: Z budky na Pankráckém náměstí.
0: Ale dí, já jsem nikdy takový hlas neměl.
1: Nikdo nezná svůj hlas, Jarinku.
0: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
1: Jarinku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
0: Sobě určitě ne.
1: Tak na co ještě věříš, Jarinku? Na co věříš?
0: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
1: Jarinku, to se ti zdá.
0: Tak ty se mně zdáš.
1: Ano. A ty mě?
0: A jak se ti zdám?
1: No, nemitý.
0: Jo.
1: Nejsi mrtvý, Jarinku?
0: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
1: Ale telefonují.
0: Ty mě strašíš.
2: Jo, ještě strašíš lidi. A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
1: Ano.
2: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
1: Ano.
2: A jste, jak jsme volávali Hanku?
1: Ano.
2: A máš vpředu vylomenou jedničku?
1: Mám.
0: a krásného Havla jako blouznivý italský básník?
1: Mám.
0: A co máme v pravý kapse?
1: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
2: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3
1: a 17.
2: Souhlasí.
1: Na to jsme přece nemohli zapomenout. Poslyš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
2: A proč jsme volávali právě jeho?
1: Proč, proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
2: Sezdola.
1: Sezora.
2: Sezdola.
1: Sezora.
2: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umře...
1: No, vidíš, a proto tě volám.
2: Asi jako můj hlas a nebo co? No, teda já ti věřím, rád ti věřím, protože mě se to hodí. Jarinku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarinku, jsi tam?
1: Ano.
2: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka. No, Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
1: Všechno jde.
2: A právě, že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
1: No, téměř.
2: Tak to řekni ještě jednou, to. Všechno jde.
1: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
2: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
3: Prosím, tady Kohoutek.
1: Máte, prosím, doma slepičku?
3: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
1: Nesměj se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
3: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente.
1: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
4: Já úplně pláču, Jarinko.
2: Haló, Jarinku. Haló. Ještě jednou, Jarinku. Prosím tě, ještě jednou.
3: Prosím, tady Kohoutek.
1: Zde pohřební ústav Concordia.
3: Aha.
1: Máte u nás objednanou rakev, pane.
3: To si zas ty.
1: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
3: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
1: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
3: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
1: No, do smrti. Buď tak hodný, Kohoutku. Zavolej slepičku, je doma?
3: Tak dobře, šla nakoupit. No, a dál?
1: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
3: To taky znám, to tu bylo. Ty nemáš fantazii.
1: Promiň, Kohoutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Kohoutku, papa, zlatiny mám pětku.
3: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš. Já se pak bojím.
1: Je, to je prýmá, Kohoutku, to je prýmá. Boj se, ahoj.
2: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
1: Byl.
2: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
1: V kvartě.
2: No, kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
1: To je smutný.
2: To není smutný.
1: To je smutný.
2: Vlastně je.
1: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne. Ty máš něco pro mě?
1: Tak, co bys chtěl?
2: Tvůj hlas. Já bych chtěl mít tvůj hlas.
1: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
2: Řekni mi o hlasech, Jarinku. K narozeninám.
1: Člověk má jarní hlas a letní hlas, podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas, hlas, kterého se bojí, protože...
2: To neříkej.
1: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas a puklý hlas a slepený hlas a zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas a muž má svůj ženský hlas.
2: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?

marnost světa, níž než umím říct. A v lidských očích

0: dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě startuje, protože právě odbíjí 23. hodina. V tomto případě půjde o linku středečně čtvrteční. No a na jejím začátku vám všem krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A vy samozřejmě především stálí posluchači víte, že jsou před námi 2 hodiny našeho společného povídání. No a také pro vás i tentokrát máme spoustu příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude, tak ráda odpovím. My a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete? A co vás naopak těší, že se třeba právě kolem vás, tam, kde žijete, zlepšuje? Co vy sami děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás? Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách a mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak za vašeho dětství a třeba dnes už vůbec neexistuje. Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí. Mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad a nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, že chce se říci, ale ve výsledku jsou to velké a důležité činy. Tak tolik a mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod Olga Blechová a Valdemar Matuška, jak jste určitě všichni poznali, a jejich duet Boty toulaví. No a protože jste se mi právě teď tam někdo z telefonní linky ztratil, samozřejmě můžete telefonovat, číslo k nám beze změn 731 800 900, tak se podíváme do pošty a začneme písemným příspěvkem, kde se píše: pěkný večer Jitko vám a samozřejmě i všem posluchačům, kteří jsou na příjmu. Musím říci, že v mém okolí se dělá poměrně dost pro životní prostředí a pro to prostředí, kde bydlíme a žijeme. Pravidelně se uklízí odpad. Máme vždycky jednou za půl roku sraz, my nejbližší sousedé, a uklízejí se louky, meze a okolí cest. No a u našich domů máme kontejnery nejen na tříděný odpad, ale i na bioodpad, a všichni, kteří doposud nebo do minulé doby vlastně toto neznali a nedělali, tak už si zvykli a myslím, že je to docela velký úspěch a všichni využívají jak kontejnery na ten tříděný odpad, tak i kontejnery na bioodpad. Jinak všechny zdravím, Marcela z východních Čech. Tak milá Marcelo, moc děkuju, přeju všechno dobré a ať se vám daří tam, kde žijete a kde bydlíte, ať je to kolem vás stále pěknější a pěknější a uklizenější a uklizenější. No a teď už je na řadě Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, no a dovolal se k nám z hostinného spod Krkonoší Milan. Krásný večer, Milane, moc vás zdravím.
1: Zdravím posluchače noční linky, zdravím i vás, paní moderátorko.
0: Děkuji moc krát. A
1: začal bych, že tady hostinem se udělalo za poslední roky hrozně moc dobré práce. Za poslední 20 let se hostiné úplně změnilo.
0: Mm-hmm.
1: Třeba je krásné náměstí, teď tam jsou nové lavičky.
0: No krásně.
1: Já se vám rád sednu, takhle normálně si koupím buchtu nebo něco a taky tam...
0: Rozmýšlíte, koukáte se po okolí, když je chvilka času, tak to je příjemné, když je takovéhle místo na relax a na podívání se tam, kde žijete, bydlíte, že jo?
1: Ano, ano. Udělalo se tady hrozně moc práce. Parkovací plochy se zvětšily pro auta.
0: Mm-hmm.
1: Sídliště zkvétá jenom. Já jsem přispěl taky, minulou zimu jsem uklízel, celou zimu jsem uklízel.
0: Mm-hmm.
1: Tak jsem přispěl taky trochu ubostěnýmu.
0: No a jak je to tam u vás? Tam je třeba nějaká organizovaná akce, že se třeba vyhlásí místním úřadem, městským úřadem, že zkrátka, já nevím, tuto sobotu v tomto měsíci se zkrátka bude dělat úklid v těchto ulicích a ti, kteří mají čas a jsou ochotni, tak se do toho pustí, nebo jak to vypadá u vás?
1: No bylo to dobrovolné, byla jedna akce, teď tady byla, bylo to dobrovolné.
0: No jasně.
1: Já nevím, já jsem nešel, tak nevím, kdo se toho zúčastnil, ale bylo to dobrovolný, ale jinak Hostiny je čistý město, je to tady pěkný, můžou se lidi předpodívat.
0: Jo, no tak to je krásná pozvánka, takže všichni ví, kde jsou odpadkové koše, nehází to pod nohy, nenechávají to tam pro ostatní, aby se mohli podívat, co měli k svačině a tak, jo?
1: Ano, je tady čisto, je to pěkné město, čisté.
0: Tak to je krása. A co okolí třeba, když vyjedete za město někam tam, jako blíže no. Už k horám, jak pak tam to vypadá? Máte pocit,
1: okolí
0: že...
1: Okolí třeba...
0: No, všechno v pořádku.
1: Když si vezmete novou paku, tak se udělal nový obchvat silnice, taky hrozně nový pace pomohlo.
0: To je pravda, když se nejezdí přes obec nebo přes městečko, tak je to vždycky důležitá věc pro ty místní obyvatele, protože v tu chvíli se ten život výrazně zkvalitní, když jim nedrnčí nákladňáky pod okny a kolem nich, no.
1: Trutnov je taky pěkné město, tady v okolí Vrchlabí taky.
0: Mm-hmm.
1: Je tady hezky, no.
0: Takže jste rád za místo tam, kde žijete a bydlíte, jo?
1: No ano, je tady hezky. Je to hezké město.
0: Tak to jsem moc ráda, že se tam máte takhle pěkně. Co byste si tak přál ještě tak kolem sebe, abyste viděl třeba u vás?
1: No, lepší součinnost ve městě, jako při nějakých akcích, jako...
0: Větší organizovanost, myslíte, jako jo?
1: Aby větší, to... větší organizovanost, jako kdyby lidi chodili, nebo... A nějaký lepší akce prostě. Nevím, jak bych to měl popsat, no.
0: Jo. Takže třeba, když by se dělalo sázení stromků v přírodě někde u vás za městem, tak to byste uvítal, nebo když jsou ty organizované úklidové akce, tak aby se o nich více vědělo a takhle, ano?
1: Spíš kulturní akce, kulturní.
0: Jo, kulturní akce chybí. Byste rád.
1: Kino tady není, kino tady není, víte.
0: Mhm.
1: Kino, kdyby se... Někde se, no třeba by mohl nějaký menší sál, že jo, a protože tady kino už jako neslouží svýmu
0: účelu, tak to už trošku odbočujeme od toho účelu. Našeho tématu, ale moc vám přeju, aby třeba nějaký schopný podnikavec vymyslel, kdyby se v Hostinem dalo promítat, abyste tam měli zase nějaký kulturní stánek.
1: Třeba třikrát do měsíce, kdyby byl nějaký film, to by se člověk
0: tak byste byl rád.
1: Já nevím, nemusel by mít moc míst, že jo, k sezení třeba jenom, já nevím.
0: Něco menšího zkrátka.
1: 40 míst a něco prostě.
0: Mm-hmm.
1: Tohle bych jako, kdybych byl, měl blízko k úřadu, tak bych to preferoval, kino nějaký, no, protože to používají na koupališti a to je vždycky jenom půl rok a nic přes zimu se... Kino by bylo pěkný.
0: Dobře.
1: Mladí by tam mohli chodit, jak jsme chodívali randit taky do kina.
0: Jo, že? bylo by vám veselý, říkáte. Dobře. Tak Milane, moc vám děkuju. Každopádně přeju krásné stále ještě jarní dny, ale posléze už za chviličku i letní. Moc si to tam u vás užívejte a ať je tam pořád u vás tak stále pěkně, jak jste popisoval. Ať to vydrží. Mějte se hezky.
1: Taky nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a během písničky se k nám dovolal z Českých Budějovic Vítek. Krásný večer, Vítku.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vaše téma bych řekl, že je dost pro mě takový smutný životní prostředí.
0: Mm-hmm.
1: Protože...
0: Máte pocit, že se neděje nic dobrého kolem vás?
1: A tak úplně jinak. Řeklo se, že, nebo bylo řečeno, že to, co bylo v minulosti jako komunistická doba, že všechno špatně. Jenom takovej špička.
0: Počkejte, to jste slyšel, kde je tohleto?
1: Ne, počkejte, nechte mě mluvit.
0: Já se vás musím zeptat. Vítku, pardon.
1: Moment.
0: Slyšel jste to v noční...
1: O něco jiného.
0: Vítku,
1: necháte mě mluvit?
0: Nemůžu vás nechat mluvit, já se vás chci zeptat.
1: Dobrý, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou, děkujeme za návštěvu. Tak Vítek měl pravděpodobně špatný den, ale jinak doufám, že jste v noční lince neslyšeli nic takového o tom, že by bylo v současné době něco špatně nebo v minulé době něco špatně. K tomu jsme se ještě vůbec nedostali. Každopádně budu ráda, když se k nám dovoláte na číslo 731 800 900. No a teď je tady nachystaný Jirka Korn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zase. Jirka Korn a písnička, která se jmenovala Neplakej. Jinak máme přesně za 11:30. No a na telefonu tentokrát můžeme pozdravit do Plzně na západ Čech Miroslava. Krásný večer, Mirku.
1: No, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: K tomu tématu je to trošku takový, jako, já nevím, jak bych to řekl, ale myslím si, že je třeba jako se zamyslet i nad tím, nejenom co dělat pro okolí, pro životní prostředí, ale začít taky konat, protože se řeklo před 3 rokama, že na to nejsou lidi připravení, jo, jako s těma autama a podobně. A
0: jako myslíte na elektrovozy, teď myslíte, jo?
1: Ano, to nějak prostě, ale tady jde spíš o to, že by se měl zavést nějaký zákon, jako třeba ve Španělsku, když máte v letních období, tak máte třeba od 14 do 17 se nesmí jezdit.
0: Jo? Jasně.
1: Prostě čistě ekologicky. Mm-hmm. Prostě ty lidi si už jako uvědomili, že to
0: není
1: zdraví a vůbec jako ovzduší, jo, jako. Ale teď si vemte, když nad náma lítá několik 5000 letadel a zaročně se odbaví 8000 nebo 8 milionů, teda 8 milionů lidí a s tím se nic nedělá, jo, prostě to je biznis pro někoho, jo, ale tady jde o tohle, že prostě, aby se lidi naučili taky jezdit něčím jiným. Mají možnost některý lidi, úplně jezdí pro blbosti, jo. A jde to úplně, taky šlo by to úplně jiné. Prostě si lidi spohodlněli. Pro každou blbost na úhrad jedou třeba autem, mohli by třeba jet vlakem, jo. Rozumíte mi?
0: Rozumím. Jo? Tak je fakt, že velká města jsou zavalená automobilovým provozem, protože v každém autě sedí jeden člověk a v podstatě lidé nevyužívají. Myslím, že spousta měst má také skvěle vymyšlenou městskou dopravu, hromadnou dopravu.
1: Jako třeba v některých státech to máte, že prostě je omezená doprava na dobu nezbytně nutnou.
0: Ano.
1: A promiňte, ještě dodám k tomu.
0: A nebo v centru.
1: Ten pán, jak říkal, že udělali obchvat, ale tamhle se zničilo, spousta postavila se dálnice, obchvat se udělal, ale blízko 5 kilometrů od toho bydlí lidi a ten hukot slyšejí noc, den. Takže co se tím vyřešilo? Tam se narušilo ekosystém, ekologicky prostě celá, jo, prostě v té přírodě, kdy tam postavili dálnici a okolo té dálnice jsou ptáci, zvířata, jo. To si myslíte, že je v pořádku?
0: No tak určitě není v pořádku, když veškerá hlavní doprava vede
1: někde
0: centrem.
1: Promiňte, že vám skáču, já jsem slyšel někde, že v lesích by měl být klid, že jo? Jako teda, co takhle jako někde to
0: tak
1: je.
0: Tak bylo
1: jo?
0: by
1: jako
0: to ideální, prostě, ano.
1: No, tak když jdete do lesa, tak prostě slyšíte jenom hučení nákladňáků, plno kamionů. Když pojedete po dálnici, tak je 100 kamionů před vámi, ani nemůžete předjet, jo? Prostě mezi ně se nemá cenu spát, jo? Podívejte se na to jinak, budete muset změnit jinak způsob dopravování, prostě jak to bylo, 3 kamiony, 1 vagon přepravil, jo, veškerý zboží. Vozilo se to na nádraží a přepravovalo se to do obchodu. Prostě by se to mělo takhle nějak začít, něco se s tím začít dělat. Prostě musí se lidi naučit jezdit taky něčím jiným než osobním automobilem nebo vozidlem, jo. Já taky nejezdím prostě já když potřebuju, já se do práce třeba jinak nedostanu, já se musím jít, to chápu. Ale třeba řešit města a obce, prostě by měli zavést něco.
0: Máte,
1: jo,
0: pocit regulaci dopravy tedy, jo?
1: Ano. A ty školáci taky, aby byli nějaký, jako v Anglii jsou busy, tam to prostě dopraví, někam se to dopraví, ale každý ráno vidíte na každém rohu policajta.
0: Ano. Tak to je třeba, no, já třeba za
1: tady ty
0: Prahu
1: děti,
0: můžu
1: ty
0: říct
1: u školy. Já to chápu, že mají strach o ty děti, aby se dostali do školy v pořádku, aby ano, se školy přišly v pořádku. Prostě To mi přijde taky, jako, jo, není samostatnost, jo, a to je už něco níž z tématu, ale prostě mělo by se začít řešit prostě tohle ten problém, aby se na to lidi připravovali, že to jednou prostě nebude možný.
0: No, to země koule není nafukovací, to máte pravdu.
1: No jasně, fakt opravdu uvědomíme si, že nebudeme mít třeba, já tomu věřím, že za 50 let nebude voda. A když nebude voda, tak všechno uschne a nebude ani vzduch, ani kyslí. A to už teďka máte někde problém, že to prostě vidíte to, pociťujete to, že někde se špatně dýchá. Jo? To prostě zamořování ty planety a hlavně ty letadla, to prostě nikdo nechce zastavit. Jo? Ale nechápu to prostě, teď si tím ničíme sami celou planetu.
0: Dobře, no a co se týče třeba takového toho úklidu u vás, kolem vás a tak, jak to vnímáte tohleto?
1: Ale o to nejde jenom o ten úklid.
0: No, no, mě třeba vadí, když lidi neví, kde jsou odpadkové koše a odhazují plasty.
1: To, jo, to máte pravdu, to se tak chovají, že prostě to jdou do lesa a to zemou, tak si to zpátky už neodnesou, jo. Prostě to tak se
0: ale to jsou
1: lidi,
0: třeba,
1: no?
0: To jsou malé věci, které, u kterých může začít naprosto každý, že jo.
1: No,
0: já tak, asi nemůžu ovlivnit, já
1: nevím,
0: jako...
1: Já co vám na to teďka v té rychlosti momentálně říct, jo?
0: No nic, ale že si po sobě odpadky sbíráte, to je celý.
1: No, tak já si vezmu, když mám jedno pivo v kapse a jdu do lesa, tak já si tu plechovku zase odnesu,
0: no,
1: já ji tam nenechám,
0: jo? Takhle by to mělo být.
1: Ale tam mládež, jako ne, nechci nějakou, jako to, jo, ale prostě... Já tak vidím, prostě oni tam někteří přijdou a udělají si vohníček a nechají tam bordel, no.
0: No, dokonce tam najde no, prostě třeba ledničku a podobné věci.
1: To je, ale nejde o tohle jenom, jo, prostě to se na mě, ale prostě třeba začít řešit. Já jsem to už se připravoval, že to napíšu, nebo nebudu jmenovat někam někomu do vlády, aby prostě dali návrh na omezení na dobu nezbytně nutnou dopravy. Jo. Města, aby se to pozastavilo, jo, třeba na nějakou hodinu,
0: na nějakou
1: pár
0: dobu.
1: Hodin,
0: ano.
1: Jo,
0: ano.
1: A třeba soboty, neděle, nebo mimo úřední dny, nebo v úředních dnech, prostě, a ti lidi jezdí čím jiným.
0: Jo, jo, rozumím, rozumím.
1: My
0: dobře.
1: My se ničíme sami.
0: Dobře, Miroslave, tak no, vám poděkuju.
1: A ekonomicky, bych to udělal tak, že bych benzín zdražil natolik, aby prostě si to nemohl každý dovolit a naftu bych nezdražoval, protože to je doprava veškerého zboží no, a přeprava vlastně to je jo, přínos pro všechny, že jo.
0: Dobře.
1: Ale mělo by se začít přepravovat taky něčím jiným než kamionama.
0: Ano.
1: Vemte si vagón, přepravit.
0: Miroslave, musím poděkovat. Čas je neúprosný.
1: No, já taky děkuju
0: takže
1: za to, že jsem mohl k tomu říct.
0: Děkuju moc krát za váš názor, jinak vám přeju krásné dny.
1: Doufám, že ano, vám taky.
0: Všechno dobré, jo?
1: Pan Babiš a podobně.
0: Děkuju, naslyšenou, hezký večer. A teď už Michal Penk.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Penk a písnička o bláznech. No a během písničky se k nám dovolal z Moravy ze Židlochovic František. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Zduško, a posluchači do Čilínky o rádia.
0: Tak děkuju za všechny samozřejmě, za pozdrav i vám, krásný večer. Tak Františku, jak vy to vnímáte zkrátka, to, co se děje u vás ve vašem okolí, tam, kde žijete, bydlíte? Je něco, co vás tam konkrétně trápí, nebo se vám tam hezky žije a máte pocit, že se věci, co se týče čistoty, úklidu, dopravy, vylepšují?
1: No, paní Zduško, u nás je to tak, že tady jsou vyčlenění městem lidí, kteří udržují stabilně pořádek ve městě, jo? A nejvíc práci vždycky mají po neděli, to se všude válí, plechovičky odpívá a tak, jo? Tak to město to udržuje. Někdy se zúčastní i starosta, třeba z řeky vytahovali pneumatiky od aut, tak je tam aj kudák starosta pomáhal, jo, z té řeky to tahat, měli takové vysoké holinky nebo co, rybářské boty a no tak to je zajištění. Ale víte co, mě nejvíc trápí, znečišťování toho, co dýcháme.
0: Jo.
1: No je pro všechny lidi na celém světě.
0: To se týká všude všech, to je pravda.
1: Jsou moc rád, že se přechází na vyhřívání našich domů, jo, jinakým způsobem. Jiný je pohod na dopravní prostředky.
0: Ano.
1: Jo, to všechno nedovedu si představit, když by bylo čím dál na světě víc aut a všeho toho, a těžilo se čím dál víc nafty a spaloval se benzín čím dál víc, no to by bylo hrozný, jo. Tady všechny tyto problémy, jako pohony nebo vytápění těch domů, se dají nahradit elektrickým proudem, který se dá vyrábět mnoha způsoby, že jo. Já si myslím, že za 100 roku to bude normální, že tady bude všechno na elektriku, jo, protože kdyby se ještě 100 roku mělo těžit tím tempem na ropa a tak, no tak to by tady, víte, jsou takový ty choroby, máme špatně se jdem dýchá to. Já si myslím, když se tady třeba jezdí ty auta, já jsem nekuřák, takže vydechám toho, jak kdybych vykouřil třeba 2 cigarety denně.
0: No jo, jo? Ano.
1: To moje tělo musí, že jo, nasát z ovzduší, no. Takže to je takový problém, no. My taky musíme něco nechat pro ty příští generace, třeba za 100 roku, aby ty děcka, samozřejmě za 100 roku bude jiné pohon, jo, to bude všechno na elektriku, protože ta elektrika se tam vyrábí tolika ti způsob, nevím třeba, co vím, jo. Voda, slunko, jo, vítr, tak to se dá vyrábět. Jen se nebude lidem na světě nic jiného zbývat, než přejít na takový způsob, jo. Voda tu se furt kde válčí, doplácíme na to všichni, no ale...
0: No je, celý svět.
1: No, a třeba, že hrají lidi na to, že jsou ty větrné elektrárny,

0: vyšší, no a takže...
1: No podle různých myslím, ukazatelů a podle různých měření se ukazuje, že ta situace se zlepšila, ale přece jenom stále je pořád co zlepšovat v této oblasti. To samozřejmě máte pravdu.
0: A já sám tomu napomáhám, že už jsem si koupil takový prostě, jako důchodci mají ty elektrický vozítka, tak to mám taky.
1: Jo.
0: Vždycky, když někde zastavím, tak se každý ptám, jak se ti dýchá. No, když řekne dobře, tak já říkám, vidíš, to máš tím, že já...
1: Přispěl jsem já. Ano.
0: Jezdím autem na benzinový pohon, jo? No, jezdím taky, ale málo. Málo. Co rád dělám elektrikou, jo?
1: No tak, tak vy už to máte vymyšleno zkrátka na tu novou dobu.
0: No musím být trošku propagátor toho všeho tady.
1: Ano.
0: A množí se to.
1: Je to vidět už kolem nás, ano. Jde to poměrně. Mohlo by to jít asi rychleji, ale docela si myslím, že jsme mnozí překvapeni, že už je jich hodně vidět. To je pravda, elektrovozů.
0: Samozřejmě, je s tím aj pěkná jízda, člověk tak rychle nejezdí, jezdí pomalé, jo. Já tady nikde nepřekračuju rychlost, když to maximálně jede 30, jo, tak se no. Nemusím mít, že někde dostanu plastr, pokutu za to.
1: Jo. Jste hlídaný jo, vlastně už tím, čím jedete.
0: Naše město tady, jestli myslím, je čistý, jo. Tady obec se stará, jako to radnica, jo, se stará o to, aby to tady bylo.
1: Tak to je dobře, že se vám tam hezky žije. To je fajn.
0: Takže tak, no, paní.
1: Dobře, tak Františku, taky moc děkuju, přeju vám krásné dny, hodně sluníčka a děkuju moc za povídání, za návštěvu. Mějte se hezky.
0: Ano, taky podobně. Dobrou noc, paní Tuško.
1: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Opět a Radeček a pozor, s nimi Moravská filharmonie, tak určitě jste zaznamenali takový větší soubor, velikánský soubor, tak to bylo toto složení. No a na telefonu teď máme Roberta z Olomouce, krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Mě, co se týče životního prostředí, děsí jiná věc.
0: No, povězte.
1: Třídění odpadu teda dělám. Mm-hmm. Když nám do venku kovový odpad, tak ho odvezu do šroku, mám z toho nějakou kačku, to je taky dobře.
0: Dokonce, ano, ano.
1: No, a teď řeknu, co mě děsí. Mm-hmm. Já bydlím v Olomouci a tady ve městě, jako samozřejmě, že se začala trávo, ale je toho hodně, tak to všude nezvládají. Mm-hmm. A mě děsí ho dva typy lidi, jo, jako já nechci nikomu sahat do svědomí.
0: No.
1: Zaprvé jsou to lidi, kteří třeba, když on jde venku, tak vyhodí sklinku. Víte, jak dlouho tam ta sklinka bude ležet?
0: No jo.
1: Než z ní je, když ho nikdo neuklidí. 4000 let, to jsme se učili ve škole.
0: Mm-hmm.
1: A to by nebylo to nejhorší. Na tu sklinku zasvítí slunko, ta sklinka udělá lupu a dojde k požáru. Viděla jste hořet lán vysoké trávy nebo obily?
0: Mm-hmm.
1: To sami jsou ale kuřáci. Toto mě děsí.
0: Jo, že se tohle to stává.
1: Hořet lán, obily a to je teda mazec. To tak mají hasiči hodně práce.
0: No je.
1: Jo.
0: Každou chvíli se stane bohužel takováhle tragická věc, že je to třeba les nebo cokoliv jiného. A je to velký problém a tragédie, ano.
1: Jo, já jsem viděl třeba na Verichově, může to let.
0: Uh-huh.
1: Nevím, jestli tam teda někdo šel pěšky, jako, že, nebo si tam hodil tu sklinku, ale tam byla taková přikopa, to bylo zarostlý vysokou trávo, to chytil.
0: Uh-huh.
1: Já říkám, nemusím honem pro hasiče, nevím, že tehdy ještě nebyly mobilní telefony. Že?
0: Jo.
1: A než jsem tam, ale byly budky, tak než jsem tam došel, tak vyjeli 4 hasičský vozy, ale to bych neuhasil, ty plameny byly větší jak já, že když hoří vysoká kráva, tak to je fofr teda, větr to hnal, že říkám, ty bláho, co teď jako. Takže to mě děsí.
0: Jo. Takže zkrátka taky velká opatrnost v přírodě a nejenom si užívat krásy přírody, ale prostě dbát na to, aby tam právě třeba kuřáci neodhodili cigaretu nebo nezapalovali ohniště.
1: To je stejně nebezpečná, to je časová bomba, ona to zasvítí slunko, udělá to ruku a zle, že? No, takže to je zase třeba to, o čem ostatní posluchači, ale třeba jde si ten požár v tým Švýcarsku, že to byla růze, jako
0: ty
1: hasiči už nevěděli, co teda mají dělat, jako. A zažil jsem třeba v Olomouci, už je to hodně let, jo. Nevím, jestli to trošku znáte, tak jak je Husův sbor, tam postavili archiv a tam byl kdysi sklad divadla, jo. A to byl takový fajer, že vyjeli všechny sbory ve městě,
0: jo.
1: Tam někdo taky zahodil vajkla, jenomže to nestačilo, já jsem ještě dělal tenkrát hlubočka. A pak už přijeli i všetci z okresu. Tam bylo tak 80 vozů, tam byl sklad divadla a to chytlo, to byly plameny do 4. patra. Dokonce tam byly 2 mrtví lidi u toho, jo, protože jedna paní teda byla zvědavá, přijelou auto, chlap když to viděl, tak ten dostal infart. Jako. A ještě vedle teda byly tiskárny, tak kdyby chytl ještě ten papr, tak to by bylo ještě horší.
0: Jako.
1: Takže roztáhly požáry, mě děsí, jo, v důsledku jakože teďka třeba naštěstí tady prší, jo, když chytne ta vysoká tráva, tak to je teda
0: věc. Takže v důsledku neopatrnosti. No a jinak Olomouc je krásné město, tak jak se vám je, žije a bydlí v Olomouci a jak si užíváte i okolí a přírody a tak?
1: Tak jde to, jo. Akorát, jak říkám, teď z toho lesu smutné, akorát co teda jako bych, když poslouchali z vlády, bych chtěl navrhnout, tak v našem státu se zrušilo 5000 rybníků, to jsem taky slyšel v rádiu, což je špatně, jo.
0: Mm-hmm.
1: Protože to vede k extrému. Buď je sucho, což je špatně, jo, anebo jsou záplavy. Když prší dlouho, jsem taky zažil třeba v Břevčině, kde bydlím, jak u nás zrušili rybník. A protože ten rybník nebyl, tak se vylil potok, byly vytopeny byty, sklepy a tak dál. No taky zazměli hasiči dělat
0: šlo to jinou cestou, bohužel.
1: Prostě byla potopa, jo.
0: Ano,
1: a to se nebavím o 97. Teď už naštěstí teda rozčivili řetiště, což byla dobrá investice, protože v roce 24, kdyby to neudělali, tak by se opakoval 97, což nikdo nechce.
0: No.
1: Jenom tak mimochodem se v Olomouci utopilo 60 lidí, jo, ty má knížku. Hlavně v těch přízemních bytech teda.
0: To jsou neveselé vzpomínky tohle, to máte pravdu. Dobře, Roberte, tak vám taky moc děkuju, popřeju vám krásné dny.
1: A ještě jsem chtěl závěrem jenom krátce, protože má stlačit čas, tak Olina Pozdrahova, Kastičku z Krnova, jo, potom sympatiačku Ludmilu. A ještě bych chtěl říct, to je jedné paní z Vodafonu, je taková, kemu voláte, ten neodpovídá, z ní úplně šilím. A to je každou minutu. A neumím si představit, že by byla nějaká živelná pohroma a volal jsem na linku, jako já nevím, třeba hasičeného policajty nebo něco, a ona by mě furt přerušovala, tak to, než bych se dovolal, tak nechci radši ani vidět, jak by to dopadlo. A to je paní z Vodafonu, za to vy nemůžete. No.
0: Ano, ano.
1: Voláte, no,
0: to bude pravděpodobně automat, co vám tam odpovídá. Dobře, jo, Roberte, jo. Tak děkuju moc krát, hezký večer. Zase příště v Noční lince. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová a atmosféra letních bouřek. Blíží se nám půlnoc, no a těsně před půlnocí pozdravíme do jižních Čech Václava. Krásný večer, Václave.
1: Taky přeji krásný dobrý večer všem vám, paní redaktorko, i všem, kteří poslouchají.
0: Děkuju za všechny samozřejmě. Tak jak pak se vám žije v jižních Čechách, krásném to kraji?
1: Tak jižní Čechy, já jsem kovaný jeho Čech a musím říct, že jižní Čechy jsou podle mě teda nejkrásnější v Čechách. Samozřejmě nechci urazit Český ráj, Moravu,
0: jasně,
1: ani střední Čechy, ale pro mě jsou jižní Čechy.
0: Pro vás jsou number one, jak se říká. No a co byste tak vylepšil třeba, když se podíváte právě tam u vás kolem sebe?
1: Helejte,
0: nebo co byste si přál? No.
1: Já žiju na Zvíkovském podhradí.
0: No krása.
1: A musím říct, že teda tady se teda stají moc dobře a začíná turistická sezóna. Lidi k nám jezdí čím dál tím víc a čím dál tím bych řekl, že jsou horší a horší.
0: Ti návštěvníci.
1: Nejenom teda návštěvníci, ale asi já nechci domácí pomlouvat, ale samozřejmě ty návštěvníci jsou asi z 99% původci toho, co se tady povaluje všude.
0: Jo.
1: Je to, já osobně si myslím, že to je teda systémový a že bychom se měli vychovávat k pořádku už od malička, jakoby od školky, od toho, úplně od toho nejmenšího věku, abychom kolem sebe měli takový to hezký. Protože když žijeme v hezkém prostředí, tak se nám samozřejmě bude žít líp, jo.
0: No je.
1: To jsem netvrdil jenom já, teda to nemám ze svý hlavy, ale jeden francouzský mikrobiolog vědec Antoine Béchamp, ten tvrdil, že teorie prostředí je správná, nebo to, že když je hezký prostředí okolo, zdravý prostředí, tak v tom zdravém prostředí žijou i zdraví
0: jedinci. No a má to logiku tohle, to samozřejmě.
1: Přesně tak.
0: Tahle přímá úměra.
1: Jak říkal ten pán z těch Židlochovic o ty elektrice a o tom, co dýcháme a další věci, tak znova říkám, já si osobně myslím, že to je systémový všechno, protože tady už měl být vytvořený systém odpadového průmyslu, protože odpad dneska pomalu k tomu dospíváme, si myslím, ale je ten odpad vlastně surovina. A když bychom se k tomu postavili jako peněžili, bychom měli tu surovinu, tak lidi by ji nevyhazovali by plechovky a nevyhazovali by ty
0: skříňky.
1: Kdyby se to dalo recyklovat všechno znova. Víte, myslím jako průmysl.
0: Rozumím.
1: Průmysl odpadový, který by zpracoval veškerý odpad tady, tak dneska se třídí odpad, že jo, děláme papír, třídíme plasty, třídíme sklo, železo, nebezpečný odpad. My jsme dvojčlená jakoby rodina,
0: ano,
1: nebo dvojčlená domácnost.
0: Ano.
1: A typněte si, kolik vyrobíme popelnic, naplníme popelnic za rok.
0: To si vůbec netroufám odhadnout, teda.
1: Tak schválně.
0: Nevím, že já žiju v domě a přispívám do kontejneru, teda samozřejmě do smíšeného, a pak máme ty tříděné.
1: No, jasně, tak dál.
0: Takže si neumím...
1: Představte si, že my dva teda za ten rok vyrobíme, naplníme jednu popelnici. A je to daný tím, že vlastně pečlivě třídíme.
0: Poradíte si s tím zbytkem.
1: Pečlivě třídíme všechno. Bioodpad, který teda skrmíme slepičkám, králíkům nebo zvířátkům, trávu dáváme do kompostu, že jo, do zahrádky, papír buď do kontejneru, nebo použijeme na zátop, sklo, plasty, železo pečlivě vytřídíme. Hmm. Nemáme co vyhazovat v podstatě.
0: No, tak to je krása, když si s tím takhle pěkně dokážete poradit.
1: To si myslím, ale že je... Já jsem pana ve znamení a to je taková puntička.
0: Pořádek, ano, ano, smysl, pořádek velký.
1: No, já vím, že to je někdy úplně špatná vlastnost, ale...
0: Myslím, že není.
1: Děkuju. A co se tohohle týče, tak si myslím, že zrovna... jako je to dobrý. Mm-hmm. A tak to je jedna z věcí, která si myslím, že na společnost by na to měla tlačit a založit vlastně nějaký průmysl, který by zpracovával veškerý ten odpad. A pokud by se to dalo zpeněžit pro ty obyčejný lidi, tak si myslím, že by žádné odpadky poměrně kolem nás ani neležely.
0: Dobře, Václave, budu muset poděkovat. Půlnoc klepe na dveře, poslední větu, prosím, krátce.
1: Jo. Mm-hmm. Tak já si můžu jenom rozloučit. Ještě bych měl povídání o té ekologii.
0: Já vím, ono je to toho potom strašně moc na srdci. To známe všichni.
1: Ale každopádně se s váma teda rozloučím a děkuju.
0: Já děkuju moc a ať se vám tam, kde žijete a bydlíte, což je krásný kraj, stále krásně žije a bydlí a ať se vám daří třeba takhle i v tom třídění odpadu a tak dále. A děkuju za návštěvu, děkuju. Za příspěvek. Mějte se hezky.
1: Přijďte na Zvíkov.
0: Děkujeme za pozvání. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Mějte se.

0: Tak se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, už nějakou tu minutku, s datem už 11. června, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý jupiterský čtvrteční, abychom si jej užili s radostí a úsměvem. Pokud máte před sebou den víceméně volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ. Pokud jsou před vámi nějaké ty povinnosti, tak ať jde všechno, na co stáhnete, dobře od ruky, ať se dílo daří a každopádně s úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny může pokračovat naše povídání na téma my a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete, a co vás naopak těší, že se zlepšuje, a co vy sami třeba děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás. Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách, o vodu v mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte, nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak třeba za vašeho dětství a dnes už vůbec neexistuje? Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí a mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad, nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, ale ve výsledku jsou to důležité věci a velké činy. Tak tolika mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a poslední kovboj. No a 10 minut po půlnoci, to je přesný čas. A na telefonní lince můžeme pozdravit do Polabí paní Marcelu. Paní Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla být trošičku pozitivní, protože se blížejí prázdniny.
0: Ano.
1: A lidi samozřejmě budou víc vyjíždět na různý výlety a tak dále.
0: Ano, ano.
1: Jsem si tady jenom něco málo napsala, můžu to přečíst?
0: Určitě, povězte.
1: Prázdniny. Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily, zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No krása, vy jste nám to zveršovala.
1: No, to já pořád.
0: Nádhera, děkuju za to samozřejmě moc, protože to se nestává často. Máme tady nějaké básníky, to je pravda, občas v noční lince, za to mnohokrát děkuju. No a doufám, že se vám právě v Polabí, ze kterého voláte, takže tam se vám žije hezky a máte radost, že žijete právě tam.
1: Ale no tak jako ono všude je hezky, když jsou lidi v sobě slušný.
0: To je pravda.
1: Prostě umějí trošku jako víc i ty děti, které chodí kolem a některý vám odpoví na, ne, nebo pozdraví, některý nepozdraví. Jo. Ono je to všechno jedno od druhým, že jo. No a ty odpadky teda, to já tady uklízím před barákem, máme takový jako trávník, prostě mezi silnicí je chodník a
0: Jo, takový ten pruh travnatý, ano, ano.
1: No, a to každou chvíli uklízím. A to jsou takový zbytečný, tu je to petka, tady je to kus papíru a já jenom chodím a sbírám a házím do posledníce pak nebo do toho tříděnýho. Prostě nějak se nám to nevede. No, nevede, no, tak to je v lidech, no.
0: Je to prostě v lidech tohle, to je pravda, protože já to teda úplně jako nejsem schopná pochopit, jak někdo může jít dopít a pustit to zkrátka pod nohy, tu flašku, no, to nerozumím.
1: Já jsem jela k hlavní silnici autem, ale musela jsem odbočit doprava, takže jsem čekala, až padne zelená a tam stáli dva kluci, jeden malej a jeden takovej už 13-14 roku, oba pili kolu v těch malých těch petkách a ten malej už ji dopil a hodil to do koše, který byl bezprostředně u něj. A ten druhej tu kolu dopil a hodil to na zem. No já jsem stáhla v okýnko a říkám, okamžitě to seber a koukej to, podívej se, tvůj kámoš, kam to dal. No jenom, že už mi padla zelená, tak jsem musela odjet, ale co ti je do toho ty jo?
0: No, tak to je pak smutný příběh tohleto, no.
1: To je hodně z rodiny.
0: A samozřejmě tyhle ty věci jdou z domova, tak jak se to vidí a jak se to toleruje, tak takhle to potom pokračuje, no, to zcela určitě.
1: Takže tak jako vždycky si tak jako trošku vzpomněla, říkám si, co bych napsala, abych motivovala lidi, aby vůbec si všímali kolem sebe,
0: co se děje,
1: že opravdu ta louka je zelená a že prostě a máme krásnou zem.
0: Ano,
1: máme
0: ano.
1: Krásnou zemičku. Ale no, tak víte co, všechno je to v lidech.
0: Je potřeba se o ní starat, to máte pravdu. Dobře, paní Marcelo, moc vám děkuju i za chvilku poezie, přeju vám krásné dny. A ať se vám tam hezky žije, tam, kde jste a kde jste určitě ráda.
1: Krásný léto.
0: Nápodobně.
1: Doufám, že z toho nebudeme mít hráze nějaký extrémní tepla, no tak uvidíme.
0: Uvidíme, přesně tak. Mějte se hezky, dobrou noc. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik Hana Zagorová, Kdyby se vrátil čas. Tak to byla písnička, která doufám potěšila a dovolal se k nám Stachova pan Zdeněk. Krásnou noc, Zdeňku.
1: Já vás zdravím.
0: Napodobně.
1: A chtěl jsem jenom říct, že co se děje teď vůbec ve světě, to je katastrofa.
0: A co máte konkrétně na mysli třeba teď?
1: No tak teď třeba jenom...
0: Zdeňku, než se rozpovídáte, můžu mít prosbu, šlo by stlumit rádio?
1: Jo, stlumit.
0: Děkuju, ono by se nám to za chvilku rozhoukalo úplně. Děkuju moc.
1: Já jsem chtěl říct jenom, že v televizi řeknou reklamu, že jeden dospělý strom dá kyslíku pro vás a pro mě na celý den. Ale vemte si to, jak to tady rabujou. Pak se diví, že to příroda, ovoce nebude nic, a už to pozná. Teď všechny krásně kvetla.
0: No.
1: A přijde mrazík a je to v čudu. Taková škoda, ale já to vždycky...
0: No tak to samozřejmě mrazík, úplně asi to neovlivníme, jestli přimrz, jestli
1: no,
0: budou nějaký...
1: Vím, ale že tam buď nějaký, ať je tam ten ministr, nebo ten ministr životní prostředí, kam oni to vytěžili, to tady takhle, i to dají jinde, byl v Mariánkách, tam byli vlastně nějaký z Moravy, říkali taky, že to tam vykácí hlava, ne hlava.
0: Jo, takhle.
1: Jo, byli tam zajíčko, bažantí, korotičky, já to nevím, už nevím 10 let na Nový hospodě, jak tam přeběhla korotička. Dneska to vůbec nevíte, aby ty děti, když budete chtít někde nějaká školka, aby děti, jak ty žiraky, buď knížky, anebo živí takové ruky zahrady, to je strašný. Ta příroda, to se hrozně ničí. A já říkám, nebude někdy, jestli bude válka, to nebude válka, opryla ona v tle vodu. Protože tady 10 let dnes byla v té Venezuele, jo, a tam ten Lisa Bauer ho hrál za Plzeň, hokej, bydlíže v Německu, tak byli v té Venezuele a nějaký pán takovou slavu a dítku, jako má ten malíček a mají auto benzín, a říká, Ježiši Maria, pane, proč to majete benzín, proč to majete vodou? A on říká v té Venezuele, ten pán, tady voda dražší než benzín.
0: No jo.
1: No, to bude tady taky, tuto odpady, rybníky, všechno špinavý, všechno odpad, lidi jsou žijí na tu přírodu.
0: Máte pocit, že tam bude... na Tachovskou vás, že se nevylepšují věci, že se to spíš to vidíte
1: a
0: takhle černě? Ale
1: tady jde jako na čističky, tady udají ubytovny na té nové hospodě a tak ty kriminály, to ani to hlásí, co se jim pobodá někdo nějaký ubytovny, nějaký přizinčí
0: a jo.
1: Radši nikam nechodit, protože to Čech dostane facku, ani neví, komu má poděkovat.
0: Dobře.
1: Jo, takže já nevím, no, ale říkám, já jsem starý, jak udáčí ty děti a ty vnoučata, to bude špatný. Tady říkám, tyhle ty lesy, to by neměly tolik kácet, protože jsou planiny, a to vidím všude, jak je Lučina, jede se do Německa na Sobotku a to, tak tam to šlo takhle až dozadu k tomu mostíku, ta voda. A teď vidím, že hodně v té přehradě ubyla.
0: Takže
1: ta voda,
0: máte pocit, že tím, že se tam kácí, takže se zkrátka ubližuje.
1: Ale moc se kácí voda, tak se budí ty pláně, na takové stěna, pálí takový slunčí seno, tak ten pramen se tam stáhne a už to neteče do toho potučku a tam byli vstruží všechno a dneska to je všechno ztracený. Víš, to je takový zlatý rozhlas, že všechno snete všemu hned, to mě se líbí, jak tam chtěl Mexiko zabrat se a tuhle ta taky slyším, jak tam dáváte písničku, jak zpíchal Michal Tučin, byli jsme tam loni za nimi, mluvili jsme s panem Troškou tam, tam je to přes do těch Hoštice, a jsme byli na tom pomíčku, tak se to mě říká, že jsem ducha přítomný, má zásno se hrát, a tam byla před loni paní Machálková, a zpívala tam u rozhlasu, tak byly ty slavnosti, ne? Tak já tam na ní čekal a říkal, paní Machálková, aby se všechno dostala, vrátilo si ten, Radek Hora, že spolupracoval paní Šímkem, jak je zvěl, byl nějaký ten architekt toho pana prezidenta Havla.
0: No.
1: A jezdil do Tkajska a říkal, tam prý jsou kriminály, to by mě zase líbí, že tady jsou jak na hotelu. Dřevěná postaci 10 centimetrů, žili z těch řetězí mezi nohama dvě hrstě rejže. Říkali, já prý jsem mu tam dal, jak měli ty zrovní zemíte, ten Hanikovič a to.
0: Jo.
1: To jsou kriminály.
0: Tudle tak Zdeňku, to už trošku odbočujeme, přeci jenom.
1: My jsme odbočili.
0: Trošku jsme odbočili.
1: Je mi líto teda.
0: Je vám jí. Každopádně moc vám děkuju taky a pozdravuju na Tachovsko.
1: No, to strašně, to se děje. No, chudáči, to nebude, nebude voda, to špinaví všechno. A
0: jo.
1: Moc je všechno možná.
0: Tak taky moc děkuju za názor a přeju.
1: Zlatíčka, co tak dělá, máte takovýhle programy, že člověk se tam může zrpátku vychecat.
0: Dobře.
1: Říci, jako to... Jako je pravda, ne, to není žádná lež, ne, já jsem byl 68. velice.
0: Zdenku, já vám rozumím, moc děkuju, musím poděkovat, mějte se hezky a hezký večer, hezkou noc. Tak, jo, díky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Stín katedrál, to vše v noční lince. No a na telefonu teď máme z Chocinska Vlastimila. Krásnou noc, Vlastimile.
1: Děkuju vám taky všem. Přeju a vám taky, paní moderátorko.
0: Děkuju za všechny samozřejmě a krásnou noc ještě jednou. Tak na Chocinsku, jak pak to vypadá, jak se vám tam pěkně žije nebo nežije?
1: Podívejte se takhle. Jezdí autobusy, jo, ekologii. Jezdí autobusy každou hodinu se točej, celý den. Jezdí s nima akorát školáci, nikdo jiný s nima nejezdí. Jedou jeden, dva, tři lidi. Já jsem jezdil na kole, teďka jezdím autobusem, protože neutržím rovnováhu. Takže ty autobusy jezdí prázdný. Jak to ty dopravci můžou utáhnout, když jim to zaplatí jako na školáci.
0: No, to je otázka.
1: Autobus, lidi jezdí autama do práce. Dřív ty autobusy jezdili plný celý dní. A teďka všechny lidi jezdí autobusama. Nebo autama. Autama. Ty zdražili benzín a naftu, tak snad by se to mohlo vylepšit.
0: No.
1: Ti lidi to nemůžou utáhnout, aby platili auto. Když ty autobusy jezdí prázdný.
0: No a hlavně je to zbytečný, když jede autobus, tak jako z jakého důvodu, že jo? Člověk je i svobodnější, když se sveze, může se kochat krajinou a tak.
1: A ještě bych něco chtěl dodat.
0: No.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi lokomotivou parní a elektrárnou? Žádnej. Lokomotiva měla vodu, tu vařila, a pak ta pára šla do turbíny. A honila kola. A teďka elektrárny,
0: no.
1: Ti to mají to sami, i když netopejte teda uhlím, nebo to, a nevořejvají uhlím, ale ořejvají atomem, jo, a místo kol je tam dynamo, a to dynamo vlastně vyrábí elektriku.
0: Jo.
1: Takže to je úplně stejný.
0: Jo.
1: Akorát, že místo kol, tam je prostě dynamo.
0: No každopádně za vás, vy byste si přál tam u vás vylepšit věci kolem dopravy, teda tak, jak to vnímáte, jo? Že je zbytečně moc auta a zbytečně hustý provoz, když zkrátka je to vymyšleno a mohlo by se ulevit kraji a tam vůbec městečkům, tam, kde žijete, aby se to všechno vylepšilo, zjednodušilo.
1: Jezdí autobusama jeden, někdy i ten autobus jde prázdnej.
0: Ano, což je velká škoda. Jak ten
1: dopravce to může utáhnout, když se mu to zaplatí akorát školáci. A ty školáci se nechávají vozit rodičema autama.
0: Jo, takže je to zase takový začarovaný kruh. Dobře, Vlastimile, tak taky moc děkuju za názor a za příspěvek. A přeju hezké letní dny, mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: No a u nás už je nachystán Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak, tolik skupina Kex a písnička Víš a pozdravíme teď na Vysočinu paní Marii. Krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer nebo dobrou noc. Já jenom jsem chtěla říct, že mě úplně zbyl ten pán, jak teď mluvil.
0: No.
1: To mě zbylo úplně z postele.
0: Aha.
1: Prosím vás, to je taková pravda, jak autobusy tady jezdí, je pohodlí. Lidi mi mohou jezdit do práce, já si toho tu, když jsem jezdila do práce, jezdil plný autobus, všichni autobusy jezdí na čas, co se týká těch pracovních hodin, ano.
0: Uhum.
1: No a kde pak? Dneska jedou autobusy prázdní, 2-3 lidi, a i všechno jezdí autem, před každým domem jsou 4 auta. No ale co máme s tím dělat?
0: No tenhle vývoj taky asi nejde zastavit úplně, to máte pravdu, no.
1: No nejde. Prosím vás, to akorát, když člověk jako důchodci jedeme prostě do města, tak no jak říká ten pán, jedeme tam 4 nebo 5 a podobně.
0: A autobus prázdný.
1: A autobus prázdný a jezdí pohodlí je to a jezdí kvůli nám vlastně.
0: Ano, ano.
1: No a já nevím, že si to lidi neuvědomí a nadávají, že je drahý benzín a že všechno, že je drahý, ale nedovedou si to odpustit. Děti, my jsme ještě naše děti a i my jsme jezdili autobusama u té zastávky. Bylo to i pro nás takový docela fajn, že
0: jasně.
1: Jsme sestřili, rozumíte mi. No a dneska tam jsou 2 děti a rodiče vozejí děti ke škole. Kde to žijem, prosím vás? No, to jsem odbočila, je to trošku jiný.
0: Tak souvisí to s tou dopravou a s tím vším. No a jinak na Vysočině, krom dopravy, máte pocit, že jste v hezkém kraji, v hezké oblasti?
1: No ježiš, to jo, opravdu.
0: Spokojená.
1: Ale já teda, hlejte, já jsem studovala v Jižních Čechách.
0: Ano.
1: Takže když zase mluvil ten pán z Jižních Čech.
0: No tam je taky krásně, ano.
1: Tam já jsem zamilovaná, to mi, a žili jsme tam i jako jsme tam pracovali, manžel tam dělal vedoucího na jednom podniku, ale to je jedno. A děti, hlejte, tam když jeden, a když jsme jezdili, když manžel žil, tak děti říkali, my přijedeme tady třeba k Planí, ale to ani děti nemuseli snad vědět, že už tam jsme,
0: jo.
1: Ale říkali, my poznáme, když jsme v Jižních Čechách. Rozumíte, jak já jsem vždycky smála tomu úplně. No a je to tak, no to je úplně úžasný, je to tam krásný a vůbec miluju to, ona naše česká země vůbec krásná.
0: Ano.
1: Já trošku mám zlost, abych vám tak řekla pravdu, já jsem taky patriot.
0: No.
1: Jakoby Morava se vynáší takovým

0: dokonce nějaký jedovatý to byl, já to nevím, já se velice netýl. Ale víte, jo, jako kdyby to bylo všechno nejlepší. Všade jsou, já říkám, všade jsou lidi. Mm. Pomíchaný, hodný, i zlý, nebo nebudu říkat spíš dobrý a špatný, ale no tak, a co se týká toho odpadu a tak, já nevím, já jsem tohle se o tom bavila s dcerou, no hubujeme teda na plasty.
1: Jo.
0: Všechno je v plastech. Ona říká, já třeba bych chtěla něco zabalit do papíru a oni ani ho nemají pultu. Víte, třeba někde
1: rozumím.
0: Potravina. No, ale já zase jsem si říkala, já když tady třeba jdu do lesa, zase já nemůžu říct, že bych něco sbírala nějaký odpadky.
1: Je tam čisto.
0: Zase tu máme čisto.
1: No to je krása, to je dobrá vizitka, no, nádherná vizitka.
0: Jasný,
1: ano.
0: Že třeba na druhém konci to tak nemusí být. Jo?
1: Ano.
0: No ale říkám, není to zase tak hrozný. No, no ale tohle to, teda opravdu s těma autobusama, to by se snad mělo nějak uzákonit.
1: Jo, aby se využívaly tyhle ty spoje zkrátka.
0: Víte, jak to myslím? Prosím vás, jak můžou rodiče, oni autobus jede a rodiče musí vozit děti do školy automa. Já to nechápu. Přitom mají zlevněný jízdenky, že jo? Všechno to je dneska, to jsme měli taky už ty průkazky.
1: Ano.
0: No tak já to nevím.
1: No, každopádně téma do pranice, jak se říká. Tak paní Marie, taky vám moc děkuju, jinak přeju krásné dny na Vysočině.
0: Já musím končit, to víte, že já bych se rozpovídala.
1: Já vím, je to téma nekonečné.
0: Tak a přeju moc hezky.
1: Taky hezké dobrou letní dny. Dobrou noc, děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl samozřejmě Václav Neckář, slibovaný, který se mi předtím ztratil, ale teď se zase našel a jeho písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. No a od Uherského Brodu se k nám dovolala další paní Marie. Krásnou noc, Maruško.
1: Taky krásnou noc vám, paní Jitko, i posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Zrovna mě ta paní, co mluvila teď přede mnou, já se s ní stotožňuji s tou jízdou autobusu, že jezdí opravdu prázdně i u nás.
0: Taky stejná zkušenost.
1: Před doma má 3 auta.
0: Jo, jo.
1: Plná ulic aut. Všichni, každý člen rodiny, co pracují, jezdí s vlastním autem. Toto je úplná, to je šílené. My jsme chodili pěšky dost na zastávku ráno o 5:30, když jsme chodili do práce.
0: Ano, ano.
1: Nejmen kilometr a vůbec nám to nevadilo. Přesto třeba už jsme měli i auto.
0: Ano.
1: A jezdili jsme autobusem. Autem se jelo třeba jednu za 14 dní třeba na nějaký větší nákup do města.
0: Jasně.
1: A teď opravdu tady už ani do školky, do kostela. Do kostela nikdo nechodí, v ulici už nikdo nejde. Prostě
0: všichni jedou.
1: Tak jedou autama. 500 metrů autama.
0: Jo.
1: Nebo ještě míň. No to je neskutečné. A jako jinak, jako vesnice je jako čistá, nejsou třeba petlahva, takhle to nevidět, protože každý si to před svým domem hlídá. Třeba
0: to je dobře.
1: Dítě vyhodí nějaké cukrový nějaký papírek, tak když to vidím před domem, tak to seberu, dám to do kontejneru. Takže to si jako každý, akorát když třeba je na podzim listí, tak tam máme velké lípy, tak to se taky zametá se to, ale ne každý den. A když je to listí moc, tak no a jinak odpadky třídím, ale u nás mě skoro naštvali v loni. Já mám 3 nemovitosti jako po rodičích a po Krizových, takže od loňska musím platit, i co tam nemám, popelnice, to jsou 2 starší domy.
0: Jo, tak stejně musíte.
1: Za popelnice. Že je to příkaz zákona a přitom tam nic, jako trábu tam nemůžu dávat. Ale musím to platit, a co mě žádný popel, že odpadky neodváží, akorát z toho domu, kde bydlí. Takže je to...
0: Tak je to věc k diskuzi, samozřejmě.
1: A já právě tak cítím, že mě stačí za 2 měsíce mám teprve popelnicu, protože žádný biologický odpad
0: tam nedává. Žádný odpad nedáváte, jasně, krása.
1: Ta úřednice na obci mi řekla, že ona má, myslím, 2 děti, že ona za 14 dní tu popelnicu naplní a přitom jsou celý den v práci. Děcka ve škole, to teda divím, já říkám, tak potom to nikdo netřídí, nebo já nevím.
0: No.
1: Já absolutně, je to veliký rozdíl a v některých vesnicích právě to mají na čipy, třeba moje sestra, tady bydlí v městě Hluk, tak oni to mají na čipy a ona platí jenom tolik popelnic za rok, kolik jich odveze, tak to je jasné, že tu popelnicu až má plnou, teprve jim dá, oni to
0: očekují
1: a oni spočítají, kolik popelnic za rok odvezla. Protože tady každý 14 dní dojede auto, co sbírá popelnice a někdo tam právě dává všechno a má to plné za 14 dní.
0: Tak má plno hned, to je pravda.
1: A když jsem to řekla té úřednici, tak ona mi řekla, že kdyby to tady udělali, že lidé by to vozili za vesnici a dělali černé skládky. Takže to... Jenomže další problém je ten, že tady za Uherským Brodem je už moc roku, co tam skládkují ty odpadky a že už se to nebude a bude se to vozit do spalovny do Brna.
0: Jo, dokonce.
1: Zvýší, to je 100 kilometrů od nás, oni nám určitě aspoň 3x zvýší, protože to je dost daleko ta spalovna. Zase nám zvýší poplatky.
0: Že se to prodraží. Tak Maruško, musím taky poděkovat. Každopádně přeju všechno
1: takže
0: dobré.
1: Končím, opravdu jsou s tím problémy.
0: Je starost, já tomu rozumím. Poslouchám pozorně. Třídit, ano, aspoň.
1: Tolik těch plastů, každé Každý jogurt, každý pomazánka, všechno v plastech.
0: Všechno, všechno v plastech. Maruško, moc vám děkuju. Mějte se hezky, zdravím na Moravu. Jo, děkuju, naslyšenou. Zdravíme do Uherského Brodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohrávají, dospívávají. Pojďme se podívat ještě v rychlosti také do pošty, protože jste hodně psali k tématu. Pan Michal Sedlák dodává. Tady na Pražském Chodově, kde bydlím, je to docela hezké a upravené. Zóny kolem frekventovaných tahů, kudy chodím třeba do Westfieldu, by mohly působit čistěji, stejně jako odlehlejší vegetace, které se zdají být útočištěm lidí bez domova, které místo však tyhle negativní jevy nemá. Líbí se mi, že je veřejný prostor oživen uměleckými realizacemi jako sochy, plastiky, reliéfy, fontány a podobně. Všímavý kolem jdoucí ocení určitě. Co mi však ve veřejném prostoru chybí a uvědomil jsem si to už před delší dobou, jsou třeba pouliční hodiny. Ano, nosí bez sebou ty mobily a internety. Takové hodiny jsou však rovněž zajímavým dekorativním prvkem prostoru, nemyslíte? No, proč ne? Tak tolik Michal Sedlák, taky moc děkuju. No a protože náš čas vypršel, přátelé, tak se patří v rychlosti poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám nechce spát, tak samozřejmě máme spousty nočních pořadů, takže určitě si u nás něco vyberete. Každopádně děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

0: pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.
1: Tak tahle deska je pro vás starožitost, pane vedoucí. A víte, kdo to zpíval? Já. Ta deska se jmenuje Dnes naposled. A já jsem tady taky dnes naposled. Taková impertinence. Jakže se jmenuje Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
2: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
3: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclercem. Inou cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
4: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
5: Začněte třeba od konce.
4: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
5: Tak to zkuste s nějakou frází.
4: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
5: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
4: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
5: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
4: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
5: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
4: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
5: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
4: Ty vám musí poskytnout fantazii.
5: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
4: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
5: Nějaké zrcadlo by nebylo?
4: Ale no to.
5: Já vím, fantazie.
4: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
5: A co účes?
4: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
5: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
4: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
5: A to mi připomíná jednu povídku Roalda Dahla. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
4: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
5: A co střevíce?
4: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké, na způsob pantoflí.
5: Takže jsem se oblékla. A co dál?
4: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat.
5: Aha.
4: No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. Aha. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu uzavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
5: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
4: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
5: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnější malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahodiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: Ne, no, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. Potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Tentýž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličanstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvila. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano? Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Baty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla madame Desparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal šamfor takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence, až dospěla k číslu 16 527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Oh. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně. Se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Copak?
0: To je dobře.

0: Řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami, i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, choti, jestli pak si již poděkovala frou Plínsnovým za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte, jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co frou Plínsnovy?
3: Frou Plínsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů, jako ty, a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně frou Plínsnovy poslali?
3: Kalendář Viléma.
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co? Napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní frou Plínsnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to... Opravdu.
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i frou Plínsnovým.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridžový zápisník. No, když dostali bridžový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridžových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridžový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na frou Plínsnovy, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pencí, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pencí navíc na porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale porto stojí 5 pencí.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frou Plincnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frou Plincnovi nehrají bridge.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné.
3: Je obdivuhodné.
2: Ano, jak jste uhodli.
3: Jak jste uhodli.
2: Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy.
3: Že nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsala bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frou Plincnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo, aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Nevzpomínám si.
2: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář?
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frou Plincnovi?
2: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat, aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jakože by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcu v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché. Ovšem, některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď, miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridgeového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl styltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude půl šesté.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie

0: společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
1: Jistě, madam.
0: Taková knížecí kasta. Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
1: Jistě, madam.
0: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
2: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
0: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
1: Prosím, madam.
0: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle, ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová, kdo to byl?
1: Bohužel, madam, musím vám oznámit smutnou zprávu.
0: Snad se něco nestalo vévodovi syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
1: Nikoliv, madam. O vévodovi syrském nemám žádné zprávy.
0: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
1: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
0: Co tím chcete říct, že položilo práci?
1: Prostě přestalo pracovat.
0: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
1: Ano, madam.
0: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
1: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
0: Gaspárovi? Kvůli Gaspárovi? Kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
1: Ano, madam.
0: A proč pro boha?
1: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
0: To není možné a právě dnes.
1: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
0: No to přece nemohu.
1: Pak ovšem.
0: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
1: Dělal stávku kaze u lorda Grimforda.
0: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach, tak. Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
1: Dělal stávku kaze, madam, s kým nic neuděláte.
0: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
1: Nemůžu vám je dodělat, madam.
0: Jak to? A proč ne?
1: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madám, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
0: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění. Někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
1: Byl stávkokaz.
0: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účes dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
1: Budete muset propustit Gaspára, madam.
0: To je prostě k vzteku.
1: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám.

0: nejdou na nervy.
1: Takže byste mohla...
0: Je to sama tyranie, diktát.
1: No...
0: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
1: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
0: Nejsem stávkokás. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
2: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
3: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
2: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
3: Služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo, a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
2: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
3: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
1: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
3: To stávkují opravdu všichni?
0: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
1: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
3: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou, ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
1: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
3: Henry?
1: Co pak by nemohli jednou přiložit ruku k dílu?
3: Právě že nemůže, on je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
1: Co pak mu zase je infarkt?
3: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. Jestli se dřív neudusí,
1: prosím.
3: Nikdo jiný než jeho osobní sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
1: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
3: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
1: Nemůže ven?
3: Neví jak.
1: Slyšíte to, Richardsonová?
0: Jistě, madam, mám uši.
3: Vždycky, když stiskne páku, označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A vlastně jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
0: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
1: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
3: A moje eventuální potíže se sháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
1: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
0: Už běžím, madam.
1: Richardsonová?
0: Ano, madam.
1: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
0: Jistě, madam.
1: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
2: Vstupuje majordomus.
1: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
3: Tak co je? Jste snad hluchý?
2: Probuch, major doma, hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata. Nikoli nejsem hluchý, madam.
1: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
2: Je mi to moc líto, madam?
1: Čeho? Je vám líto?
2: Večeře totiž nebude.
1: Co je to za nesmysl, majordome? Proč by nebyla?
2: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspar totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspara propustila, madam, okamžitě nechali práce.
1: Ne.
2: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
1: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
2: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
1: Co to děláte, člověče?
2: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
1: Tak to snad není možné.
4: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. Má-li se uskutečnit vůbec. Hudba, prosím.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.